máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Medicine man

0: magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy. Protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochutčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Když ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám tři hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile se bude tvořit současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát. Ano. Ta rostlina to nestihne, takže
1: tři výhony
0: a stačí to.
2: A máme tady další dotaz.
3: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď dva roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
2: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
2: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň. Uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivo z třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinnou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybářství s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
2: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
0: Smluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice. Lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Je to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: Když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu?
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo, každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť,

0: Rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat, a ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětství.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii, potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský dal Borgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský dal Borgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzního slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, ano. Já si pamatuju,

0: pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
1: V Itálii se netopí?
0: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
1: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
0: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili, na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
1: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
0: Perlovou, protože to je barokní perla.
1: Kdy jste spal poprvé na zámku?
0: Já na zámku jsem nikdy nespal.
1: Ne,
0: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
1: Je to nepohodlné?
0: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
1: Nelákalo vás to nikdy zůstat přes noc uvnitř?
0: Já jsem jednou tábořil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku, a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře. A během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám 2 jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
1: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
1: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
1: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině. Já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný. Ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starili a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: Vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si na... Já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, byste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejný, a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Proto zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře.
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo. Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ukrajinský prezident Zelenský přiletěl na svou první návštěvu Srbska. Strakonice kvůli suchu zakázali odběr povrchových vod z vodních toků. Kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy. Na jihu Čech bude slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Do Bělehradu přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jde o jeho první oficiální návštěvu Srbska a setká se při ní s prezidentem Aleksandrem Vučičem. Srbsko je vnímáno jako země, která se snaží udržovat vstřícné vztahy s Moskvou.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se srbskými představiteli bude jednat o rozšíření ekonomických styků, o vztazích s Evropskou unií, bezpečnostních otázkách a dalších záležitostech, které mohou být prospěšné pro obě země. Ukrajina je vždy naladěná na konstruktivní a vzájemně výhodnou spolupráci na základě oboustranného respektu, napsal Zelenský. Bělehrad patří ke spojencům Moskvy a nepřipojil se k evropským sankcím proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Strakonice kvůli suchu zakázali odběr povrchových vod z vodních toků. Týká se to Otavy, Voliňky, Peklova a Novosedlského potoka v celé jejich délce a také jejich přítoků. Opatření, které vydal vodoprávní úřad, platí mimo jiné na zalévání zahrad a trávníků, zavlažování hřišť, mytí aut, napouštění bazénů a nádrží, informovala mluvčí radnice Markéta Bučoková. Zákaz se nevztahuje na odběry povrchových vod uskutečňované ve veřejné zájmu, například za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebo nezbytného využití v zemědělské a potravinářské produkci. Nové zázemí pro setkávání seniorů vzniklo při rekonstrukci dvorku u infocentra ve Strakonicích. Celková částka za přestavbu je bezmála 350 tisíc korun.
3: Zrekonstruovaný dvorek dostal bezbariérový přístup, novou dlažbu, lavičky a květinovou výzdobu. Město v budoucnu plánuje ale i další přestavby. Konkrétně připravuje taky opravu toalety. Ze Strakonic Eliška Kotlínová, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakářka Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy. 17-letá reprezentantka triumfovala na šampionátu ve vodním slalomu ve francouzském Epinalu a po závodě přiznala, že na startu byla nervózní.
4: Věděla jsem, že na to mám, ale ty blbé pocity z tohohle kanálu byly hodně silný, ale v cíli, když jsem dojela do cíle, tak to byl neuvěřitelný pocit dojet a vidět, že jsem první zatím, můj poslední rok v juniorech a takhle ho zakončit je úplně neuvěřitelný.
0: Další česká juniorská kajakářka Lucie Vaculová byla ve Francii těsně čtvrtá. Počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 25. Vítr bude slabý východních směrů, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ve Zlivi na Českobudějovicku dávejte pozor u železničních přejezdů. Signalizace je mimo provoz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A je tady další z letních rán, aktuální čas 5 hodin, k tomu 4 minuty a začíná jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Je konkrétně 8. srpnové, tak buďte vítáni při jeho poslechu. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Nebudeme zdržovat, chystám pro vás spoustu písniček, které nestárnou. Hned za okamžik dál jen Vejdi a Věra Martinová. A za chvíli už také dnešní kalendárium. Příjemný poslech.

0: Na svém samém počátku je sobota s datem 8. srpna. Je to 220. den roku 2026. Do konce roku zbývá 145 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2015, a sice 36,8 stupně, a nejnižší roku 1833, 8,9 stupně Celsia. Svátek má právě dnes Soběslav, je to jméno slovanského původu, které se vykládá jako sám sobě slavný, mající svou slávu. Někdy se považuje za obdobu řeckého jména autonom, které znamená svůj vlastní zákonodárce. Pranostika praví horka na Dominika, tuhá zima. Ano, dnes si skutečně připomínáme svátek svatého Dominika, zakladatele řádu dominikánů a patrona astronomů, vědců a také krejčích. Narozeniny právě dnes slaví, a že jich je, americký herec Dustin Hoffman, americký podnikatel a první vesmírný turista Denis Tito, také grafička a malířka Olga Vyletělová, kytarista, skladatel a pedagog Štěpán Rak. Oslavencem je i kreslíř, karikaturista, malíř, spisovatel a sáníkař Petr Urban. Narodil se v tento den také irský kytarista U2 The Edge a také zpěvák Petr Bende. A oslavenci jsou i dva sportovci, švýcarský tenista Roger Federer a fotbalista Vladimír Darida. Ti všichni právě dnes 8. srpna mají narozeniny. A máme zde také nějaká ta významná historická výročí. Před 240 lety vystoupili Jacques Balmat a Michel Gabriel Paccard jako první na nejvyšší vrchol Alp Mont Blanc. Před 90 lety rychlostní kanoisté Jan Brzák a Vladimír Syrovátka získali v kánoji dvojic na 1 kilometr na olympiádě v Berlíně zlatou medaili. A je to 90 let, kdy v Ženevě začalo první zasedání Světového židovského kongresu. Na němž byla 14. srpna roku 1936 založena stálá organizace WJC. Tolik kalendárium, které se vztahuje k 8. srpnu, za chvíli už počasí a věřím, že i s vaší účastí. Tak nám napište, jak je právě u vás, do jakého rána se probouzíte. 90 011 03, CB Mezera, Pocasi, Mezera, text. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice,

0: sobotu v tento konkrétní čas ve 17:45 ráno lze ještě s jistotou říci, že celý víkend je, milí posluchači, stále před námi. Jdeme za počasím. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: A první SMSka od vás dorazila: jasno 14 stupňů, bez větří, den v pohodě, všem přeje Josef ze Zduchovic. Díky za to, co říká Český hydrometeorologický ústav, dnes bude většinou polojasno, ráno a večer až jasno. Maxima 26 až 29 stupňů Celsia, což si myslím, že je velice příjemná informace. Na horách 22 až 25. Vítr povane slabý z východních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Pršet nebude a rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Na jižní Moravě přibývá dudků chocholatých. Ochranáři jim pomáhají speciálními hnízdními budkami, takzvanými dudníky. Letos v nich vyvedli rekordní počet mláďat a podrobně o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za pár minut.

0: písnička, která dokonale navozuje atmosféru pokračujících prázdnin. Dnes je tady sobota s datem 8. srpna a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Výrazná chocholka, dlouhý zahnutý zobák a černobíle pruhovaná křídla. Dudek chocholatý patří k nejnápadnějším ptákům české přírody. Je ale silně ohrožený. Aby se mu u nás dobře žilo, připravují mu ochranáři na Jižní Moravě speciální hnízdní budky, takzvané dudníky. Letos v nich dudci vyvedli rekordní počet mláďat.
1: Na chvíli jsme za dudník schovali diktafon. Zachytil, jak dudci krmí mláďata. Pak budku s ornitologem Liborem Opluštilem z Českého svazu ochránců přírody otevíráme.
2: Tak a tady jsou mladí dudci. Jsou kolik? Čtyři. Tak, ti mají mezi 15 a 20 dny.
1: Ukazuje malá ptáčata a některá bere do rukou.
2: Tady se vlastně vytváří ta chocholka, mají to takové dvouřadé. U těch mláďat vidíte, že to je dvouřadé, ale u dospěláku to je v podstatě jako slité do jednoho, takže ta chocholka je prostě potom krásně do řad. Jsou to teďka takový pankáčci.
1: Dudek chocholatý patří do kategorie silně ohrožených druhů.
2: Ve spoustě rčení prostě se u nás dudek objevuje, to znamená, že v té naší slovesnosti

0: prvním a druhém jízdění, tak je to přes 85 ptáků mladých, kteří jsou vyvedení. A ještě někteří z nich ještě určitě přibydou. V loni vyvedli bylo 14 jízdění a bylo jich zhruba něco přes 50. Takže každý rok to v podstatě narůstá.
1: Podobný záchranný program organizuje Zoo Brno. I tam potvrzují rekordní počet hnízdění dudků. Upřesňuje mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich.
2: A my máme velkou radost, že právě v budkách se uhnízdilo 10 párů a tento rok vyvedlo 47 mláďat, nejméně 47 mláďat, což je, když to porovnám s jinými roky, tak třeba s loňským rokem je to o 11 jedinců více. A jenom pro vaši představu, mezi lety 2017 až 2025 těch mláďat už vyvedli více než 100, což je poměrně citelný zásah do naší přírody a samozřejmě příznivý.
1: Zoologická zahrada se ve volné přírodě věnuje v záchranných programech taky sýčkům obecným a v poslední době vypustila do krajiny taky několik kriticky ohrožených syslů obecných. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pavlína Fendeková už je připravena s čerstvými zprávami, a to protože se blíží půl šestá, je tady doslova za pár vteřin. Je tady sobota.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo školství zřídilo nový inzertní rozcestník pro hledání práce a zaměstnanců ve školství. Funguje jako součást vzdělávacího portálu edu.cz. Nabídky pro uchazeče o práci mohou posílat různé typy školských zařízení. Teď je k dispozici asi 450 pozic, včetně zaměstnání pro nepedagogické pracovníky, jako jsou psychologové nebo třeba kuchařky. Skupina filmového a scénického šermu In Armis Tábor se dnes představí na hradě Dívčí kámen, nedaleko Křemžena, Česko-Krumlovsku. Jak informuje Městys na webových stránkách, šermířská vystoupení jsou na programu od 11 a od 15 hodin. Po celý den najdete na místě dobové ležení a stánky. V Sedlici na Strakonicku začnou v 10 hodin krajkářské slavnosti. Jihočeské a bavorské krajkářky představí společný projekt Stroj času. K vidění bude například výstava paličkované krajky. Chybět nebude módní přehlídka a také hudební vystoupení. České volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve druhém přípravném zápase na mistrovství Evropy. Včera v Táboře zdolali soupeřky 3-2 na sety. Český výběr před šampionátem, který začne za 2 týdny, se hraje ještě 2 přípravná utkání. V příštím týdnu odcestuje do Srbska, které bude na mistrovství soupeřem v základní skupině. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí k 29, na horách k 25 stupňům. Vítr bude slabý východních směrů a biozátěž na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ve Zlivě na Českobudějovicku dávejte pozor u železničních přejezdů. Signalizace je mimo provoz.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Veselý nad Lužnicí pokračuje v modernizaci svého nejstaršího sídliště u zastávky. Nedávno dokončilo přístupové cesty v ulici Akademika Bidžovského. Předskakování kaluží a prasklin v chodnicích je tak minulostí. Více už za chvíli v reportáži.

0: pohodlnější místo k životu se postupně mění nejstarší sídliště u zastávky ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Hotová jsou nová parkoviště se 115 místy, dětské hřiště a povrchy silnic. Město teď dokončilo další etapu modernizace. Obyvatelé ulice Akademika Bidžovského už při příchodu domů nemusí přeskakovat praskliny v chodnících ani kaluže vody.
1: Naváželi jsem nějakou suť a tak a ono se to vždycky na chvíli jako se to zatáhlo a za chvíli zase se udělala taková prohlubeň a stály tady louže, jo.
2: Popisuje původní stav prostoru před bytovkou Marie Svobodová. Podle jejího souseda Martina Vébra ve vnitrobloku navíc chyběl dostatek parkovacích míst.
3: To tam bylo prostě vždycky obsazený. Se lidi tady mají garáže, ale mě někdo občas přijde, jako že tam ani neparkuje v těch garáži, jo, že mají většinou auta venku.
2: Obyvatelům po rekonstrukci plochy přibylo 16 nových stání.
3: Určitě si myslím, že je to takhle lepší, je to hezčí.
2: S nezávislým starostou Vítem Radou se procházíme po nových chodnicích a taky přístupech ke garážím. Je tu nová zámková dlažba.
4: Tak předtím tady žádná dlažba nebyla, dá se říct, ty vjezdy ke garážím ani nebyly zpevněné. Ten komfort tady chyběl a ty chodníky k těm objektům byly ještě z těch starých betonových dlaždic 30x30, takže ty samozřejmě byly po těch 50-60 letech vyžité.
2: Sídliště u zastávky město po částech rekonstruuje posledních 10 let. Letošní práce stály 12 milionů korun.
4: To není jenom vyměnit dlažbu jednu za druhou, ale dělá se celý to souvrství. Natahuje se tady v rámci toho i optika. Kanalizační šachty se mění, vodovodní či kanalizační řád nebo elektrika.
2: Vnitroblok v ulici Akademika Bidžovského ještě doplní výsadba 12 listnatých stromů. To ocení Martin Weber.
3: Já mám teda vlastně ložnici na východě mám ložnici, takže tam sluníčko pere do poledne a pak je tam docela horko, no, takže ty stromy by byly fajn.
2: Naproti sídlišti přes silnici město plánuje výstavbu nového bytového domu, jak popisuje Vídrada.
4: Byli jsme úspěšní v získání dotace na dostupné bydlení. V tuhle chvíli bychom měli zahájit někdy výběrové řízení na zhotovitele toho bytového domu a řádově za tři roky by mělo být vše postaveno a mělo by tady vzniknout minimálně teda 17 nových bytů.
2: Další dvě bytovky vybudují soukromí investoři.
4: Samozřejmě pořád ten zájem tady o byty je, takže dává smysl je stavět.
2: Veselí nad Lužnicí současně vlastní 346 městských bytů. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Půl minuty zbývá a je tady 6:15, konkrétně sobotní ráno s datem 8.8. roku 2026. A SMSka od vás, která dorazila doslova před pár minutami. Dobré ráno, Adelko, ve Strakonicích je jasno 11 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jindra. Díky za to. Co říká Český hydrometeorologický ústav o předpovědi pro dnešní den? Sobota bude většinou polojasná, ráno a večer až jasná. Odpolední maxima 26 až 29 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách pro dnešek 22 až 25, vítr povane o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Už za chvíli vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozveme například na hudební festival umístěný do bývalého lomu, ale také na světový pohár v triatlonu. Počkejte si na to.

0: Tipy pro volný čas.
1: Areál bývalého lomu ve Zbytinách ožije ještě dnes hudebním festivalem Bot v lomu. Od 13 hodin tam organizátoři pozvali například Rangers, Lenku Slabou s Triolou, Obejváky nebo Kamelot Romana Horkého a Ilonu Čákovou. Šermíře na hradě Divčí kámen pod Kletí můžete vidět v 11 a v 15 hodin. Přednášku na téma Heiný Walter Paleček, přestřelka s bavorskými bytláky u Roklanské chaty, můžete od 17 hodin slyšet v budově obecního úřadu na Kvildě. Prachatice a nedaleký Křišťanovický rybník jsou až do neděle centrem závodu světového poháru v triatlonu Xterra Czech Republic. Prázdninové hraní pod Lipkami pořádají od 14 hodin v Kancnířově sadu v Dačicích. Myslivecká Třeboň od 9:30 dopoledne na náměstí nabídne imitátory hlasů zvěře, lovecké trubače, sokolníky a také lovecké psy. A víkend s hvězdami pořádají od 8 hodin v barokním dvoře v Borotíně u Tábora. Koncertní část nabídne vystoupení Sarah and the Adams, Ivana Hlasetria nebo Beaty Hlavenkové a Vladimíra Slavíčka. Teď už pokračuje jeho české ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Sobota 8. srpna, aktuální čas 5:50. Dobré jitro.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vládní strana TISA bude vybírat kandidáta na maďarského prezidenta. Nová čistírna odpadních vod ve Volarech zlepší kvalitu vody v Lipenské nádrži. Majitelka fotbalového Dynama České Budějovice odmítla nabídku Jihočeského kraje, který chtěl klub odkoupit za více než 32 milionů korun. Na jihu Čech očekávejte slunečno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Maďarská vládní strana TISA dnes zvolí svého kandidáta na prezidenta. Podle premiéra a šéfa strany Pétera Maďara budou poslanci vybírat mezi třemi jmény. Kdo je ve hře o nejvyšší funkci v zemi, ale neřekl.
3: Média v Maďarsku spekulují nad třemi muži, se kterými se Péter Maďar v poslední době sešel. Jsou nimi oceňovaný historik, významný právník a bývalý předseda nejvyššího soudu. Maďar už dřív řekl, že chce, aby prezident nebyl spojený s politikou. Volba prezidenta se má konat v úterý. Jediná opoziční strana, která má sílu navrhnout vlastního kandidáta, Fidesz Viktora Orbána, chce volbu hlavy státu bojkotovat. Dosavadního prezidenta Tamáše Šujaka donutil k odchodu parlament ovládaný Tisou minulý měsíc. Ladislav Novák, Český rozhlas.
2: Ve Volarech na Prachaticku vznikne čistírna odpadních vod. Měla by pomoci zlepšit kvalitu vody v Lipenské nádrži. Volarský potok, protékající současnou čistírnou, totiž do přehrady přináší až 16% celkového objemu fosforu. Stavbu za 100 milionů korun ze dvou třetin zaplatí Jihočeský kraj, potvrdil hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko.
4: Po té analytické části teď bude následovat návrhová, jaká ta opatření by se měla dělat, v jakých místech by se dala jinak řešit kanalizace. Ten proces samozřejmě nepůjde udělat během týdne, bude to o řadě projektů, o řadě jednání, ale od toho jsme tu studii dělali, abychom věděli, jak teď máme postupovat, a tohle je první z kroků.
2: Želivský klášter na Vysočině slavnostně otevře zrekonstruované nádvoří. Skončila tak první etapa obnovy tamního areálu. Program začne v 10 hodin, nabídne například hrané prohlídky, hudební doprovod i prezentaci archeologických objevů. Více marketingový zástupce kláštera Petr Žák.
5: Vlastně v sobotu bude možnost i vystoupat na jednu z věží kostela a budou se moci vlastně návštěvníci podívat na to nádvoří i z výšky. Tam je teda docela omezená kapacita, takže na to doporučujeme rezervaci. Sport.
2: Majitelka fotbalového Dynama České Budějovice Neka Edeová odmítla nabídku Jihočeského kraje ve výši 32,5 milionu korun na odkup klubu. Třetiligový klub včera současně na webu oznámil, že nepřihlásí svůj B tým do čtvrté nejvyšší soutěže. Od fotbalové asociace České republiky za to dostal pokutu 500 000 korun.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách k 25. Vítr bude slabý, východních směrů, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda na Táborsku, ale počítejte nově s uzavírkami silnice 123 od Nadějkova směrem na Chyšky a silnice 135 ukřížení se silnicí 137 v Sudoměřicích u Bechyně kvůli stavbě kruhového objezdu. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezké dobré ráno, vážení posluchači. Máme 6 hodin k tomu 4,5 minuty a pokračuje Jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Na svém samém počátku je sobota s datem 8. srpna roku 2026. A povodně v srpnu 2002 byly nejničivější přírodní katastrofou v novodobých dějinách České republiky. Zasáhly třetinu území státu, vyžádali si 17 lidských životů a způsobili materiální škody přesahující 73 miliard korun. Hlavní vlnu způsobily dvě trvalé srážkové vlny mezi 7. a 17. srpnem. Připomeneme si tehdejší vysílání z našeho rozhlasového archivu a to už za pár minut.

0: Letos je to 24 let od srpnových dnů, kdy ničivé povodně v roce 2002 zasáhly třetinu Česka. V Pohorské vsi v Novohradských horách spadlo tehdy během dvou dnů, 6. a 7. srpna, 278 mm srážek. Pojďme si první dny povodní v srpnu 2002 připomenout, jak ve vzpomínkách, tak i v útržcích záznamu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je krátce před 7. hodinou, já mám teď na telefonní lince Františka Vavrušku z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Dobré ráno. Pojďme k tomu, jak to vypadá na řekách, zejména v těch ohrožených oblastech.
2: No tak dá se říct, že ohrožené jsou celé jižní Čechy, protože třetí stupeň povodňové aktivity, to je stav ohrožení, je teď ráno na Vltavě, v Březí a v Českých Budějovicích, na Malši prakticky po celém toku, na Otavě v Písku, na Lužnici v Bechyni, na Volnice v Neměticích a na Blanici v Heřmani.
3: Tímto archivním záznamem jsme se přenesli do rozhlasového vysílání Českobudějovické stanice 8. srpna roku 2002. Ukázku z tehdejšího ranního vysílání moderovala Jitka Kramářová a Františka Vavrušku už jste určitě poznali také. Pršelo hodně a dlouho. Jen pro zajímavost, třeba v jihočeské Pohorské vsi v Novohradských horách spadlo během dvou dnů 6. a 7. srpna 278 mm srážek. 8. srpna se pak vzedmula přívalová vlna, první ze dvou povodňových událostí léta 2002. Byť už ten den tolik nepršelo, zvednutí hladin se očekávalo prakticky všude. Na Českobudějovicku se nejvíce mluvilo o Malši a Římovské přehradě. Tady je záznam telefonátu redaktora Ivana Melse do vysílání.
4: Podařilo se mi vlastně přejet na levý břeh Malše na mostě u krajského úřadu, ten byl před ještě zhruba 15 minutami průjezdný pro automobily a dostal jsem se po Lidické ulici až vlastně jsem na Plavskou. U polikliniky už také stojí voda v ulicích, ale tam, protože je přece jenom ta ulice o něco výše než hladina řeky Malše, tak ještě, když tam teče proud vody, kanály vodu berou. Ovšem přístup k tamní lávce přes řeku Malši hlídají hasiči a už poněkud ztrácejí nervy, mohou říct, protože přece jenom lidé se tam snaží dostat a oni zase se snaží o to, aby tam ty lidé nechodili, protože skutečně teď tam náhodní diváci nemají vůbec co dělat.
3: Jak je redaktorovi a editorovi Českobudějovické rozhlasové stanice Ivanu Mlsovi po tolika letech, když poslouchá tyto nahrávky?
5: Trochu mě zamrazí, protože tenkrát to vlastně bylo něco úplně nového. Povodně jsme tady nezažili, nebo respektive povodně takového rozsahu jsme tady nikdy vůbec nezažili v Budějovicích a najednou byla všude voda v ulicích. Já si vzpomínám, že jsem se vlastně tady po městě pohyboval na kole, takže i vlastně tohleto reportování, které jsme před chvilkou slyšeli, tak jsem na to místo dojel na kole, protože autem už se jezdit nedalo. Žádná veřejná doprava v tu chvíli vlastně už také tam nejela. A uvědomuji si, až zpětně třeba mi došlo, co všechno se mohlo stát, protože posléze jsme se třeba dozvěděli, že ta voda, která se hrnula, tak třeba vytlačovala víka od kanálu, takže se mi mohlo klidně stát, že jedu na kole, ale jednou končím někde, protože jsem mohl zapadnout do kanálu. Jo. A pak si dobře vzpomínám, já jsem reportoval nejen tady z té jižní části Budějovic, ale pak jsem se byl vlastně zase na kole dívat, jak to vypadá na budějovických sídlištích. A tenkrát tady bylo celkem běžné při té povodni, že vlastně vypadával mobilní signál, takže nebylo možné se dovolat. A já si vzpomínám na to, že jsem na sídlišti Staroměstská šel do telefonní budky a reportoval jsem z telefonní budky, kde jsem stál po kolena ve vodě, měl jsem předplacenou telefonní kartu, volal jsem do studia, jak vypadá na sídlišti situace, což už by dneska vlastně možné nebylo, protože telefonní budky neexistují.
3: Jenomže nezůstalo jenom u Malše. Hrozit začala situace i na hrázi v Husinci. Ráno 8. srpna 2002 bylo tvrdé pro všechny, protože se s nedobrými zprávami začaly přidávat i další regiony.
1: Ohrožené ale samozřejmě nejsou jen České Budějovice, jak už jsme vás informovali, je to i Třeboň. Na telefonní lince mám teď starostu Třeboně Jiřího Houtka. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, přeji.
1: Jak to vypadá v Třeboni?
6: No tak třeba na první pohled je situace klidná, nicméně o 4 hodin od rána mám informaci od generálního ředitele rybářství Třeboň, že hrozí protržení hráze rybníka Podřezaný.
3: Voda z Malše se v Českých Budějovicích zastavila kousek od hlavního náměstí, odřízla centrum od sídlišť Šumava, Máj a Vltava. Bylo evakuováno přes 2000 lidí. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.
7: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Nějaké ty SMSky od vás by tu byly? Krátce po 6:45. Oblačno plus 13, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu. Přeje a zdraví Boža. Dobré ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je jasno, klidno a teplota 14 stupňů. Příjemný celý víkend všem přeje Milan. Děkuju za vaše zprávy, vážím si toho, že jste si našli chvilku na to se ozvat o počasí, které vládne dnes po ránu právě tam, kde nás posloucháte. A co o sobotě s datem 8. srpna říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude většinou polojasný, ráno a večer až jasný. 26 až 29 stupňů Celsia, to jsou přislíbená dnešní nejvyšší maxima. Na horách naměříte 22 až 25. Slabý vítr z východních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu povane. Pršet nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Zaparkovaná auta nahradily lavičky a fontána. Nádvoří Želivského kláštera prokouklo po rekonstrukci. Slavnostní otevření vypukne pro návštěvníky právě dnes, v sobotu 8. srpna. Více si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice můžete poslechnout už za pár minut. Krásné ráno, příjemný víkend je na svém samém počátku.

0: Želivský klášter už dnes představí lidem své nové nádvoří. Plocha, která dříve sloužila jako velké parkoviště, je teď vydlážděná a vozy z nádvoří úplně zmizely. Přibyly naopak lavičky a fontána. Jde o první dokončenou část rekonstrukce areálu kláštera.
1: Nádvoří Želivského kláštera se v posledních měsících proměnilo z neorganizovaného parkoviště na dlážděnou plochu s lavičkami.
2: Myslím si, že přeměna nádvoří je tady docela radikální. Teď to tu vypadá mnohem lépe. Já si to tu pamatuju ještě před nějakými 20 lety, když jsme tu jezdili na dovolenou na Trnávku.
1: Popisuje paní Ivana Plášilová, která teď dělá v klášteře průvodkyni, že dělníci také vytvořili na nádvoří fontánu a očistili sochy svatých. Pan Petr a paní Jana, kteří jsou je na dovolené, ale upozorňují na nevýhody nádvoří při horkém počasí.
3: Na mě to moc kamenný, moc betonový. Hlavně jak je teď to horko, tak je to extrémně rozpálené, takže to extrémně působí na nás, že to je jako málo zeleně.
4: Mysleli jsme si, že tady budou nějaký vzrostlejší stromy.
1: Stromů je na nádvoří několik, jsou to ale mladé, čerstvě vysazené stromky, které zatím moc stínu nevrhají. Podle Petra Žáka z kláštera Želiv je to ale právě rozsáhlé dláždění, které vizuál celého areálu vylepšuje.
5: To nádvoří byla samá díra, že byla to vlastně víceméně jako uježděná hlína se štěrkem. Takže když na to zapršelo, se to na tom podepsalo a to samé, když bylo takovýhle sucho. Tady fouk vítr a tady nebylo vidět.
1: Návštěvníci aktuálně parkují na louce nedaleko kláštera. Do budoucna ale v Želivě parkovací místa přibydou. Otevřením nádvoří totiž rekonstrukce areálu nekončí.
5: Vlastně druhá etapa není jenom vlastně tohleto nádvoří nebo ten zbytek, ale je to vlastně opatská zahrada, kterou vlastně vidíme tady před sebou, vlastně za tou zdí, před opatským kostelem, tak tam i vidíme, že tam teď pracuje bagr. Celkově se ten projekt týká asi 5 hektarů. Takže vlastně největší část, která je, tak je panský rybník, který je tady pod klášterem, ten má asi 4 hektary a bude se tam vlastně revitalizovat i to okolí.
1: Vysvětluje Petr Žák, že v rybníce vzniknou například vodovodní lávky, které budou vyvolávat dojem, že návštěvníci chodí po vodě. Veškeré práce budou dokončené na podzim příštího roku. Z Želiva Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Jestli je pro vás sobotní ráno, dejme tomu takové trošku lenivé, tak už za chvíli vás potěší Želva od kapely Olympic. Není kam chvátat, je tady sobota s datem 8. srpna. Dobré jitro.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Centrem Prahy dnes projde průvod Prague Pride. Pochod hrdosti za práva LGBT lidí začne ve 12 hodin na Václavském náměstí a zamíří přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici. Policie proto upozorňuje na uzavírky a řidičům doporučuje, aby se centru Prahy raději vyhnuli. Parním vlakem se dnes můžete vydat z Blatné na Strakonicku do Ražic na Písecku. Z Blatné vyjede v 10.25 a pojede přes Sedlici, Radomyšl, Strakonice, Čejetice a Sudoměř u Písku. Do cíle dojede ve 12.52. Na zpáteční jízdu po stejné trase se vypraví z Ražic o hodinu později. Historický vlak poveze parní lokomotiva Všudybylka, vyrobená v roce 1925. Informují České dráhy na svém webu. Hasiči z obce Mokré u Českých Budějovic slaví 100 let. Dnes od 13 hodin je na programu předávání vyznamenání, požehnání nově pořízeného hasičského auta, ukázka hasičské techniky, současné i historické. K poslechu zahrají Kameňáci, informuje sbor dobrovolných hasičů na Facebooku. Baseballisté Sokola Hluboká hrají tento víkend v rámci Extraligy Střebíčí. Včera vyhráli Jihočeši na Vysočině 10-2. Dnes od 16 hodin se bude hrát opět v Třebíči, zítra od 13 pak v Hluboké nad Vltavou. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, dopoledne s více oblačností ve východní polovině kraje. Teploty do 29, na horách do 24 stupňů. Vítr bude slabý, zpočátku převážně severních, postupně východních směrů. Biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích je momentálně bezproblémový. V Českých Budějovicích dávejte pozor na Schneiderově blízko nemocnice. Opravuje se tam propadlá vozovka a jezdí se kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Až o 40% nižší výnosy mají kvůli letošnímu suchému počasí někteří zemědělci na severním Plzeňsku. Nejhůř podle nich dopadla řepka. Uslyšíte o tom za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Slabší úrodu obilí než v loni sklízejí letos zemědělci na severu Plzeňska. Důvodem je počasí. Například řepka kvůli suchému jarnímu počasí špatně odkvetla a má horší kvalitu. Naproti tomu pšenice je velmi dobrá. Třeba zemědělci ze Štichovic na severním Plzeňsku už mají skoro hotovo a sečou poslední pole.
1: Na pole s traktorem se právě chystá Pavel Šelou.
2: No, musíme to namazat, stroj, prohlídnout si řetězy, jestli jsou napnutý a jestli nemáme popraskanou konstrukci toho vozu.
1: A teď ještě domýváte i okna, skla.
2: No to musíme, protože jak to práší na tom pole, takže proti sluníčku nevidíte potom vůbec nic.
1: Jak se tráví den v kabině v těchto hincech?
2: No, jde to, máme klimatizaci, rádio, takže pohoda.
3: Na dvoře zemědělského družstva vlastníků Štichovice vůz, který má vepředu smeták místo radlice, mete obilí do podzemní jámy a předseda představenstva Václav Bulín vysvětluje proč.
4: Tady do příjmového koše uklízí pšenici, kterou tady čistí, zpracovává.
1: A odsud z toho koše jde kam ta pšenice?
4: Odsud z toho koše se vytáhne výtahem nahoru, padá to do čističky, a z čističky potom to jde po pásu do haly a tam se to skladuje.
1: Halu mi ukazuje vedoucí posklizňové linky Václav Koudele.
5: Tady vidíte příjem a naskladování pšenice o zimě. Je to velice kvalitní pšenice, co tady zrovna na té hromadě skladujeme.
1: A kolik tady stihnete přečistit za den?
5: To je různé. Ale když vemu globálu všechny ty příjmy, co tady máme, tak třeba 1000 tun různých těch komodit za ten den jsme určitě schopni přijmout a přečistit.
4: Žně v současné době jsou před dokončením v naší oblasti. Poslední zbytky se dodělávají a na konci tohoto týdne bude po žních.
3: Doplňuje znovu předseda Štichovického družstva a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu pro Plzeň, Sever a Rokycany Václav Bulín.
4: To letošní počasí mělo vliv na výnos. Ty jsou podle oblasti o 20 až 40% nižší, než to bylo v minulém roce. Nejhůře dopadla řepka, která má výnos oproti loňskému roku o 20% snížen. Co se týká kvality, která samozřejmě tímto suchým počasím je poznamenána, zaznamenáváme v podstatě nižší olejnatost, maximálně průměrnou.
3: Zemědělci navíc v těchto dnech mají sít řepku na další rok, ale brání jim v tom počasí.
4: Tam je potom problém se scházením a pokud dlouho nezaprší, anebo zaprší jenom málo, tak to semínko vyklíčí a pak zaschne a je to špatné. Rozhodně řepka nejde sít v září.
3: Už na letošní rok zemědělci oseli řepkou menší plochy než v minulosti a v redukci budou podle Václava Bulína dál pokračovat.
4: Důvody jsou v podstatě dva. Jednak, že nevychází pěstování řepky ekonomicky a jednak, že nejsou kvalitní účinné chemické přípravky na likvidaci škůdců a podobně. Ty náklady rostou a plocha pěstování řepky 100% půjde dolů.
3: Ze Štichovic na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tato písnička je o tom, jaké to je vyletět nahoru nad mraky a naučit se létat. Jestli to dnes o mracích či nějaké té oblačnosti bude, o tom si bezesporu budeme povídat hned v příštích minutách.
1: Počasí.
0: Je totiž 6:45 a na telefonu už čeká meteorolog Petr Friebauer. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte, jaká je aktuální situace, co se počasí týče na jihu Čech?
2: Máme jasno až polojasno a beze srážek. Té oblačnosti se o trochu více vyskytuje převážně na severovýchodě kraje. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 10 až 15 stupni Celsia, na horách místy kolem 6 stupňů Celsia a Kvelda Perla hlásí aktuálně minus 1,2 stupně Celsia a opět byla nejchladnějším místem na jihu Čech. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 14,9 stupně Celsia, fouká slabý severozápadní vítr 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1023 hektopaskalů. Churáňov hlásí jasno, teplotu 10,8 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 2 metry za sekundu.
0: Jaký bude ten 8. srpnový den v odpoledních a večerních hodinách?
2: Bude stále polojasno až jasno a beze srážek. Maximální teploty dnes budou mezi 26 až 29 stupni Celsia, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne pouze slabý, východních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: V kolik vyšlo a v kolik večer zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 45 minut a zapadat bude v 20 hodin a 30 minut.
0: A jaké jsou teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu?
2: Nejvyšší teplota v Českých Budějovicích byla naměřena v roce 2015, a to 36,6 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1941, a to 5,6 stupně Celsia.
0: A ještě přidáme informaci o tom, jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy nedělní den, prosím.
2: V noci i zítra očekáváme stále jasno, nebo skoro jasno a i nadále beze srážek. Minimální teploty budou mezi 15 až 12 stupni Celsia a v údolích mohou klesnout až na 10 stupňů Celsia. Maxima potom budou o něco vyšší než dnes, mezi 29 až 32 stupni Celsia, na horách kolem 26 stupňů. Vítr bude stále slabý, východní nebo jihovýchodní 1 až 4 metry za sekundu, aby ho předpověď stejně jako dneska na dvojce střední zátěž.
0: Tolik Petr Friebauer, prozatím děkuji a za hodinu se opět těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
0: Scénografka Kristina Novotná zavzpomíná na své dětství v dnešním pořadu Jihočeši. Ukázku nabídneme už za chvíli, a to tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Do té doby kapela Holky a vzpomínky zůstanou.

0: Náš pořad Jihočeši má podtitul Jihočeši rodem či srdcem. Dnes po 17. hodině v něm bude hostem u mikrofonu Lenky Rybáčkové scénografka Kristýna Novotná, která je Jihočeškou srdcem. Žije na Českokrumlovsku, ale vyrůstala v samém centru Prahy. Máme tu malou ukázku z dnešního večerního povídání, ve které Kristýna Novotná vzpomíná na svá předškolní léta.
1: Moje dětství úžasný, protože moje dětství na kampě v Praze. A ta kampa samozřejmě, že je pod Petřínem, že jo, u Vltavy, takže měla nesmírný půvab. A bylo tam spousta umělců na té kampě, takže u nás se střídalo v bytě několik velmi významných lidí, který já jsem ovšem jako malé špuntík, no netušila, že jsou to tak významní lidé a byli to tetička, strejček a tak dále. No a setkala jsem se právě jako úplně malý dítě třeba s Františkem Hrubínem, který mi psal básničky, a se Seidlem, který zase dělal Hrubínovy ilustrace, a s Cyrilem Boudou. A prostě ten dům byl plný takovýchhle lidí. Herci se u nás střídali, to zase kvůli mamince. Takže tam krásně prostě cvrčel život. Ale já jsem si toho moc nevážila, protože jsem byla příliš malá na to, abych věděla, že tedy jsou to velcí umělci. Takže já jsem to tak nebrala, až jako velká jsem se dověděla, s kým jsem se setkávala.
0: A já doplním, že pořad Jihočeši si na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice můžete naladit dnes po zprávách v 17 hodin.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Pavlína Fendeková už je připravena s čerstvými zprávami.
4: 7 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Český e-recept budou moci lidé nově uplatnit také v lékárnách v Rakousku. V červenci navštívilo jihočeské památky o 3% víc lidí než loni. Účastníci terénního triatlonu Xtera Prachatice zamíří do historického centra města. Na jihu Čech bude polojasno až jasno s teplotami do 29 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Léky předepsané na e-recepci Češi mohou nově vyzvednout také v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recepci lidé mohli dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. V červenci měli turisté větší zájem o jihočeské památky než loni. Národní památkový ústav eviduje nárůst o 3%. Nejnavštěvovanější byl Státní hrad a zámek Český Krumlov. Od začátku roku tam zavítalo 133 tisíc lidí, dodává mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
6: Hned za ním následuje zámek Hluboká s více než 112 tisíci návštěvníky. Zajímavé ale je to, že právě v červenci byla Hluboká dokonce o něco navštěvovanější než Český Krumlov. Bylo to zhruba o 3300 lidí více. Je vidět, že během letních prázdnin láká hlavně české rodiny Hluboká, zatímco Český Krumlov tradičně navštěvuje více zahraničních turistů.
4: Prachatice přispějí 60 tisíci korunami na obnovu historického bunkru na Libínském sedle. Peníze pomohou spolku, který z objektu buduje veřejně přístupné muzeum lehkého opevnění. Dotaci na posledním zasedání schválili zastupitelé, potvrdil místostarosta Jan Kotrba z hnutí Prachatice společně.
7: Dotace bude sloužit zejména na opravu tohoto bunkru, řízení nových věcí, jako je dobová technika, dobová ukázka a podobně. Samozřejmě to podléhá jednotlivým faktorám, takže 60 tisíc korun je schváleno proti jednotlivým dokladům.
4: Dobrovolníci chtějí historický bunkr otevřít veřejnosti už letos v září při akci Světla nad bunkry. Na náměstí Míru v Jindřichově Hradci najdete dnes od 10 do 17 hodin Mint Market. Osmý ročník designového trhu nabídne originální autorskou tvorbu českých designérů, lokálních značek i tvůrců, kteří představí módu, šperky, kosmetiku, keramiku, doplňky nebo delikatesy.
5: Sport.
4: Prachatice hostí terénní triatlon Xtera Czech. Jedinečný je tím, že v něm poměřují síly jak rekreační běžci, tak vrcholoví sportovci. Své kategorie mají i děti a mladiství do 19 let. Hlavní závod začne dnes v poledne. O tom, kudy povede trasa, řekne víc ředitel závodu Michal Piloušek.
8: Trasy čekají zajímavé, zajímavější než dřív. Plavání v nejvýše položeném rybníce Křištěnovickém, potom na kolech se vyrazí právě přes hrad Hus směrem na Libín a potom okolo Farského potoka po Zlaté stezce do Prachatic. No a tady už potom ten závěrečný běh, který patří mezi ty nejtěžší na světovém okruhu.
5: Počasí.
4: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte dnes polojasno až jasno, dopoledne s více oblačností ve východní polovině kraje. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách ke 24. Vítr bude slabý, zpočátku převážně severních, postupně východních směrů, biozátěž bude střední.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V obci Pleše na Jindřichohradecku narazilo osobní auto do sloupu. Nehoda na silnici 23 se vyšetřuje a provoz je omezen.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, dnešní jihočeské ráno s datem 8. srpna roku 2026. Je v podstatě ve své polovině, protože máme krátce po 7. hodině. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová a připomínám, že svátek dnes slaví Soběslav. Přejeme tedy jen to nejlepší. Také pro vás chystáme opět písničky, které nestárnou, tak ten, o kterém se v posledních dnech velice mluvilo, hlavně tedy mluvit bude po včerejším koncertě, Marek Ztracený zazní, také Jitka Zelenková, Orange Blue anebo Petr Kotwald hned v zápětí. Máte se na co těšit. Vodní elektrárna Kořensko na Vltavské Kaskádě má kvůli suchu stále větší problémy s výrobou energie. Probíhající modernizace by měla zajistit provoz i za extrémních podmínek. Jak toho vodohospodáři chtějí docílit, uslyšíte už za chvilku v reportáži.

0: Delší životnost a víc vyrobené energie má zajistit modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku. Skupina ČES tím částečně reaguje i na stále častější a déle trvající sucha. Elektrárna bude po vylepšení vyrábět energii i za minimálního průtoku.
1: Teď jsme se stoupili do strojovny elektrárny, která vlastně je zhruba na úrovni vody. Tady jsou vidět dvě soustroji.
2: Vysvětluje specialista vodohospodářských projektů skupiny ČES Václav Lágner.
1: Vlevo máme soustroj TG1, které je aktuálně probíhající modernizaci, a vpravo je soustroj TG2, které půjde do modernizace teď od října.
2: Malá vodní elektrárna v Kořensku sloužila od roku 1992 s původním soustrojím, doplňuje Lágner.
1: Tu modernizaci děláme přesně po 34 letech provozu, takže ty stroje už mají něco odslouženo. Plus byly zasaženy povodní 2002, takže tady všude, kde stojíme, tak byla voda.
2: Do modernizace elektrárny s výkonem necelých 4 MW se podle něho pustili technici už loni na podzim.
1: Některé díly vyrábíme kompletně nové, jako třeba tady oběžné kolo, které je vidět za námi. Některé díly rekonstruujeme, kompletně měníme veškerou část pomocných provozů, to znamená elektročást nízkého napětí, vysokého napětí, včetně rozvodny.
2: Obě turbíny by po opravách měly sloužit dalších minimálně 30 let. Navíc se podle Lágnera podaří navýšit výrobu elektřiny, a to díky úpravám lopatek turbín.
1: Zase čekáme výrazné zvýšení efektivity v oblasti těch nižších a vyšších průtoků než optimálních. To zvýšení bude až někde o 10 a více procent.
2: Elektrárna se v posledních letech potýká s nízkým odtokem z Kořenské přehrady. I na to se muselo při přípravách myslet, říká vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
3: Přibude tam rozvaděcí kolo, tím se zvýší účinnost a bude moct se provozovat při menších průtocích vody. Starý turbíny měly minimální průtok 17 kubíků. To tady u té jedné zůstane, ale u té druhé bude minimální průtok 10 kubíků.
2: Podle něho se stávalo, že elektrárna při současném stavu vody nemohla vyrábět žádnou energii.
3: Protože jsme měli jak vysoký spád, tak jsme potřebovali velkou hltnost a ta voda tady nebyla. Ale protékat musela, takže mohla téct jalově, a to je prostě pro nás nepřijatelný.
2: Skupina ČES se v posledních letech zaměřuje na přestavbu všech svých vodních elektráren, potvrzuje mluvčí skupiny Martin Schreier.
4: Na Vltavě zatím byly zmodernizovány elektrárny Lipno, kompletně Kamík, kompletně Slapy. Ta modernizace z těch velkých vodních elektráren čeká ještě Štěchovice, především Orlík. Tam jsme avizovali přestavbu části kapacity na přečerpávací režim.
2: Modernizace elektrárny v Kořensku bude hotová na konci dubna příštího roku a všechny úpravy vyjdou na 100 milionů korun. Z Kořenska Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České

0: Co se může stát každé ráno za svítání, to je například to, že na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pravidelně začíná vždy každé ráno Jihočeské ráno. Teď už je nějakou dobu v provozu, jak bych tak řekla. Máme za půl minutky 7:45, datum 8. srpna a my míříme za počasím.
1: Počasí.
0: SMSky od vás. Písek 19 stupňů Celsia, podepsán Folta. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno. 15 stupňů, pohodovou sobotu přeje všem Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr a teplota je plus 13 stupňů. Zdraví a hezkou sobotu přeje Marie. Co srpen neuvaří, září nedopeče, to jest pranostika, kterou Maruška tradičně připojila a já jí za to velice děkuji. Co říká Český hydrometeorologický ústav o dnešním datu z 8. srpna? Čekáme polojasný až jasný den, ráno a dopoledne s více oblačností ve východní polovině kraje. Odpolední maxima kolem 28 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý vítr, ráno převážně severních, během dne postupně východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu povane, pršet nebude a rozptylové podmínky budou dobré.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
3: Zahradní orchideje, jejich druhy, nároky a pěstování, anebo veřejná zeleň v Holandsku. I o tom bude řeč v dalším vydání magazínu Zelené světy. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šeberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.
0: Kam na pouť, kde si zahrát napínavou hru pro celou rodinu, nebo kde uvidíte dinosaury. I o tom budou už za chvíli tipy pro volný čas.

0: Tipy pro volný čas.
1: Trunkovice nad Blanicí pořádají do neděle pouť svatého Dominika, to jest první pozvánka v rámci tipu pro volný čas. Jdeme za dalšími. Volinská pouť nabídne do neděle chovatelskou výstavu nebo jubilejní expozici Květy Volině 2026. 48. ročník plaveckého závodu Voskův Memorial začne dnes od 8.45 v areálu rekreačního parku ve Volini. Cesta poznávání města je napínavá hra pro celou rodinu, která dnes v 10 hodin začne

0: Vlnem proudu je další z překrásných letních rán. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice dnes v kalendáři datum 8.8.2026. Jsou tady zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Volary na Prachaticku postaví novou čistírnu odpadních vod. Projekt by měl zlepšit kvalitu vody v Lipenské nádrži. Současnou čistírnou protéká Volarský potok, který do přehrady přináší až 16% celkového objemu fosforu. Náklady na stavbu nové čistírny budou 100 milionů korun. 2/3 z toho zaplatí Jihočeský kraj, potvrdil to hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko. Skupina filmového a scénického šermu In Armis Tábor se dnes představí na hradě Dívčí kámen nedaleko Křemže na Českokrumlovsku. Jak informuje Městys na webových stránkách, šermířská vystoupení jsou na programu od 11 a od 15 hodin. Po celý den najdete na místě dobové ležení a také stánky. Pokud dnes zavítáte do táborské zoo, můžete se dozvědět mnoho zajímavého o medvědech baribalech, kteří pocházejí ze Severní Ameriky. Na 13. hodinu je připraveno speciální setkání u jejich výběhu. Nebude chybět ani komentované krmení a prostor pro otázky, informoval mluvčí zoo Filip Sušanka. Majitelka fotbalového Dynama České Budějovice Neka Edeová odmítla nabídku Jihočeského kraje ve výši 32,5 milionu korun na odkoupení klubu. Třetiligový klub včera také na webu oznámil, že nepřihlásí svůj B tým do čtvrté nejvyšší soutěže. Od fotbalové asociace České republiky za to dostal 500 000 pokutu. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, dopoledne s více oblačností ve východní polovině kraje. Teploty do 29, na horách do 24 stupňů. Vítr bude slabý, zpočátku převážně severní, postupně spíše východních směrů. Biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V obci Pleše na Jindřichohradecku se vyšetřuje nehoda osobního auta na silnici 23. Počítejte s omezením provozu a pozor také u Chvalšovic na Strakonicku na silnici 170 srazilo auto zvěř.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme krátce po 7:30 a pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Do třetí ligy vstoupí Dynamo České Budějovice a dnes si sportovci vzpomenou na memoriálu na Františka Vávru. Před námi je sportovní pozvánka Kamile Jáši a dočkáte se ji už za pár minut. Teď také další z písniček, které nestárnou. Jednou větou zpívá Lešek Semelka. Dobré ráno.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Je tady start nižších fotbalových soutěží. Do třetí ligy vstoupí Dynamo České Budějovice. Zápas na Střeleckém ostrově začne v neděli v 17 hodin. Do boje jde i Písek. Utkání na stadionu Povltavské akademie odstartuje v sobotu v 10 hodin a 15 minut. Nový trenér Písku Josef Padlásek o ambicích týmu jasně říká.
1: Chceme jít postupnýma krokama, nicméně ten nějaký dlouhodobý cíl je opravdu jako postup do druhé ligy, nicméně jako všechno má svůj čas. A je to i jako i pro mě ten důvod, proč třeba jsem přijel nabídku Písku na trénování prvního týmu.
0: Sport na víkend. A teď čtvrtá fotbalová liga. Doma se představí Český Krumlov. Je tady nová sezóna. 10 hodin a 15 minut v sobotu Slavoj přivítá v atraktivním jihočeském derby Soběslav. Doma budou hrát i Strakonice a bude to také hodně zajímavá premiéra. Zápas Strakonice Doubravka začne v neděli v 17 hodin.
2: Sport na víkend.
0: Z páté ligy, tedy z krajského fotbalového přeboru, vybíráme jeden zápas. Jindřichův Hradec Semice. Začátek bude v sobotu 17 hodin. Pokračuje trenér Jindřichova Hradce Richard Florián.
3: Cíle Hradce, který by teda měly vycházet do té budoucí sezóny i s posílením toho kádru, jsou jednoznační. Hrát špičku krajského přeboru. Teď doufáme, že s tím podaří se nám vlastně nějakým způsobem ten kádr obohatit, tak určitě by bylo cílem hrát nahoře, hrát špičku krajského přeboru a vize je taková letos ten kádr stabilizovat a hrát co nejvýše, podporovat se o největší příčky.
2: Sport na víkend.
0: Sportovních akcí je pochopitelně mnohem víc. Pozveme vás i na tenis. V sobotu si sportovci vzpomenou na memoriálu na Františka Vávru. Tenis se bude hrát i v Milevsku. Pořadatelé připravili turnaj pro kategorii muži C. A ještě baseball v neděli ve 13 hodin vyzve v extralize Sokol Hluboká soupeře Střebíče. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Ať už se za sportem vydáte kamkoliv, nezapomeňte, že na této stanici v pondělí krátce po půl třetí odpoledne začnou sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice, Písek.

0: Máme 7:45, ladíte Český rozhlas České Budějovice, sobota s datem 8. srpna a míříme za aktuální předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: Proto už se ptám meteorologa Petra Fribauera, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, máme polojasno až jasno a beze srážek. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 12 až 16 stupni Celsia, na horách místy kolem 9 stupňů Celsia a v kotlinách jsou ty teploty ještě nižší. České Budějovice, tady je aktuálně polojasno, teplota je 16,1 stupně Celsia, fouká slabý severozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1023 hektopaskalů. Churáňov hlásí jasno, teplotu 12,3 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 3 metry za sekundu.
0: Jak bude vypadat zbytek toho dnešního dne?
2: Odpoledne a večer bude stále polojasno až jasno. Maximální teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, východních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Je tady víkend, dost možná právě teď někdo jede na vodu. Prozraďte, jaký je stav vody na jihu Čech.
2: To je vody v řekách opravdu málo. Vltava, Somarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny pouhých 39 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti. Výška hladiny 62 cm, průtok 6,8 metrů krychlových za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesjízdné a nesjízdná je i Otava Katovice. Teplota vody v řekách se pohybuje mezi 21 až 25 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 25,9 stupně Celsia.
0: Jak bude vypadat zbytek víkendu?
2: Noc a zítra bude stále jasno nebo skoro jasno a i nadále beze srážek. V noci ty teploty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia a v údolích se mohou pohybovat až kolem 9 stupňů Celsia. Maxima budou zítra o něco vyšší než dnes, mezi 29 až 32 stupni, na horách kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude stále slabý, tentokrát východní nebo jihovýchodní, 1 až 4 metry za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Změní se v pondělí nějak charakter počasí?
2: V pondělí očekáváme proměnlivou oblačnost a při zvětšené oblačnosti se místy vyskytnou přehánky, a to zejména na severu kraje. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 17 a maxima kolem 32 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, jižních směrů, během dne se pak bude měnit na mírný, jihozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Fribauer, se kterým se uslyšíme opět za hodinu. Já prozatím děkuji.
2: Naslyšenou.
3: Hostem nedělní kavárny bude zpěvačka Bára Basiková. Určitě víte, že režisérka Helena Třeštíková natočila právě o ní časozběrný dokument. A právě o něm jsme si povídali v kavárně, kterou si poslechnete v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
0: Jaké zajímavosti jsou spojeny s planetou Uran? To je téma, které už za chvíli rozebere v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Tak si ji nenechte ujít, teď už také Lenka Filipová a částečné zatmění srdce. Sobota s datem 8. srpna. Dobré víkendové ráno vám všem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst po celé republice. Společnost Gepard Infra získala od Drážního úřadu osvědčení o bezpečnosti provozovatele Jindřichohradecké úzkokolejky na příštích 5 let. V Jindřichově Hradci vrcholí mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Na jihu Čech bude polojasno až jasno s teplotami do 29 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Lidem, kteří hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance.
3: Volné pozice můžou na portálu zveřejňovat školy a školská zařízení. A jak nabídky vyhledávat, vysvětluje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
4: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace.
3: Inzeráty před zveřejněním kontroluje správce portálu. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou důvěryhodnost a široká nabídka.
5: Jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
3: Práci tak na portálu EDU mohou najít i například psychologové, kuchařky nebo školníci. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Společnost Gepard Infra, která spravuje infrastrukturu Jindřichohradecké úzkokolejky, získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele dráhy na příštích 5 let. Od Státního fondu dopravní infrastruktury také získá na letošní rok 17 milionů korun na obnovu tratí, uvedla to mluvčí Gepard Expressu Markéta Bočková. V Podolsku na Písecku i nadále trvá zákaz koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a je nevhodná ke koupání. Naopak všechny další sledované koupací oblasti v Jihočeském kraji mají podle hygieniků vynikající kvalitu.
6: I přes velmi teplé počasí má jedničku Radava na Orlíku, rekreační rybníky Hejtman a Staňkovský na Třeboňsku a voda u pláže v Černé v Pošumaví u Lipenské přehrady. Dvojkou pak hygienici ohodnotili kvalitu vody u pláže v Horní Plané a v Lipně nad Vltavou. Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii dnes naposledy zaplní letiště v Jindřichově Hradci. Hlavním bodem programu je přehlídka volných akrobatických sestav těch nejlepších pilotů. Takzvanou freestyle disciplínu popsal organizační ředitel závodu Krištof Urban z Jindřichohradeckého letiště.
7: Na základě průběžných výsledků budou vybráni piloti z těch nejlepších a taky s těmi zajímavějšími letadly. S tím, že freestyle je hodnocený, řekněme tak trošku pro lidi, že to není úplně ostrá závodní disciplína, takže jde primárně o to, jak to vypadá, nejde tam úplně tak striktně o přesnost.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, dopoledne s více oblačností. Ve východní polovině kraje teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách ke 24. Vítr bude slabý, zpočátku převážně severní, postupně východních směrů. Biozátěž bude střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v obci Pleše na Jindřichohradecku na silnici 23 a u Chvalšovic na Strakonicku na silnici 170. Pozor také u zámku Brandlín nedaleko Tučap na Táborsku. Tam se pohybují koně.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: Pokračuje sobota s datem 8. srpna a máme 4,5 minuty po 8. hodině raní. Vy i nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, s vámi u mikrofonu zůstávám já, Adéla Jirkalová, tak dobré jitro a všechno nejlepší Soběslavům, kteří právě dnes slaví svůj svátek. Soběslav je jméno slovanského původu, které se vykládá jako sám soběslavný či mající svou slávu. Katolický kalendář ten připomíná svatého Dominika. A pranostika praví horka na Dominika, tuhá zima. Tak asi dle dnešního počasí by se dalo očekávat, že zima bude opravdu zimního charakteru. Narozeniny právě dnes slaví americký herec Dustin Hoffman, také zpěvák Petr Bende, švýcarský tenista Roger Federer je oslavencem, anebo fotbalista Vladimír Darida. Přejeme vše nejlepší. Písničky z cizí kapsy už za okamžik poodhalí autora melodie Bohyně v podání Pavla Sedláčka. Počkejte si na to. Dobré ráno.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Čas sedí, takže vzhůru za dnešní písničkou zaspívá jí Pavel Sedláček.

Chytlavý rytmus s přesně načasovanými bubenickými dávkami a odsekávanou kytarou. To je motor skladby Bohyně, s níž v roce 1970 nastoupil do studia Pavel Sedláček. Víc než dobře mu sekundovala kapela pojmenovaná světácky The Expression. Jeden z průkopníků rock'n'rollu v našich zeměpisných šířkách se hlavně na startu kariéry nezdráhal sahat po písničkách, s nimiž v Americe a pak všude po světě válcovali hudební scénu pionýři žánru. Ale vedle toho u publika dokázal uspět i se skladbami zpívanými v mateřštině, ať už šlo o hity nahrané v Semaforu či s řadou populárních skupin jako Olympic, Mephisto, Apollo či Flamengo. Vrátíme-li se k písničce Bohyně, z dnešního pohledu jde o možná trochu pozapomenutou verzi skladby Venus, se kterou v závěru 60. let sklízela velké úspěchy nizozemská skupina Shocking Blue. A to nejen na starém kontinentu. Ostatně nestává se zrovna každý den, aby evropská kapela okupovala první příčku americké hitparády. Partě kolem kytaristy Robbieho van Leeuwena se to jako vůbec prvnímu interpretovi z Holandska povedlo ani ne dva roky po založení. A to ještě musela řešit změnu na zásadním postu zpěváka. Poté, co původní vokalista Fred de Wilde nastoupil vojenskou službu, angažovala kapela k mikrofonu dlouhovlasou náhradnici se sytým hlasem Marisku Veres a vlastně záhy nahrála i svůj opus Magnum. Musela sice strpět poznámky o tom, že úvodní kytarový rozjezd silně připomíná v podobné kadenci zahraný nástup, jako má písnička Pinball Wizard od skupiny The Who, a taky časté přirovnávání Shocking Blue k jakési holandské odpovědi na Beatles. Na druhou stranu, uteklo už víc jak půl století a skladba Venus pořád šlape ve šťavnatém rytmu a nahrávka nestrácí na působivosti. Taky si v průběhu času půjčovali i jiní muzikanti než jen Pavel Sedláček. Ještě v půlce 80. let pomohla ke slávě dívčí skupině Bananarama a zazněla v řadě filmů i reklamních spotů. Zkrátka, dobrá písnička se nestratí. Tak nechme jejího autora, Robbieho van Leeuwena, zase opřít se do strun. O dívce krásné jako bohyně lásky Venuše hrají a zpívají Shocking Blue. A zdraví vás, Martin Schuster.

0: Právě stále probíhajícím prázdninám dnes 8. srpen a my ve čtvrt na 9 přesně míříme za počasím.
1: Počasí.
0: Co říkají SMSky od vás? Ve Velešině skoro jasno, 15 stupňů. Pohodovou sobotu vám všem přeje Andulka. Dobré ráno, zataženo, klidno, 18 stupňů. Pěkný víkend všem přeje a zdraví Věra Stýna. Volary Rafanda, jasno, 18 Luděk a Zdeňka podepsání. Děkuji za všechny vaše SMSky, které dorazily do jeho českého rána. Dnes bude polojasno až jasno, ráno a dopoledne s více oblačností ve východní polovině kraje, to jest předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu. 26 až 29 stupňů Celsia jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, ráno převážně severních, během dne postupně východních směrů, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet nebude a rozptylové podmínky dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Triatlon, myslivecká tématika či pouť, i o tom budou tipy pro volný čas, kterých se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dočkáte už za pár chvil. 8 hodin, k tomu 16 minut. Hezké sobotní ráno všem.

0: Ať už vaše víkendové kilometry směřují kamkoliv, ať jsou šťastné s dobrým návratem, to vám přejeme. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď jdeme za tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas.
0: Prachatice a nedaleký Křišťanovický rybník jsou až do neděle centrem závodu světového poháru v triatlonu Xterra Czech Republic. Prázdninové hraní pod Lipkami pořádají od 14 hodin v Kancnýřově sadu v Dačicích. Myslivecká Třeboň od 9.30 na náměstí nabídne imitátory hlasů zvěře, lovecké trubače, sokolníky i lovecké psy. Víkend s hvězdami pořádají dnes od 8 hodin večer v barokním dvoře v Borotíně u Tábora. Koncertní část nabídne vystoupení Sarah and the Adams, Ivana Hlase, Tria nebo Beaty Hlavenkové a Vladimíra Slavíčka. Strunkovice nad Blanicí pořádají do neděle pouť svatého Dominika. Volinská pouť nabídne do neděle chovatelskou výstavu nebo jubilejní expozici Květy Volině 2026. 48. ročník plaveckého závodu Voskův Memorial začne od 8.45 v areálu rekreačního parku ve Volini. Cesta poznávání města je napínavá hra pro celou rodinu, která dnes v 10 hodin začne od Staré radnice, také ve Volini. A Naše chutě v Oboře, tak to je zase festival, který v 11 hodin začne v areálu pivovaru Obora v Malšicích. Dinosauří odpoledne připravili od 14 hodin v dětské herně Veverka v Prachaticích a Vavřinecká pouť ve Vacově u Vimperka nabídne do neděle koncerty, ukázky zásahů hasičů nebo taneční zábavu se skupinou Flám.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Parním vlakem se dnes můžete vydat z Blatné na Strakonickou do Ražic na Písecku. Z Blatné vyjede v 10.25 a pojede přes Sedlici, Radomyšl, Strakonice, Čejetice a Sudoměř u Písku. Do cíle dojede ve 12.52. Na zpáteční jízdu po stejné trase se vypraví z Ražic o hodinu později. Historický vlak poveze parní lokomotiva Všudybylka, vyrobená v roce 1925, informují České dráhy na svém webu. Hasiči z obce Mokré u Českých Budějovic slaví 100 let. Dnes od 13 hodin je na programu předávání vyznamenání, požehnání nově pořízeného hasičského auta nebo ukázky hasičské techniky současné i historické. K poslechu zahrají Kameňáci, informuje sbor dobrovolných hasičů na Facebooku. 16. ročník Jemnické bitvy dnes hostí tamní zámecký park. Od 13 hodin nabídne šermířské souboje, vystoupení tanečnic, alchymistů i fakíra. Hlavním bodem programu bude velká bitva, ve které se představí stovky bojovníků v dobových kostýmech. Program večer zakončí ohňový gala večer pod širým nebem. Baseballisté Sokola Hluboká hrají tento víkend v rámci extraligy Střebíčí. Včera vyhráli Jihočeši na Vysočině 10-2. Dnes od 16 hodin se bude hrát opět v Třebíči, zítra od 13 pak v Hluboké nad Vltavou. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, dopoledne s více oblačností ve východní polovině kraje. Teploty do 29, na horách do 24 stupňů. Vítr slabý, zpočátku převážně severních, postupně východních směrů. Biozátěž bude na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda osobního auta se vyšetřuje v obci Pleše na Jindřichohradecku na silnici 23. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A dříve, než si na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pustíme Evu Farnou, tak je tady pozvánka k další reportáži. Vodní nádrž Římov jako největší zdroj pitné vody pro Jihočechy hlásí rekordní úbytky v souvislosti s horkým a suchým počasím. Přítok z řeky Malše je na historickém minimu. Dodávky do domácností ale podle vodohospodářů ohrožené nejsou. Více o tom už za pár chvil. Hezké sobotní ráno.

0: Na historických minimech jsou teď průtoky na všech jihočeských řekách. Extrémní sucho se výrazně projevuje i na řece Malši, která napájí vodní nádrž Římov na Českobudějovicku. Ta slouží jako zásobárna pitné vody. Hladina v ní ale každý den klesá o několik centimetrů.
1: Teď zrovna se nacházíme pod hrází díla Římov, koukáme na odtok z přehrady.
2: S vedoucím technického střediska horního toku povodí Vltava Petrem Hovorkou právě kontrolujeme situaci těsně pod Římovskou přehradou.
1: Je to takzvaný nadlepšený průtok, je na hodnotě 900 litrů za vteřinu. A je to kvůli tomu, že to mezipovodí mezi vodním dílem Římov a soutokem s Vltavou dává úplně minimální průtoky.
2: Odtok takového množství vody ale řeka Malše jako zdrojnice přehrady nemá šanci doplňovat. Momentálně do ní přitéká asi jen 250 litrů za sekundu, vysvětluje Petr Hovorka.
1: V celém povodí Malše jsme teď na úplně historických minimech pozorovaných průtoků. Za současného přítoku, výparu, odtoku a zajištění toho vodárenského odběru je pokles hladiny kolem 8 cm denně.
2: I kvůli tomu je podle něho přehrada naplněná jen přibližně ze 2/3.
1: Máme vlastně k dnešnímu dni absolutně nejnižší hladinu nádrži. V roce 2003, co považujeme zatím jako za největší sucho, tam k dnešnímu dni jsme byli o metr výš než dneska. Nicméně na konci toho roku 2003 jsme byli ještě o 2 metry níže, než je stávající hladina.
2: Římovská přehrada slouží jako zásobárna pitné vody pro asi 2/3 Jihočechů. Podle ředitele Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince ale nejsou dodávky navzdory větším odběrům nějak ohrožené.
3: Jsou zvýšené samozřejmě, protože díky výpadku těch lokálních, těch malých zdrojů, takže ta měsíční výroba se nám zvýšila zhruba asi o 10%.
2: Pokud by se situace na přítoku nějak zásadně nezlepšila, svaz může vodu z přehrady odebírat maximálně 8 měsíců. I tak má zajištěné náhradní zdroje pro výrobu pitné vody, ujišťuje Antonín Princ.
3: Jedno je úpravna vody na Husinecké přehradě, tam bohužel ale je také úplně sucho. Pro Táborsko máme vodní nádrž Jordán a pak spolupracující vrty, které zatím nevyužíváme.
2: Podle hydrologa Tomáše Vlasáka z Českého hydrometeorologického ústavu se na stavu nádrží, včetně té Římovské, projevují i extrémně vysoké teploty.
4: Při teplotách nad 35 stupňů tam může mizet během dne třeba centimetr a pak ani ten přítok není schopen doplnit, kde ta voda mizí do vzduchu.
2: Kvůli tomu povodí Vltavy požádalo krajský úřad o snížení odtoku vody z Římovské přehrady na pouhých 650 litrů za sekundu, říká Petr Hovorka.
1: Samozřejmě ten trend toho poklesu nečekám, že by se úplně zastavil, nicméně předpokládáme aspoň výrazné zpomalení toho poklesu hladiny v nádrži.
2: Podle hydrologů by situaci nejen v Římově částečně zlepšily vytrvalé deště. Ty jsou ale podle aktuálních předpovědí zatím v nedohlednu. Z Římova Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písni.

0: Je přesně 8:45. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. My jsme tomu samozřejmě velice rádi. Díky za to. A teď se podíváme za předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu už čeká meteorolog Petr Friebauer, kterého se samozřejmě jako první zeptám, jaké je aktuální počasí na jihu Čech. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Máme polojasno až skoro jasno a beze srážek. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně polojasno. Teplota je 18,2 stupně Celsia, fouká slabý severozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1023 hektopaskalů. Churáňov hlásí skoro jasno, teplotu 13,9 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 2 metry za sekundu.
0: Jaký bude ten 8. srpnový den?
2: Odpoledne bude stále polojasno až jasno a beze srážek. Maximální teploty dnes vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia a na horách se budou pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, východních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď dneska na dvojce, tedy střední zátěž.
0: A co vaše modely vypočítali pro zbytek víkendu?
2: V noci a zítra stále očekáváme jasno nebo skoro jasno a i nadále beze srážek. Minimální teploty budou poměrně nízké mezi 14 až 11 stupně Celsia a v údolích klesnou až na 9 stupňů Celsia. Maxima potom budou vyšší než dnes mezi 29 až 32 stupni, na horách kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, východní nebo jihovýchodní, 1 až 4 metry za sekundu a biopředpověď pro zítřek je také na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Změní se s novým týdnem nějak charakter počasí?
2: V pondělí přibude oblačnosti a objeví se i více srážek. Bude tedy oblačno až polojasno a místy s přeháňkami. Minimální teploty budou kolem 17 a maxima kolem 32 stupňů Celsia, takže se i lehce oteplí. A vítr bude zpočátku slabý jižních směrů, který se během dne potom bude měnit na mírný, jihozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu a večer potom bude vítr opět slábnout.
0: Lehce se oteplí, lehce se ohřejeme, bude tomu tak i v úterý?
2: V úterý se nám zase trošku ochladí, ty teploty klesnou na 27 stupňů Celsia nebo kolem 27 stupňů Celsia, v noci bude kolem 17. Očekáváme proměnlivou oblačnost, na horách potom při zvětšené oblačnosti pouze výjimečně se slabými přeháňkami. A vítr slabý západních směrů 1 až 4 metry za sekundu a již během rána se bude měnit na severní.
0: Taková byla aktuální předpověď počasí z úst meteorologa Petra Friebauera. Děkuji vám za dnešní ráno, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: V nedělním Vltavínu uslyšíte reportáž z poutního areálu svaté Anny nad Kraselovem, rozhlednete se tam po jihočeské krajině a pak vám o ní z archivních záznamů budou vyprávět i akademičtí malíři František Peterka a František Roman Dragon. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

8 hodin 52 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Prázdniny jsou dávno v plném proudu, ještě několik týdnů před námi. Dnes je tady další z moc hezkých letních rán, tak já věřím, že jste ho strávili příjemně tady u nás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho české ráno je ve svém samotném závěru. Adéla Jirkalová děkuje za pozornost a zítra krátce po 5. hodině raní se už teď těším naslyšenou. Kde kdo říká?

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prachatice podpoří vznik muzea lehkého opevnění na Libínském sedle. Želivský klášter obnovil nádvoří, auta už tam nezaparkují. V Českých Budějovicích se dnes bude opět plavat mezi mosty na soutoku Malše a Vltavy. Na jihu Čech vystoupí teploty k 29 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Prachatice přispějí 60 tisíci korunami na obnovu historického bunkru na Libínském sedle. Peníze pomohou spolku, který z objektu buduje veřejně přístupné muzeum lehkého opevnění. Dotaci na posledním zasedání schválili zastupitelé, potvrdil místostarosta Jan Kotrba z hnutí Prachatice společně.
2: Dotace bude sloužit zejména na opravu tohoto bunkru, řízení nových věcí, jako je dobová technika, dobová ukázka a podobně. Samozřejmě to podléhá jednotlivým fakturám, takže 60 tisíc korun je schváleno proti jednotlivým dokladům.
0: Dobrovolníci chtějí historický bunkr otevřít veřejnosti už letos v září při akci Světla nad bunkry. Na náměstí Míru v Jindřichově Hradci najdete dnes od 10 do 17 hodin Mint Market. Osmý ročník designového trhu nabídne originální autorskou tvorbu českých designérů, lokálních značek i tvůrců, kteří představí módu, šperky, kosmetiku, keramiku, doplňky nebo delikatesy. Bývalé parkoviště u Želivského kláštera je zrušené, muselo ustoupit rekonstrukci nádvoří, které je kompletně předlážděné. Šlo o součást první etapy rekonstrukce památky. Práce tam pokračují a místa k parkování dělníci později vybudují jinde.
3: Sice se do něj opírá sluníčko, takže to bude asi při slunečném počasí náročné, ale věřím tomu, že to tady dopadne dobře.
4: Ukazuje průvodkyně Ivana Plášilová na nově zrekonstruované nádvoří, na kterém jsou zatím mladé stromky, které nevrhají stín. Díky dlažbě se už ale v areálu nepráší, původně totiž na place bylo jen parkování. Teď jsou místa zrušená.
5: Parkování je samozřejmě problém, protože to bylo vlastně jediné velké parkoviště vůbec tady v Želivě celkově. Tím, jak je to turistická oblast, tak je to komplikace, ale ve spolupráci s obcí, tak se tady parkuje na jedné louce hnedka vedle kláštera.
4: Vysvětluje Petr Žák z kláštera Želiv, že parkování na louce je pouze provizorní. Rekonstrukce areálu totiž pokračuje a mají v něm vzniknout desítky nových parkovacích míst. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Už po páté se bude dnes plavat mezi českobudějovickými mosty na soutoku Malše a Vltavy. Závod, jehož pořadatelem je tělovýchovná jednota Kohinor České Budějovice, je součástí českého poháru v dálkovém plavání. Program na Sokolském ostrově zahájí v 10.30 závod na 5 kilometrů pro kadety, dorost, dospělé a masters. Ve 13 hodin bude následovat závod na 1 kilometr, kterého se může zúčastnit i veřejnost, a poplave se jako memoriál Josefa Potužníka. Tečku udělá ve 13.45 3-kilometrová trať, na kterou se vydají starší i mladší žactvo, kadeti, dorost, dospělí a masters. Vyhlášení výsledků je plánováno na 15:30. Jak uvedla Eva Šmauzová z pořádajícího klubu, přihlášeno je téměř 150 plavců a dva závodníci jsou až ze Singapuru.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, dopoledne s více oblačností ve východní polovině kraje. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách ke 24. Vítr bude slabý, zpočátku převážně severních, postupně východních směrů. Biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují nedaleko Starých Hutí, blízko Horní Stropnice na Českobudějovicku. Je to také blízko hranic s Rakouskem. Auto tam srazilo chodce. Nehody se vyšetřují také na silnici 123 u Jistebnice na Táborsku a na silnici 23 u obce Pleše na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Svatovavřinecký kostel s odkazem předků najdeme v Uřínově pod Deštnou. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. V České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího je v létě k vidění půvabná drobná soška Jezulátka. Pokud chcete vidět slavnou růžencovou slavnost Albrechta Dürera, máte čas už jen do konce srpna. Obraz vystavený ve Schwarzenbergském paláci Národní galerie pak čeká pětiletá péče restaurátorů. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. 10. srpna bude Vavřince a odkaz svatého Vavřince připomíná kostel v Uhřínově pod Deštnou. Protože se nachází na místě bývalých Sudet, poutníci tam mohou vidět i německé náhrobky. Odkaz předků je tam znát i v okolí kostela. S Richardem Poláčkem se na tomto duchovním místě zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Ten kostel na to, že se nachází poměrně zapomenutém a odlehlém místě Orlických hor, je poměrně velký. Z toho vyplývá, že ta minulost, dávná i nedávná, byla asi v těchto místech poměrně bohatá.
2: Bývalé sudetské území.
1: Ano, nacházíme se v Sudetech, kde prostě většina obyvatel Uřínova Velkého byla německé národnosti a s okolníma obcema přilehlejma, který pod toto území patřilo, tady žilo před válkou něco okolo 3 až 3,5 tisíce obyvatel. V současné době to je několik desítek.
2: Dá se předpokládat, že i oni uctívali sakrální místa?
1: Určitě. Já si myslím, že německý národ je hodně pobožný a z toho i vyplývá velikost, výzdoba a i četnost sakrálních památek na tomto území.
2: My můžeme vidět tady i z pomníků, že na obnově tohoto kostela a údržbě se podílel občanský spolek Lidé své pomocí.
1: Ano, byl tady založen spolek pro Uřínský kostel. Zhruba v roce 2002 se zde kostel opravoval. Pamatuji si, že se tady dělala střecha, dávala se sem nová kopule. Byla to veliká událost a od té doby tento spolek tady iniciuje i opravy těch křížků některých a hlavně i to okolí vlastního kostela, hřbitov, je velice hezky, vkusně a s péčí upraven.
2: Ano, tady na hřbitově, který je součástí tohoto kostela v Uřínově pod Deštnou, jsou nejrůznější historické náhrobky, ale také se tady pochovává ještě v současné době.
1: Ano, ta levá strana od vchodu je víceméně pietní, jsou zde zase hezkým způsobem uspořádány náhrobky těch rodin nebo těch pozůstalých, který vlastně už nemají pokračovatele tady a nikdo se o ně nestaral a v té pravé části se dodnes pochovává.
2: A víte, co mě zaujalo, jak je to tady udržované, krásně, vše upravené v okolí?
1: Ano, myslím si, že i některé větší obce a města by tuhle péči mohla závidět.
2: A co ty historické náhrobky, které tady můžeme vidět?
1: Ty jsou těch rodin, které už tady nemají si potomky, nikdo se o ně nestaral, tak se umístili pětně do rohu toho hřbitova, do oblouku, předtím nějaký sloup a z těch názvů vidíme, že skutečně většina jmen jsou německého původu.

V magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. Královéhradecký kraj plánuje vynaložit téměř 3,6 milionů korun na sanaci skalního svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. Krajští zastupitelé budou rozhodovat o poskytnutí dotace v září. Kaple je chráněnou kulturní památkou, stojí v blízkosti hrany bývalého Čedičového lomu a podle vedení kraje hrozí narušení její statiky. Stavební práce zahrnují odkrytí základů a kontrolu skalního podloží kaple, zabránění prosakování povrchových vod do podloží, zpevnění okolního terénu, včetně případného umístění pilotů a zábradlí. Kapli Loreta nad Podhradím dal v roce 1694 postavit na Velišském hřbetu hrabě František Josef Šlik na svém panství mezi Jičínem a Kopidlnem podle návrhu předního francouzského architekta činného v Čechách Matejeho. Návštěvníci kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné hoře Sedlci se mohou podílet na vzniku nové stálé expozice Memento Mori. V provizorním zvukovém studiu mohou anonymně nahrávat svá zamyšlení nad smrtí a konečností lidského života. Část výpovědí bude součástí expozice, která se má otevřít 1. dubna příštího roku. Rekonstrukci svého hlavního nádvoří dokončil želivský klášter. Práce byly součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka, které mají být hotové příští rok na podzim, řekl to za rezort klášter Želiv Petr Žák. Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky bude 8. srpna. Na projekt dostala kanonie premonstrátů evropskou dotaci. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: protože ty starší byly zničeny požáry, které naše město bohužel v minulosti často postihovaly. No a ten, ve kterém se nacházíme, ten je klasicistní a byl postaven mezi lety 1794 a 1801.
1: Tak pojďme tedy za svým cílem. Jak se Jezulátko do muzejních sbírek vůbec dostalo?
0: V muzejních sbírkách už je poměrně dlouho. Dostalo se do nich v roce 1897, když tuto sošku vlastnila místní rodina Vrbových a chtěla ji odstranit, protože ta soška pro ně už byla zastaralá, bezcenná. Takže když ji chtěli odstranit, tak zakladatel muzea Jan Tykač si tu sošku vyžádal do muzejních sbírek.
1: Kdy se ale zjistilo, že má tak velkou uměleckou i duchovní hodnotu?
0: To bylo poměrně nedávno, v roce 2024, když jsme se rozhodli, že je čas nechat tuto sošku zrestaurovat, protože byla opravdu v nedobrém stavu, tak teprve paní doktorka Foltýnová, která se ujala restaurování, začala zkoumat tuto sošku, respektive různé další sošky, dá se říci, po celém světě a došla k závěru, že se jedná o dílo, které vzniklo ne-li ze stejné ruky, tak ve stejné dílně, která vyřezala slavné salzburské jezulátko.
1: Před ním stojíme, je velice půvabné, zkuste nám ho popsat.
0: Je to velice drobounká soška, nemá ani 10 cm, je vyřezaná ze slonoviny a je oblečená do hedvábných šateček, které jsou zdobeny krajkami a pozamentární výzdobou. V levé ruce potom drží křížek, na hlavě má korunku, no a v pravé ruce snad kdysi svíralo malé žezlo, ale to se nám nedochovalo.
1: Dá se odhadnout jeho stáří?
0: Tak pokud se opravdu jedná o sošku, která vznikla ve stejné časové vrstvě jako to salzburské jezulátko, které máme spolehlivě datované lehce před rok 1620, tak tady stojíme před soškou, která už oslavila 400. narozeniny.
1: Úžasné. Paní ředitelko, můžete říct, v čem vlastně tkví kult salzburského jezulátka, tedy příbuzného tohoto našeho?
0: Ta tradice je velmi dlouhá, už krátce poté, co se o ní zmiňují první písemné prameny, tak se nacházejí zmínky o tom, že to jezulátko bylo několikrát rozbito a zázračně se samo zcelilo, takže se dá říci, že tady začíná taková víra v takové sebe uzdravující schopnosti, ale poté, co se soška v roce 1650 dostala do kláštera Kapucínek v Salzburku, tak se k ní začali modlit mnozí věřící a trpící a ti byli uzdraveni. Takže tady se začíná psát vlastně taková kniha zázračných uzdravení a ten kult vlastně trvá do dnešních dnů a mnozí poutníci stále směřují do Salzburku, aby salzburské jezulátko viděli a poklonili se mu.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na začátku 17. století putoval do Prahy přes Alpy pěšky, zabalený do vzácných koberců a pláten. Odtud už nikdy neodcestoval. Slavný obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost z roku 1506 je dnes součástí sbírky Národní galerie Praha. Pokud jste toto výjimečné dílo ještě neviděli, máte ještě čas do konce srpna. Poté obraz totiž čeká pětiletá péče restaurátorů. Přímo před obrazem si o Růžencové slavnosti povídala redaktorka Zuzana Filipková s dočasně pověřenou generální ředitelkou galerie a šéfkou sbírky starého umění Olgou Kotkovou.
1: Co ten obraz ukazuje? No, my mu říkáme Růžencová slavnost, ale to je vlastně název až z 19. století. Řekl ho opat ze Strahovat, Jeroným Zeidler. Co maloval Albrecht Dürer, byl mariánský obraz, Maria Bild, jak on sám o něm mluvil.
2: S Olgou Kotkovou, dočasně pověřenou generální ředitelkou Národní galerie Praha, sedíme přímo u Růžencové slavnosti. Vzácné dílo od německého malíře Albrechta Dürera zobrazuje panu Marii s Ježíškem, kteří spolu se svatým Dominikem a anděli rozdávají růžencové věnce věřícím.
1: Je to takové symbolické požehnání. Zaujala by vás asi jedna postava, když se na to díváte, takhle na to shromáždění?
2: Ano, ta v dolním pravém rohu. Ano. To je taková hodně dominantní postava, je to muž.
1: Ano,
2: to je?
1: Vidíte, že tam má opravdu takové nápadné postavení. Zřejmě je to tedy ten, kdo ten obraz zaplatil, kdo financoval tu zakázku. A existuje názor, byť není úplně prameny podložený, že to byl někdo z rodiny Fuggerů. Čili zase peníze, banky vládnou světem, teda ten, který vlastně proto společenských německých kupců, kteří tenkrát sídlili v Fondaco dei Tedeschi a jejich farním kostelem byl San Bartolomeo, tak tuto zakázku tento muž zaplatil. Vidíte, že je tedy jemu věnován speciální více místa a ještě proč je to ten nejdůležitější muž, pochopitelně po Albrechtu Dürerovi, který se sám zachytil pod stromem, tak je to právě ten, který odpočívává růžencovou modlitbu.
2: Popisuje Olga Kotková, která zdůrazňuje, že jde v případě tohoto muže o hypotézu. Dürer maloval růžencovou slavnost v Benátkách a i tento fakt zapříčinil, že dílo začalo stárnout prakticky hned od svého začátku.
1: Je to tím, že Albrecht Dürer, který byl zvyklý z Norimberku používat určité materiály, tak najednou, když přišel do Benátek, tak zkrátka musel brát to, co bylo po ruce. Takže používal materiály, na které úplně nebyl zvyklý. A samozřejmě velmi záhy se také ukázalo jako velmi negativní faktor to vlhké, slané, benátské klima. Už záhy pár desítek poté, co byl ten obraz namalovaný, tak už byl jednou restaurovaný vlastně pokoutně, aby tedy dříve, než si ho pan císař odveze do Prahy, aby vypadal jako nový, krásný.
2: Růžencovou slavnost koupil císař Rudolf II. V roce 1606. Tento obraz byl restaurován už několikrát.
1: Provolal ho třeba i Karel Škréta a potom byl tedy velmi silně restaurovaný v 1839 až 1841. A kdy právě malíř, který tuto opravu dělal, tak se musel vypořádat s tím, že už v té době, doslova co víme ze starých pramenů, odpodávali z obrazu kusy malby. V podstatě odpodávali tam ve spojích těch vertikálně pospojovaných topolových prken. Johannes Grus domaloval celou tvář Marie, Ježíška, anděla, ale i toho papeže.
2: Takže to byly ty změny právě, oproti tomu originálu.
1: Ano, to byly ty změny, ale nejenže tedy domaloval ty už nedochované části malby, ale on ještě se musel vyrovnat s dalším faktorem a to byl spěch. On opravdu byl tlačený k tomu, aby to udělal rychle. A jak se přiznal v dopise, který jsem četla, tak přiznal se k tomu tedy opatovi, vy jste na mě, pane opate, spěchal a já jsem neměl čas aby ty spodní vrstvy oprav, takhle to napsal, řádně proschly.
2: Dodává Olga Kotková, ředitelka sbírky starého umění Národní galerie Praha a dočasně pověřená šéfka celé instituce. Růžencová slavnost bude na konci srpna svěšená ze Schwarzenberského paláce a pak půjde na několik let do rukou restaurátorů.
1: Musím říct, že v tuto chvíli už máme nějakých 95% průzkumů hotových, ale teď ještě čeká ta zbývající malinkatá část, ale to nám dá právě jistotu ještě poznat tedy chemické složení, dodělat tedy to, co chybí. Ale potom opravdu zřejmě zatím to plánujeme tak, že to restaurování může trvat až 5 let. Proč? Cokoliv se s obrazem bude dělat, s vědomím, že je to opravdu poklad světového malířství, musí být rozhodnuto komisí odborníků.
0: Říká k obrazu Růžencová slavnost dočasně pověřená generální ředitelka galerie a šéfka sbírky starého umění Olga Kotková. Do Schwarzenberského paláce nás za vzácným obrazem Albrechta Dürera zavedla redaktorka Zuzana Filipková.

0: Také Pavla Bobka jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se teď vydáváme do Francie. Patří k nejvýznamnějším klenotům Francie s nevyčíslitelnou hodnotou. Tapisérie z města Bayeux se teď stala předmětem politické diplomacie, takzvané soft power. O co přesně jde, to je otázka pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, bylo to v červenci roku 2025, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil v rámci státní návštěvy britského krále Karla, že jim bude zapůjčena tapisérie z Bayeux do britského muzea v Londýně, a to k výstavě na konkrétní dobu od září 2026 do července 2027. Jedná se tak o jistou diplomatickou, kulturní, ale i politickou výměnu této perly nejen Normandie, ale celého francouzského kulturního dědictví. Mělo to celkem i praktický důvod, totiž muzeum ve městě Bayeux se uzavírá kvůli rekonstrukci a opravám, a to právě i kvůli dobré konzervaci samotné tapisérie. Takže aby toto veledílo nebylo jen tak v depozitáři, rozhodlo se o této zápůjčce do Londýna.
0: Jedná se o velmi křehké dílo. Ve francouzských médiích se hodně mluvilo o tajném převozu. Jak vypadal?
1: Je to tak, a to i proto, že se jedná o dílo ohromné hodnoty, které má nejen historický, politický, ale i spirituální důvod. Ten převoz v utajení začal přesně 9. července a pokud si všimneme, odkud kam, tak by se řeklo, že to nebylo zas tak daleko. Totiž město Bayeux v Normandii nachází nedaleko pláží vylodění, takže tapisérie musela urazit trasu hlavně přes Lamanšský průliv do Londýna. V Bayeux se na přípravě podíleli lidí. Tapisérie, která má délku 70 metrů, výšku na 50 cm a váží na 350 kg, nebyla srolovaná, ale skládána jako harmonika. Nejprve byla uskladněna na tajném místě v Bayeux a následně opět v utajení převážena do Spojeného království. A to v noci ve specializovaném kamionu, který udržoval stálou teplotu, vlhkost a hlavně se speciálním systémem proti otřesům při přejezdu. Nakonec po několika hodinách v noci dorazila do Londýna tapisérie, kde ji vyložili a všichni přítomní jí zatleskali. Tato tapisérie byla tedy následně rozložena, položena horizontálně a zkontrolována odbornicemi a odborníky, a to skutečně centimetr po centimetru. Podle vyjádření francouzské ministryně kultury Catherine Pigard neutrpěla tapisérie žádné poškození při transportu a cestovalo se jí dobře.
0: Marie, a pověz nám trochu o samotné tapisérii. Čím je významná, co je na ní k vidění?
1: Ano, proti zapůjčení do Velké Británie se i hned ozvala nemalá část veřejnosti. Je skutečným historickým pokladem nejen pro Normandii, již se týká nejen pro Francii, ale řekli bychom pro celou Evropu. Zapůjčka se nelíbila části veřejnosti ve Francii, ale ani v Británii. Kritická vyjádření ve Francii vznesla zejména obavu z transportu. Dílo je totiž velmi, velmi křehké. Tapisérie ve své novodobé historii cestovala skutečně jen málo, bylo to za Napoleona v minulém století, pak byla ukrytá před nacisty. Mnozí mluvili o šoku, jiní dokonce o zločinu proti francouzskému kulturnímu dědictví. Byla podána dokonce žaloba k ústavní radě a vznikla i petice, kterou podepsalo na 80 tisíc lidí. Na britské straně se kritizovala tato zápůjčka a mluvilo se často o předraženosti. 1,5 milionu eur stál jen převoz mezi Bayeux a Londýnem. Na 700 tisíc eur speciální vitrína, v které tapisérie bude horizontálně ležet na výstavě, a více než 1 miliardu eur pak bude stát pojištění tohoto pokladu. Tapisérie, tento nástroj, řekněme soft power, je už teď ale v Londýně a od září se předvede veřejnosti.
0: O této tapisérii jsme teď hovořili s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení a milí posluchači, s určitými obavami sledují v těchto letních týdnech polohu, pokud je se mnou sdílena, našich už dospělých dětí. Sledují na mobilu, jak míjí rozvadov, opouštějí šengenský prostor, nebo jak se naopak jako malá tečka na mapě přibližují zpět Praze. Překračují sem a tam hranice nejen států, ale také zemské přitažlivosti, svých fyzických a patrně lehce i svých finančních možností. Své hranice testují, posouvají a nově objevují. Já se naopak učím své vlastní hranice vnímat, respektovat je a přijímat. Všechno má v životě člověka své místo, říkám si, a mám radost z rozletu našich dětí, i když se o ně občas strachuji. Pro mne je naopak mnohem víc představitelné a hmatatelné, jaké to může být, když se člověk bolestně dotýká hranic vlastní soběstačnosti, samostatnosti a svobody. Nebo když se začne propadat pod pomyšlenou čáru, která dělí střední věk od stáří. Mládí a stáří, naše tělesná konstituce, zdraví a nemoc, společenský status, majetkové poměry, to vše spolu utváří hranice, ve kterých den co den žijeme naše životy. Prolomit je, překonat, znamená zažít euforii svobody, dotknout se jednoho nebo druhého obzoru, nahlédnout do hlubiny života, která snad ani nemá dna. O tajemství, kouzle i nebezpečí prolomených hranic nám vypráví voda a vítr. Moře je živel nespoutaný, nebezpečný, ale svrchovaně svobodný. Podobně vítr. Nevíme, kde je mu začátek a kde konec. Jako i tichá voda mele břehy, tak zase tý i větřík dozrává v bouři. Evangelista Jan ve 3. kapitole přirovnává k vodě a větru Krista a Boží království. Čteme zde, vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Podobně jako z hlubin země vyvěrá pramen vody, z hlubiny Boží vytryskl Kristus. Jako vítr ševelí ve větvích stromu, až vibruje každý jeho list, tak Boží království rozechvívá naše srdce a může se stát, že začneme vibrovat Kristovým životem. A to bez ohledu na náš věk, zdraví nebo nemoc. Tajemství tkví v prolomení hranic našich tělesných, politických nebo i kulturních možností. Ve stáří objevíme svobodu odevzdání. Pravda o vlastní nedokonalosti otevře prostor pro přijetí druhého člověka v jeho nedokonalosti a křehkosti. Sekularizace učí církev, Kristově pokoře a službě. Přeji vám, vážení a milí posluchači, abyste měli odvahu dotýkat se hranic. Riskovat, protože v branách života i smrti stojí Kristus. Přeji vám odvahu žít, vztyčit hradbu i torpédovat zavřené dveře, aby se rozšiřovaly obzory, horizonty, ve kterých žijeme spolu s Bohem.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Modernizace vodní elektrárny Kořensko na Českobudějovicku pomůže s výrobou elektřiny i v suchých letech. Společnost Gepard Infra získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele Jindřichohradecké úzkokolejky na příštích 5 let. Účastníci terénního triatlonu Xterra Prachatice zamíří i do historického centra města. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty k 29 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendek. Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji. Díky modernizaci bude sloužit minimálně dalších 30 let.
2: Některé díly vyrábíme kompletně nové, jako třeba tady oběžné kolo, které je vidět za námi. Některé díly rekonstruujeme, kompletně měníme elektročást nízkého napětí, vysokého napětí, včetně rozvodny.
3: Vysvětluje specialista vodohospodářských projektů skupiny ČES Václav Lágner. Díky úpravám turbíny bude možné udržet elektrárnu v provozu i při minimálním průtoku na přehradě, říká vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
4: Protože jsme měli jak vysoký spád, tak jsme potřebovali velkou hltnost a ta voda tady nebyla, ale protékat musela, takže mohla téct jalově a to je prostě pro nás nepřijatelný.
3: Modernizace elektrárny bude hotová na konci dubna příštího roku a všechny úpravy vyjdou na 100 milionů korun. Z Kořenska Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Společnost Gepard Infra, která spravuje infrastrukturu Jindřichohradecké úzkokolejky, získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele dráhy na příštích 5 let. Od Státního fondu dopravní infrastruktury také získá na letošní rok 17 milionů korun na obnovu tratí, uvedla mluvčí Gepard Expressu Markéta Bočková. V Sedlici na Strakonicku začínají krajkářské slavnosti. Jihočeské a bavorské krajkářky představí společný projekt Stroj času. K vidění bude například výstava paličkované krajky, chybět nebude módní přehlídka a hudební vystoupení. Pozvánku najdete na webu města. Sport. Prachatice hostí terénní triatlon Xterra Czech. Jedinečný je tím, že v něm poměřují síly jak rekreační běžci, tak vrcholoví sportovci. Své kategorie mají i děti a mladiství do 19 let. Hlavní závod začne dnes v poledne. O tom, kudy povede trasa, řekne víc ředitel závodu Michal Piloušek.
5: Trasy čekají zajímavé, zajímavější než dřív. Plavání v nejvýše položeném rybníce Křišťanovickém, potom na kolech se vyrazí právě přes hrad Hus směrem na Libín a potom okolo Farského potoka po Zlaté stezce do Prachatic. No a tady už potom ten závěrečný běh, který patří mezi ty nejtěžší na světovém okruhu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech čekejte polojasno až jasno, dopoledne s více oblačností. Ve východní polovině kraje teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách ke 24. Vítr bude slabý, zpočátku převážně severních, postupně východních směrů. Biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Střet auta s chodcem se vyšetřuje nedaleko Starých Hutí, blízko Horní Stropnice na Českobudějovicku a také blízko hranic s Rakouskem. Pozor i na silnici 23 mezi Jarošovem nad Nežárkou a odbočkou na Rodvínov na Jindřichohradecku. Na vozovce je vysypaný štěrk.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky anebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica. Medicine man.

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy. Protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochutčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těch odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpují se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile se bude tvořit současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina

0: Červivo z třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
1: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umlovit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
2: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cen.
0: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální anebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětů místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Je to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme vše možné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dále. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu?
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka. V době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit. Jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude hřmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Tak letos to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosaců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas, České Budějovice, zprávy.
2: Řeky v povodí Vltavy mají kvůli suchu minimální průtoky. V kempu Podolsko u Orlické přehrady platí zákaz koupání. Jinde je kvalita vody vynikající. V Jindřichově Hradci vrcholí mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii. Na jihu Čech vystoupí teploty k 29 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách.
3: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
4: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
5: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
4: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
6: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
4: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Podolsku na Písecku u Orlické přehrady i nadále trvá zákaz koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a je nevhodná ke koupání. Naopak všechny další sledované koupací oblasti v Jihočeském kraji mají podle hygieniků vynikající kvalitu.
7: I přes velmi teplé počasí má jedničku Radava na Orlíku, rekreační rybníky Hejtman a Staňkovský na Třeboňsku a voda u pláže v Černé v Pošumaví u Lipenské přehrady. Dvojkou pak hygienici ohodnotili kvalitu vody u pláže v Horní Plané a v Lipně nad Vltavou. Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
2: Pokud dnes zavítáte do táborské zoo, můžete se dozvědět mnoho zajímavého o medvědech baribalech, kteří pocházejí ze Severní Ameriky. Na 13. hodinu je připraveno speciální setkání u jejich výběhu. Nebude chybět ani komentované krmení a prostor pro otázky, informoval mluvčí zoo Filip Sušanka. 43-letý cyklista zemřel dnes v noci u Deštné na Jindřichohradecku. Jak informoval jeho český policejní mluvčí Milan Bajcura, muž pravděpodobně nezvládl jízdu a spadl do příkopu, který byl shodou okolností plný kamení. I když měl muž přilbu, zraněním na místě podlehl.
1: Sport.
2: Mistrovství České republiky v bezmotorové akrobacii dnes vrcholí na letišti v Jindřichově Hradci. Hlavním bodem programu je přehlídka volných akrobatických sestav těch nejlepších pilotů. Takzvanou freestyle disciplínu popsal organizační ředitel závodu Krištof Urban.
8: Na základě průběžných výsledků budou vybráni piloti z těch nejlepších a taky s těmi zajímavějšími letadly. S tím, že freestyle je hodnocený, řekněme tak trošku pro lidi, že to není úplně ostrá závodní disciplína, takže jde primárně o to, jak to vypadá, nejde tam úplně tak striktně o přesnost.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude polojasno až jasno s teplotami mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 24. Vítr bude postupně slabý, východních směrů biozátěž je střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na silnici číslo 20 u Sedlice na Strakonicku se srazila dvě osobní auta, dávejte tam pozor. Pozor také na silnici 23 mezi Jarošovem nad Nežárkou a odbočkou na Rodvínov na Jindřichohradecku, tam je na vozovce vysypaný štěrk.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Sobotní pořad Jihočeši má podtitul Jihočeši rodem či srdcem. Tuto sobotu po 17. hodině v něm bude naším hostem scénografka, kostýmní a scénická návrhářka a spisovatelka Kristina Novotná. Je Jihočeškou srdcem, žije na Českokrumlovsku, ale vyrůstala v samém centru Prahy. Poslechněte si naše povídání. Zve Lenka Rybáčková.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Mějte dobrý den a samozřejmě i dobrou chuť ke kuchařskému čarování, které dnes bude veskrze tomatové, čili rajčatové, až řekl bych lehounce rajské. Totiž rajče a chleba s máslem a trošku soli navrch, to je pro mě osobně ta nejlepší letní svačinka nebo snídaně. A což potom takový rajčatový salát. Ten mám pro vás hned v několika, možná i v desítce různých variant. A nebojte, uvaříme také speciální tomatové polévky, nebude chybět ani moje oblíbené pečené kuře v tomatech a další dobroty. Tak ještě jednou dobrou chuť a příjemný poslech vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stoupa.

16. století se poprvé objevila rajčátka na evropském kontinentu a ve Španělsku jim dali vlastně jméno, které bylo jejich původní. Totiž tamní indiáni v Americe mu říkali tumatl nebo tomatl. A tak vzniklo tomáte a potom la tomate ve francouzštině a Němci přijali také, mají tomaty, ale Italové ty začali používat, řekl bych, poetičtější název Il Pomidoro, což znamená zlatá jablíčka. A pomidory převzali třeba také v Rusku a v Polsku. A potom pěstitelé někde v Německu pojmenovali plody této lilkovité rostliny rajská jablíčka. Na Slovensku to byly paradajky a třeba v srbochorvačtině jim říkají dodnes rajčice. A ejhle, máme tady česká rajčata. A právě o nich bude v tomto kuchařském čarování řeč především. Mám několik dotazů od vás, posluchačů, a tak dopředu, abych nezapomněl, je zodpovím. Dotaz, co to je sugo? Ano, je to výrobek z rajčat, to se všeobecně ví. Ale je to omáčka, nejsou to drcená rajčata a není to ani rajčatový protlak, je to už omáčka. Její příprava je skutečně velmi jednoduchá. Stačí vám hrnec, vařečka, případně mixér, no a potom olivový olej, na kterém spěníte nadrobno nakrájenou cibuli. Když je sklovatí, přidáte oloupaná a na kostičky nakrájená rajčata a společně všechno vaříte, až to prostě zahoustne. A k tomu je třeba ta vařička, protože přece jenom se to připaluje, tak je s tím třeba občas míchat. A nakonec se to všechno ochutí solí, troškou třeného česneku a posekanou bazalkou. A to ochucení opravdu udělejte až nakonec, potom povaření a zahoustnutí. No a nakonec se všechno, jak už bylo naznačeno, rozmixuje a máte sugo hotové. Tuhle tu základní omáčku, která může mít samozřejmě ještě různé varianty, může se do ní přidávat, vyvařit paprička nebo nějaké další koření, tak tuhle tu omáčku Italové používají potom jako tu základní na pizzu třeba, když se vyrábí, ale běžně ji mají doma zavařenou ve sklenicích, ať už je to tedy ta passata, což je vlastně jenom protlak rajčat, ta je řičí, tak sugo je ochucené a potom zkoncentrovaná rajčata jsou samozřejmě rajčatový protlak. A Italové se vyznačují tím, že dělají takzvaný dvojitý rajčatový protlak, který je opravdu velice hustý a ta rajčata jsou v něm opravdu zkoncentrována na maximum. Velmi rád ho kupuju a používám. No, a jenom taková poznámka, tím, že se rajčata vaří nebo tepelně zpracovávají, tak z těch jejich buněk a především i z těch vyvařených šlupek se uvolňují látky, které jsou pro naše tělo velice zdravé a prospěšné. Totiž jsou to takzvané antioxidanty. Nebudu tady teď jmenovat celou řadu, které tam jsou obsaženy, nicméně to, že vlastně rajčata převaříme nebo pečeme, čili tepelně upravujeme, je pro naše zdraví prospěšné a proto je dobré jíst rajčata nejenom syrová, čerstvá, ale třeba i tepelně upravená. Tak to bychom měli do úvodu. Teď si dejme trochu muziky a hned potom budeme tomatově salátovat.

V dnešním kuchařském čarování máme na míse rajčata, která právě teď na našich zahrádkách, případně i na pultech supermarketů jsou k dispozici. A když to rajčátko je dokonale zralé, tak je to úplně lahůdka, co si budeme povídat. Já už jsem v úvodu zmiňoval moje oblíbené letní jídlo, nebo spíš svačinku, kdy si na čerstvý chléb dám tenký plátek másla a na něj položím plátek toho zralého rajčátka a osolím to malinko, případně i to pomelu malinko pepřem, tak jak to dělával můj děda. A pak to prostě se zavřenýma očima jím a ta chuť, to se snoubí, to je úplně nádherné, to máslo rajčat, ten čerstvý chleba. Co si budeme povídat? A při té příležitosti jsem si vzpomněl také na specialitku, kterou jsem naposledy ochutnal v Barceloně. Určitě jsem o ní tady v kuchařském čarování mluvil. A to je specialita taková, že se opeče chléb a na ten chléb se dá rozpečené rajče. A to rajče se rozetře, tak jak se rozpeče na pánvi nebo na grilu, tak se rozetře po tom chlebu. Takže to je chléb pomazaný rajčetem a zase osolené, opepřené a pokapané olivovým olejem. A taky to stojí za to. To opravdu stojí za to vyzkoušet. No a což potom taková klasika italská bruschetta, kdy vlastně máte opečený chléb a na něj dáte drobounce pokrájená rajčata ochucená, prostě italský rajčatový salát. A tak můžeme začít tu slibovanou salátovou přehlídku právě v Itálii, kde nejčastěji se drobně nakrájená rajčata, často se ta rajčata odjádrují, to znamená, že se z nich vymáčkne ta šťáva ze zrníčky a používá se jenom to rajče bez té šťávy a bez těch zrníček. Tak se nakrájí ta rajčata na drobné kostičky, malinkaté kostičky a doplní se k nim kapary, také přesekané, nasekaná bazalka, trošku případně i česneku a pochopitelně všechno osolí a ochutí ančovička. Taková ta slaná, naložená jenom v oleji, takže ta se naseká i třeba s troškou toho oleje se přidá do tohohle toho salátu a zakápne se to balzamikem, tedy ač je to balzamiko, anebo nějakým jiným octem a pochopitelně malinko se vše opepří a promíchá. Takže tohle na opečeném chlebě je do třetice chleba s rajčetem, jak si jenom přát. A když jsme nadrobno krájeli právě ta odšťavněná, odjádřená rajčata, tak mám pro vás jeden salát, který je, jestli si dobře to vybavuji, tak originál z Mexika nebo tam z toho území. Pico de gallo se nazývá, někde mu také říkají salsa fresca, jako čerstvá salsa. A je to osvěžující vlastně salátek, vlastně z čerstvých zralých rajčátek, která zase se krájí jenom ta dužina, případně i ta slupka, ale ten vodnatý vnitřek ze semínky se odtud odstraňuje. Pak tam patří do tohohle toho salátku jedna cibule, z pravidla používají bílou cibuli, ale není to nutné to bezpodmínečně dodržet. A protože to je Mexiko, tak tam patří jedna paprička, případně dvě pro ostřejší chlapy a doporučeno je paprika serrano, která zase, tam se musí z té papričky seříznout ta dužina a ta semínka se odstraní, vyříznou, protože ta v sobě nesou tu vysokou pálivost. Takže jenom tu dužinu a paprička se nakrájí, nadrobno poseká a vkládá tedy do tohohle toho salátku. V Mexiku určitě do toho dávají hrst čerstvého koriandru a limetkou to všechno okyselí. A samozřejmě i se to osolí, případně opepří. Takže takhle základně, když to řeknu jednoduše, se připravuje pico de gallo a
Tadyhle ten salátek se používá nejenom, že se jí s pečivem, ale používá se běžně, přidává se, jako my jsme zvyklí dávat všude možně tatarku, tak běžně, tak mi to mexický kuchař vysvětloval, že to běžně dávají vlastně ke všemu v létě, když je sezona v Mexiku, to bude dlouhá sezona určitě v těch jejich vedrech, i když u nás tady už to bývá často stejně jako v Mexiku, horka až příliš. Budiš, pojďme dál, pojďme do Francie. Ve Francii připravují tomatový nebo rajčatový salát, připravují tak, že dají cibuli, ale tu cibuli dají na olivový olej a opečou ji. Pak se do toho ještě přidá za tepla trošku hořčice a malinko se ta hořčice také osmáhne. Nechá se to vychladnout a do toho se přidá majonéza. A potom se do toho přidají žloutky z vařeného vajíčka a vyšlehá se z toho vlastně takový dressing základní, který se vinným octem ochutí. Můžete přidat i lžičku medu, já to mám vyzkoušené, že ten med to příliš neosladí, ale jako by ty chutě uhladí, zjemní. No a potom se vlastně nakrájejí na drobné kousky nebo na měsíčky, jak budete chtít, rajčátka. A ta opečená cibule s tou hořčicí majonézou a vaječným žloutkem se přelije přes ta rajčata a pochopitelně nakonec tam přijde i posekaný bílek z těch vajíček a cibulová nať. Takže ten salát je takový bohatý. Dokonce jsem jednou ochutnal takovýhle salát, který doplňovali ještě vařené brambory. Takže už to byl takový vydatný salát přímo k večeři. A když už mluvím o bramborách a rajčatovém salátu, tak mám z jedné knihy, kterou jsem dostal darem a kde se pojednává o pobaltské kuchyni. Především je tam Polsko teda, ale jsou tam i Litva, Lotyšsko. Ale pamatuji si, že tam je salát vlastně rajčatový, který doplňují nadrobno nasekané kyselé ryby, nakládané kysené ryby, kysaná smetana. A právě brambory. A těch rajčat je tam víc než brambor, abyste si to dovedli představit a pochopit.

0: troškou pepře a potom do tohohle toho rajčatového salátu přidáte ty kostičky toho chleba. A promícháte to a teď na stole to všechno doplní ještě z pravidla červená cibule a bazalka. Poznámka, musí to být hodně zralá rajčata, aby byla výrazně nasládlá. To zdůrazňoval kuchař, se kterým jsem tehle ten salát chlebový konzultoval. A ono, když ten salát pak jíte, tak ještě vám křupou ty kousky chleba a některé už se stačily rozmočit v té rajčatové šťávě. A šťávě z toho, z té chutí všech, se nasát. Takže opravdu je to potom vynikající lahůdka, ke které chce to akorát sklenku vína a jste šťastní na světě. No, kapréze salát už je asi všude znám, kdy se vlastně dávají plátky zralých rajčat s sýrem mozzarella, ideálně mozzarella di bufala. A k tomu lístky čerstvé bazalky a olivový olej a sůl a samozřejmě pepř. To je salát takzvaný skládaný, který si potom do salátu je člověk v puse, ale Řekové zase mají svůj oblíbený salát, asi nejoblíbenější, choriatiky, který má také jako dominantní zeleninu rajčata, ale doplňuje ho i okurka, červená cibule, správně tam má být zelená paprika, černé olivy a musí tenhle ten salát, aby byl se vším všudy, doplňovat sýr feta. Mohl bychom být říct i balkánský, ale feta je tučnější a stojí za to nešetřit na té kvalitě. Takže to bychom měli takovou procházku i rajčatovými saláty. No a hned po písničce budeme samozřejmě s rajčaty, čili tomaty, něco dobrého klohnit, kuchtit a vařit.
1: Já

Nyní si v kuchařském čarování můžete vybrat první chod. Buď si dáte takovou specialitku ze severní Afriky, zvanou šakšuka, anebo rajčatovou špagety omeletu. A hned potom budeme dělat trošku bolognese na takový letní rychlý způsob, tedy omáčky na špagety. A nakonec budeme péct kuřátko na cibuli, rajčatech a trochu slaniny. Ale nejprve pojďme na téma rajčata a vajíčko. To slovo zní tak trošku divně, šakšuka, ale je to opravdu tradiční aromatické jídlo, které se v arabském světě podává z jedné pánve, ta se položí do prostřed stolu a každý si pak na plátky chleba nebo ty jejich placky, ten placatý chléb, jak mají, tak si nandavá vlastně z té společné pánve. A ta příprava je následující. Je to taková varianta a la lečo, i když tam dominují rajčata. A potom v menším množství je tam cibule a červená paprika a česnek. Cibule nakrájená na takové půlkolečka nebo čtvrtkolečka, tedy spíš na takové proužky, se má nejprve opékat na olivovém oleji. Potom se tam přidává na drobonko nakrájená červená paprika, na malinké kostičky a nakonec se tam přidá ještě na plátky nebo i prolisovaný česnek. A potom do toho přijdou nakrájená rajčata. Běžně se to také dělá, že se používají ty plechovky drcená rajčata, ale samozřejmě zralé čerstvé rajče v tomhle případě bude určitě lepší. A ta se do toho přidají a nějakých 10-15 minut se v tom vysmahnou tak, aby se trošku ta šťáva jejich odpařila, všechno to zahoustlo. Pak se to všechno osolí, malinko se do tohohle toho ještě přidává i papriky, někdy i pálivé a římský kmín pro tohle území je typické koření, takže trošku římského kmínu, ale můžete dát i ten náš drcený nebo mletý kmín český. Potom se vlastně v té pánvi, v té směsi udělá podle toho, kolik je strávníků toho stolu, tak se tam udělá tolik důlků a do každého toho důlku se vyklepne čerstvé vajíčko. A pak se ta pánev přikryje a pěkně zvolna se to nechává na mírném teple prohřívat tak dlouho, až ta vajíčka stuhnou, především ten bílek lehce stuží, nemá to být úplně uvařené vejce, abyste mi rozuměli. A ten žloutek, ten má být takový ten vláčný a prohřátý. Takže takhle se tam vlastně dělají takové ztracené vejce v té pánvi. A nakonec na všechno přijde petrželka, někde dají i koriandr, kdo má rád, budiš. A navrch se ještě dává nastrouhaný sýr feta, o kterém už dneska byla řeč. No a takhle se to pak nese na stůl a každý z té pánve si nabere to jedno vajíčko a ta rajčata rozdušená s tou ostatní zeleninou a s tou šťávou, která k tomu patří a dovedu si to představit s chlebem, jaká je to dobrota. Ale stejná dobrota je, jak už jsem zmínil, i rajčatová omeleta. Já si to dneska přesně pamatuju na chuť té vaječné omelety, kdy jsme jeli k babičce na samotu a když v té zahrádce dozrálo nějaké to rajčátko, tak právě se spolu s cibulí na pánvi na sádle rozpeklo a pak se na to klepli vajíčka, rošlehaná vajíčka a nechalo se to stuhnout. A mně to vždycky moc chutnalo, jak to rajče bylo takovou lehkou kyselost přidalo k těm vajíčkům. Ještě jsme si na to mazali trošičku hořčice plnotučné. Tak to byla taková vzpomínková lahůdka. Ale pokud mohu doporučit, velmi rád dělám třeba špagety omeletu, nebo prostě když vám zbyde trochu uvařených těstovin, tak je přidám do těch rošlehaných vajec a zase na začátek trošku osmáhnu rajče s cibulí, ale jenom lehonce, protože když se to pak dopéká, tak ta rajčata mají tendenci, jakmile je vyšší teplota, tak se pálí a připalují a to je škoda si to všechno pokazit.
No a když budete mít ještě po ruce kousek slaniny, tak když tam ještě přikrojíte pár nudliček slaniny do takovéhle omeletky, tak máte úplně úžasnou večeři. Nebo i snídani. No a pojďme dál. Já jsem ještě mluvil také o boloně z omáčce. Ta se nejčastěji připravuje ten boloňský způsob, jak říkají Italové. To je vždycky směs mletého masa a to se restuje na tuku spolu s cibulí a potom se přidává ještě kořenová zelenina. A když i ta se opeče a osmahne, tak se do toho přidávají právě rajčata. A ta rajčata jsou loupaná a odjádřená. Případně se používají už drcená rajčata nebo nějaká ta rajčatová pasáta. A všechno doplňuje červené víno. A potom je ještě další koření, které Italové podle zvyklostí používají různé. Ale většinou tam bývá muškátový oříšek a oregano, to je samozřejmé. No a tady ta směs se dusí velice zvolna. Ale já to dělám takhle na léto rád, bez masa, kdy vlastně opravdu se jenom cibule osmahne, přidá se na hrubo nebo na jemno nastrouhaná kořenová zelenina a všechno se to pěkně spojí tím rajčatovým protlakem nebo rajčaty nakrájenými na kousky a dusí se to, až se to rozdusí, tam stačí čtvrt hodinku pod pokličkou občas zamíchat. No a nakonec teda to dochutit podle libosti. Moje žena určitě by řekla, koukej to trošku osladit, ať to je ono a malinko potom přioctovat, aby to bylo do sladkokysela. Někdo vyznává tu chuť, že opravdu tam bude jenom trošku octa a jenom ta chuť té zeleniny a soli. Takže takováhle rychlá letní bolognese je výborná a já jsem ji často takhle připravil a k tomu, když rozpečete klobásku anebo jenom plátky slaniny a zase trošku opečeného chleba a posypete to navrch, jako Italové to dělají parmazánem, tak i bez těstovin, ale jenom chlebu takováhle teplá salsa je také výborná. No a slíbil jsem vám pečené kuřátko v tomatech, no na tom nic není, to je opravdu velice jednoduché, protože dáte do pekáče cibuli nakrájenou na půl kolečka, na hrubo prostě nakrájenou cibuli, přidáte tam, řekněme do pekáčku na jedno kuřátko, tak bych dal dvě cibule, tři stroužky česneku, které bych nakrájel na plátky, a potom bych tam nakrájel do toho 5-6 rajčátek pěkně zralých, tak jak jsou, se slupkou, ze zrničky, se vším všudy. A ještě bych k tomu přidal, máte-li, trošku oregana a pochopitelně to kuře je třeba osolit, ale já to dělám ještě tak, že to kuře peču, že ho rozčtvrtím a už ty jednotlivé čtvrtky, ty porce, pěkně peču, takže vlastně těmi kostmi mám to kuře v rajčatech a tou kůží mám navrch. Takže tu kůži potom potřu olejkem, když se rozpeče to kuřátko, případně do toho oleje přidám ještě lžičku papriky sladké, aby se mi to dobře obarvil ten olej a ten paprikový olej udělá potom takový ten krásně dočervena vypečený efekt té kůžičky. No a během toho pečení do těch rajčat a do té cibule s česnekem přijde vlastně všechna šťáva z toho kuřete, která při pečení vytekla a vznikne teda úplně úžasný sos, který můžete přidat takhle na tur, jak je, tak ho můžete dát rovnou na talíř k tomu kuřeti, ale já jsem to dělal ještě tak, že jsem vlastně to pečené kuře vyjmul do té vrchní části pekáče a ten spodek jsem ještě vysmahnul, opek, rozpek, jako zredukoval, jak se říká, aby to zahustlo. A pak jsem to přes jemné sítko propasíroval. Takže jsem měl opravdu takovou opravdu krásnou rajčatovou omáčku, ale to byl spíš sosík než omáčka. Když si řekne omáčka, každý si představuje hned knedlík k tomu. Tak to ne, to byl opravdu koncentrát. Ta slanina se v tom rozpekla, dovedete si to představit, prostě lahůdka. A k tomu čerstvě uvařené bramburky s troškou másla, i tu omáčku, ten výpek můžete rajčatový také zjemnit máslem. Vůbec to nebude od věci. No a teď si dejme muziku a po ní mám pro vás něco z kulinářské apatiky a také tradiční kuchařský kalendář.

0: Když už jsem v tom dnešním kuchařském čarování vzpomínal, tak si v tuto chvíli vzpomenu znovu na šéfkuchaře z Mariánských Lázní, který tradičně v létě do každého vývaru, do každé polévky přidával jedno rozkrojené rajčátko. Dokonce to rajče ještě nechal na sucho na pánvi trošičku opéct, stejně jako cibuli, a potom šup s tím do polévky. A tvrdil, že rajčata tu polévku posílí a vylepší její chuť. A byla to pravda, protože jeho hovězí vývar, který se táhnul celou noc a který byl právě tím rajčátkem doplněný, tak byl vyhlášený a byl vynikající. Tenkrát se dělal takový ten bujon, možná to někteří z vás posluchačů pamatují, a do toho čistého vývaru, který neměl v sobě ani tuk, se vkládal žloutek a takto se ta polévka podávala v bujonovém šálku, který měl mít dvě ouška, tak aby vy jste mohl ten bujon upíjet z toho šálku. Ale pojďme do současnosti. Ta současná věda totiž odhalila, že konzumací rajčat prostě se dostanete do rajské pohody, aby ne, když je to rajské jablíčko, že jo. Rajčátko podporuje tvorbu všech hormonů, umí uklidnit i náš noční odpočinek, to znamená schroupnout 2-3 rajčátka před spaním asi není vůbec od věci. A také dovedou společně s okurkami a další letní zeleninou odvádět vodu z organismu. A tak jsou opravdu ideální zeleninou při takových těch různých odtučňovacích dietách. A to, že posilují imunitu, zlepšují naše sliznice i naši pokožku a mnohé další, to už je další a další, protože mohli bychom mluvit jenom, jak jsou vhodné a dobré pro naše zažívání i pro ochranu celkově organismu. Ale nechme apatiku a dejme si kuchařský kalendář.
1: Kuchařský kalendář.
0: Tak jak se dělá třeba kimči rýže, to znamená rozsekáte kimči, na pánvi ho orestujete a pak do toho přidáte rýži a je z toho takové speciální risotto, tak můžete udělat takové risotto rajčatové, směs posekaných rajčátek, může tam být i paprika, klidně cuketa, podusíte to na másle a potom do toho zamícháte už dušenou rýži, a nebo to uděláte tak, že to zalijete zeleninovým vývarem a přidáte rýži a potom to zvolna dusíte, až se to všechno nasákne dohromady a je z toho pekáček nebo kastrůlek výborného risotta, na které stačí už jenom trošku sýra a nemusí tam být i žádné maso. Další tip je také aktuální, protože nevím, jak u vás nebo jinde na zahrádkách, ale u nás fazolové lusky už jsou připraveny a dozrálé ke sběru, a tak určitě je uděláme na smetaně. Bohužel v lese asi žádný hříbek, který to chuťově úplně perfektně doplňuje, asi ho nenajdeme. Tak možná odehraje tuhle tu roli houbovou nějaký ten žampion nebo hlíva ústřičná koupená v obchodě. Ale fazolové lusky ve smetanové omáčce s houbami jsou opravdu výborné a k tomu šťouchané brambory s cibulkou, to je lahůdka. A zase bez masa, no budíš, může k tomu být kousíček nějaké opečené klobásky. No a když se jedná o sladké, tak u nás na zahradě už padají taková ta raná jablíčka a ty mají takovou tu výraznou kyselost, takže do štrůdlu, kde je dost rozinek a oříšků, je to něco báječného, takže u nás určitě, co nevidět, bude závin čili štrůdl, ale může to být i nějaký jiný koláč s ovocem. No a co taková bramborová kaše, do které se doplní výrazně dost másla a také se tam přidá žloutek a potom se do pekáčku na dno dá ryba, na kousky nakrájená, může tam být nějaká další zelenina, cibule a chutě podle libosti a potom to zamáznete tou bramborovou kaší a strčíte to do trouby a jen to upečete. Tomuhle já říkám ryba pod bramborovou čepicí, ale je to populární pokrm třeba i v Anglii úplně běžný, že různé druhy ryb jsou zapečené v té smetanové a žloutkové bramborové kaši. No a co takový špíz nebo šašlik, ať už ho uděláte na grilu nebo jenom na pánvi, případně když ji budete dělat víc, klíďo píďo je upečte v troubě. Kombinace masa, uzeniny, zeleniny, to vždycky stojí za to. A nezapomeňte na polévku. I když v těchto dnech se polévka zdá býti až nepříjemně horká, ale taková fazolová polévka a la gulášová, ať už s masem, uzeninou, ale s fazolkami a bramborami, když je trošku jako přiostřená, tak to stojí také za to. No a nakonec mám pro vás jablkový křen a k němu vařené hovězí anebo vařené uzené maso. Vyberte si co libo. A k tomu samozřejmě patří ještě, řekněme, 1, 2, 3 pečené brambory. A to je pro to dnešní čarování už zase úplně všechno. Nezbývá, než se rozloučit a poděkovat vám za pozornost a těšit se s vámi naslyšenou zase za týden. Přejeme vám dobré dny, dobrou chuť a dobrou mysl. Podepsání mistr zvuku Michal Kolář a kuchařský čaroděj Petr Stupka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Dnes vysíláme historickou nahrávku souzvuku dvou zvonů z věže Křemešnického poutního kostela, tak jak ji roku 1941 zaznamenal Český rozhlas pro oblíbený kulturně vlastivědný cyklus Zvony mého kraje. Větší zvon Srdce páně z roku 1933 s hlavním tónem G2 ulil Rudolf Perner mladší v Českých Budějovicích Suchém Vrbném. Menší zvon Ježíš Maria z roku 1863 s hlavním tónem A2 ulil Josef Hilzer v Jihlavě. Oba zvony byly na jaře roku 1942 rekvírovány pro potřeby německého válečného průmyslu. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu je jediným svědectvím, jak dva křemešnické zvony laděné v odstupu velké sekundy v souzvuku zněly před válkou. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Modernizace vodní elektrárny Kořensko na Českobudějovicku pomůže s produkcí energie v suchých letech. Galakoncert Labyrint lásky dnes uzavře 35. ročník festivalu Krumlov. V Českých Budějovicích se dnes opět plave mezi mosty na soutoku Vltavy a Malše. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 32 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji. Díky modernizaci bude sloužit minimálně dalších 30 let.
2: Některé díly vyrábíme kompletně nové, jako třeba tady oběžné kolo, které je vidět za námi. Některé díly rekonstruujeme, kompletně měníme elektročást nízkého napětí, vysokého napětí, včetně rozvodny.
3: Vysvětluje specialista vodohospodářských projektů skupiny ČES Václav Lágner. Díky úpravám turbíny bude možné udržet elektrárnu v provozu i při minimálním průtoku na přehradě, říká vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
4: Protože jsme měli jak vysoký spád, tak jsme potřebovali velkou hltnost a ta voda tady nebyla, ale protékat musela, takže mohla téct jalově a to je prostě pro nás nepřijatelný.
3: Modernizace elektrárny bude hotová na konci dubna příštího roku a všechny úpravy vyjdou na 100 milionů korun. Z Kořenska Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Operní galakoncert s názvem Labyrint lásky dnes večer zakončí program letošního ročníku festivalu Krumlov. Zazní árie a duety z nejslavnějších oper Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho. Mluvčí festivalu Petra Hrušová upřesňuje.
5: Závěrečný gala večer v Pivovarské zahradě nabídne Pucciniovsko-Verdiovskou operní hostinu. Diváci uslyší velkolepý závěr festivalu v hvězdné mezinárodní sestavě. Daniel Denis, Pavel Černoch, Ester Pavlu a Tomáš Netopil.
0: Při autonehodě u východu bavorského Straubingu se včera vážně zranilo 5 lidí. V protijedoucích vozidlech se na silnici B20 srazili čeští řidiči. Německý web TAG24 napsal, že jedním z vozů byl minibus se třemi cestujícími. Ten se pak srazil ještě se třetím autem. Některé ze zraněných transportoval do nemocnice vrtulník. Podle policie další 3 lidé utrpěli lehká zranění.
1: Sport.
0: V Českých Budějovicích se dnes opět plave mezi mosty na soutoku Malše a Vltavy. Závod, jehož pořadatelem je tělovýchovná jednota Kohinor, je součástí českého poháru v dálkovém plavání. Ve 13 hodin startuje závod na 1 kilometr, kterého se může zúčastnit i veřejnost a poplave se jako memoriál Josefa Potužníka. Tečku udělá ve 13.45 3-kilometrová trať, na kterou se vydají starší i mladší žactvo, kadeti, dorost, dospělí a Masters. Jak uvedla Eva Šmouzová z pořádajícího klubu, přihlášeno je téměř 150 plavců a 2 závodníci jsou až ze Singapuru.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech polojasno až jasno s teplotami mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách do 24. Vítr bude slabý východních směrů. V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů, v údolích až na 9. V neděli očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách k 27. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní, biozátěž bude střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Táboře se vyšetřuje nehoda na křížení silnice číslo 3 a 603 nedaleko Hřbitova. V Prachaticích a okolí počítejte dnes s řadou omezení a uzavírek kvůli terénnímu triatlonu Xterra. Je to včetně silnice 141, sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost.
6: pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Milí přátelé, přeji vám krásné popoledne. Magické datum na nás dnes hledí z kalendáře a věřím, že ty dvě osmičky, tedy 8.8. vám i nám v rozhlase dnes přinesou štěstí. Je čas na dopisy a pěknou českou dechovku, ale také na pozvánky, které pro vás mám. První je do Bernardic na 19. ročník festivalu malých kapel. Akce se koná dnes na letním parketu u Sokolovny v Bernardicích v programu, který začíná ve 14 hodin zahrají Toulavá kapela, B Quintet, Myslivecká kapela Atlas a Malá muzika na uše Pepíka. Sbor dobrovolných hasičů Lipnice vás srdečně zve na Lipnické slavnosti. Lipnické slavnosti začnou mší svatou ve 13 hodin. V programu od 15 hodin vystoupí kapela Flamendři. V Mladějovicích na Strakonicku dnes vystoupí od 14 hodin do 17 hodin na sportovním hřišti kapela Nektarka v rámci akce Odpoledne s dechovkou. A já už vás teď zvuk poslechu písniček pro radost. Od mikrofonu vám dobrou pohodu přeje Helena Pokutová-Hýnová. Tak přátelé, a je tu první gratulace. Milé rádio, prosím o hudební dárek s názvem Písnička je můj kamarád od Jihočeské Vlachovky pro mladou paní Olinku Kubíčkovou z Březnice u Bechyně, která dnes slaví narozeniny. Olinka je velice starostlivá dcera, manželka, maminka, skvělá zpěvačka, muzikantka, hudební učitelka a kamarádka milující celou rodinu a hezkou muziku. Milá Olinko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny, hlavně dcerušek, všech setkání na muzice a žáčků v hudební škole. To přejí manžel Martin, Adélka s Olinkou posílají mamince velkou pusinku, maminka Maruška s tatínkem Zdenkem a celou rodinou Hartmanická muzika s kapelníkem Martinem Kubíčkem, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bartou, jeho Česká Vlachovka s kapelníkem Martinem Kubíčkem a všichni muzikanti a lidi, co tě znají a mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel a já se, Olinko, připojuji. Všechno nejlepší.

Další pozdrav je adresovaný panu Tomáši Janovskému. Pan Tomáš Janovský žije ve Zhoři u Tábora. Vážená redakce, prosím, zahrajte pro mého přítele Tomáše, který rád poslouchá váš pořad a je milovníkem dechovky a lidových písniček, především Babouku. Přeji hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky. Tomáši, užij si krásný narozeninový den s hezkou písničkou, ať ti udělá radost. Tvoje Milu. V obci Hroznějovice kulaté životní výročí oslavuje pan Jan Sýkora. O panu Sýkorovi se z dopisu také dovídám, že je šikovný kutil, vždy si umí se vším poradit a že je kulinář. Jeho gulášek prý je výborný. Tak pane Jane, poslechněte si blahopřání. Milá redakce, dne 4. srpna oslavil své 80. narozeniny pan Jan Sýkora z Hroznějovic. Milý Honzíku, přejeme ti pevné zdraví, hodně štěstí a pohody. Děkujeme za tvou obětavost a vše jen to nejlepší do dalších let přeji hroznějovičtí občané. PS, prosím, zahrajte od Babouku písničku Co jste hasiči. Píše za všechny paní Romana Hovorková.

Narozeninový den má dnes také paní Jana Radová ze Žimutic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti vám paní Radová přeji zastupitele a starosta obce Žimutice. V druhém dopise navštívíme prostřednictvím rozhlasových vln pana Miroslava Koláře a prozradím, že těšit se můžeme na Doubravanku, ale vše se dozvíme z textu. Prosím o zahrání písničky Slzičky nad Šumavou od Doubravanky pro pana Miroslava Koláře z Lažiště u Prachatic, který dnes 8. srpna oslavuje 52. narozeniny. Míra je velice starostlivý syn, přítel táta skvělý kapelník kapely Pěčnovanky, kamarád milující rodinu a hezkou dechovku. Milý Mirku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všech vystoupení s kapelou. To přejí rodiče, přítelkyně Veronika s Verunkou, celá rodina, kapela Pěčnovanka, klub přátel Pěčnovanky, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, kapela Netolička s kapelníkem Michalem Veselým a všechny kapely a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel.

Kováčik, Slzičky nad Šumavou hrála Dobravanka. Před námi je svěžná půlka, ale o tom až za chvíli. Generální ředitel Motorikov Strojírenská Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motorikov Strojírenská panu Jiřímu Churáčkovi k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Pan Luboš Háva ze strany u Žirovnice si dnes připomíná kulaté výročí narození. Krásné narozeniny, hodně pohody, dobré nálady a spoustu báječných zážitků vám, pane Hávo, přeje osadní výbor ze strany. A kdo přidá písničku, pánové, budou to Ježani a zahrají vám pěkně z vesela.

To byli Jižani s Václavem Řihákem jako hostem. V Polce ať nám ty koně jdou a čeká nás hned další hudební dárek. Baboucké písničky milují naši dva další oslavenci. Paní Vlasta Doležalová je ze Žaltic. Milé rádio, prosím o písničku od Babouku pro paní Vlastu Doležalovou ze Žaltic u Mirkovic, která dnes oslavuje narozeniny. Milá tetičko, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstíčka, pohody, ať tě zdraví nezlobí, to ti přejí manžel Pepa, sestra Jarmila, Lenka, celá rodina Šubrova a ostatní příbuzní. V Písku žije pan Josef Suk. Vážený pane Suku, a toto je blahopřání pro vás. Přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti. Děkujeme za práci i pomoc, kterou si pro nás udělal a stále děláš. Za celou rodinu gratuluje manželka Jarmila.

Půlkulatiny slaví paní Kateřina Turková z Pašovic. K životnímu jubileu vám paní Turková hodně zdraví, radosti, štěstí a mnoho dalších spokojených let přejí zastupitelé obce Chrášťany. Překrásné vyznání ukrývá další dopis. Přiznám se, že když čtu tento typ gratulace, moc mě to dojímá a zároveň mám obrovskou radost, že jsou na světě lidé, kteří svoji lásku dokáží napsat a vyznat. Obdarovanou je paní Marie Tomcová. Paní Marie Tomcová žije ve Skrýšově u Pelhřimova. Moje milá maminko, k tvému významnému jubileu a samozřejmě i do dalších let ti přeji hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Zároveň bych ti chtěl touto cestou poděkovat za lásku a péči, kterou obdarováváš nejen mne, ale celou rodinu. S největší úctou k tobě, tvůj syn Libor. K přání se přidává celá rodina.

červeno-bílí v rytmu polky hráli a zpívali Božáci. Kdyby ty muziky nebyly, to je další hudební dárek, tentokrát od Waldaufinky a Dyškolky. Písničku pošleme paní Janě Rouskové do Lišova. Vedení města Lišov vám paní Rousková blahopřeje k významnému životnímu jubileu a přeje pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let. Paní Ludmila Veselá z obce Nevězice má dnes také důvod slavit. Naší milé mamince a babičce, paní Ludmile Veselé, přejeme k narozeninám všechno nejlepší, pevné zdraví a aby si na své chatě v Nevězicích užila ještě mnoho dalších krásných sezon. Podepsán syn Zdeněk s rodinou.

O písničku od Babouku prosí gratulanti z dalších dopisů. S radostí ji pošleme dvěma oslavencům a bude to Valčík prozradím, Borovanský Luka. Pan Jan Kolací je z Broučkovy Lhoty. Ještě doplním, že pan Jan Kolací slaví kulaté životní výročí. Vážená redakce, prosíme o písničku pro našeho milovaného tatínka a dědečka, který dnes slaví krásné 80. narozeniny. Do dalších let mu ze srdce přejeme pevné zdraví a vitalitu, neutuchající optimismus, stále dobrou náladu a též přesnou mušku při lovu. Máme tě všichni moc rádi a děkujeme za vše. Všechno nejlepší přejí manželka a děti s rodinami. Vážení v redakci, prosím, zahrajte písničku od Babouků panu Rudovi Štěpánkovi z Českých Budějovic, rodákovi z Bujanova, k jeho 82. narozeninám, které oslavil 2. srpna. Přejeme hlavně hodně zdraví, které je ze všeho nejdůležitější. A aby mohl pořád dělat věci, které ho baví, a to jezdit na chatu na Lipno, chodit na ryby a do lesa na borůvky a houby. Gratulují manželka Marie a synové Martin a Roman s celými rodinami. Vážený pane Štěpánku, tak takovéhle záliby by bavily i mě, přiznám se. Užívejte si je. Všechno nejlepší k narozeninám i od nás. Pane Kolací a pane Štěpánku, a už jsou tu vaši milovaní babouci a slíbená písnička s názvem Borovanský Luka.

Další láskyplná slova čekají v dopise, který je adresován paní Marii Vanišové. Milá paní Maruško, přečtu vám to celé. Vážení v redakci, chtěl bych touto cestou popřát mojí babičce, paní Marušce Vanišové z Milevska. Babičko, všechno nejlepší k tvým významným 85. narozeninám, které si oslavila 20. července. Přeji ti hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let a abys tu s námi byla ještě hodně dlouho. Babičko, moc tě miluju a myslím na tebe, i když kvůli tenisu nemám tolik času, kolik bych si přál a mohl za tebou jezdit. Jsi a vždycky budeš ta nejúžasnější babička na světě, která vaří a peče ty nejlepší polévky a peče ty nejskvělejší mazance. Ze srdce tvůj vnouček Kristián. K přání se připojují syn Luboš s rodinou, dcera Alenka s rodinou a dcera Zdeňka s manželem. A já pro vás, paní Vanišová, vybírám překrásnou verzi písničky české z Božiáky a s hostem, kterého určitě poznáte.

Tak to byli Božejáci a pokud jste, přátelé, typovali zpěváka Josefa Zímu, je to správně. Tak ale teď už míříme za dalším oslavencem. Pan František Trávníček z Březnice u Bechyně oslavil 94 let. Milý tatínku, 6. srpna si měl narozeniny. Přejeme ti vše nejlepší, a hlavně zdraví, štěstí a dobrou náladu. Ať si stále fit, máš zájem o fotbal a s chutí si dáš pivečko březnického spůdce. Ze srdce blahopřeje dcera Hanka s manželem, vnoučata a pravnoučata posílají pusu. A my, pane Trávníčku, se připojeme s gratulací. Ať jste zdraví, spokojený a písnička, kterou jsme pro vás vybrali, ať je milým dárkem. Řečická kapela a Pivní.

pěknou polku s názvem Pivní hrála řečická kapela. A teď zbystřete, přátelé, z té druhé narozeniny slaví paní Helena Zvánovcová ze Soběslavy. Ano, slyšíte dobře, 102 let má paní Helena Zvánovcová a my můžeme být u toho. Vážená tetičko, nenech se zmást zlatem, co se třpití, a nezapomeň, že právě dávným láskám a přátelům nejvíce na tobě záleží. Za obec Paráčníků hodně zdravíčka přeje rychtář, soused Kastner a konšelstvo. A ještě tu mám dovětek, mám velikou prosbu. Zahrajte prosím naší tetičce Heleně Zvánovcové ke 102 letům narozenin píseň s názvem Zahraj mi tu českou píseň. Milá paní Helenko, je tu pro vás. Hraje malá muzika na uše Pepíka.

Zahraj mi tu českou píseň v podání Malé muziky na uši Pepíka právě dozněla. Manželé Jana a Lojzík Hansalovi z Nové Bystřice oslavují 50. výročí svatby. Vážení manželé Hansalovi, poslechněte si, co vám píší vaši. 50 let společné cesty je úctyhodný výkon. Včera, 7. srpna, jste oslavili zlatou svatbu a my vám z celého srdce gratulujeme. Přejeme vám pevné zdraví, neutuchající optimismus a moře lásky do dalších společných let. To vše vám přejí dcery Jana s Fandou, Markéta s Petrem, Soňa s Jardou a vnoučata Ráďa, Štěpánka, Jindra, Tomáš, Míša, Anička a Honzík. A my posíláme Podhoranku a zlatou svatbu.

Poslední hudební dárek posíláme do Dráchova všem účinkujícím a organizátorům operetky Podskalák. Včera se konalo první představení, dnes druhé, tak ať vám to počasí přeje. A řečická kapela to podtrhne. A to už je dnes vše, přátelé. Krásné sobotní odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme nový trávník.
3: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně se po opravě hydrauliky bagru znovu rozjela. 4 lidi zahynuli při ruském útoku na Kyjev a Kyjevskou oblast. Velká vodnická slavnost dnes pokračuje na zámku Třeboň. Je polojasno až jasno a 25 až 28 stupňů. V noci se ochladí na 14 až 11, v neděli očekávejte opět slunečno a teploty u 32 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré sobotní odpoledne. Speciální demoliční bagr s hydraulickými nůžkami dnes ráno začal opět pokračovat v rozebírání vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Firma s bouráním začala v pátek dopoledne. Odpoledne ale práce zastavila drobná závada na hydraulice. Ta je už vyřešena. V demolici by měl 100-tunový bagr pokračovat celý den. ČTK to řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Společnost je majitelem objektu. Ukrajinské protivzdušné obraně se nepodařilo sestřelit ani jednu ze 6 balistických raket, kterými Rusko v noci útočilo na Kyjev. V Brovarském okrese Kyjevské oblasti při dronovém útoku zahynuli 3 lidi. Mezi nimi malé dítě, uvedla to oblastní vojenská zpráva.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je dnes na návštěvě Srbska, na sociálních sítích upřesnil, že v Puchyvce u Kyjeva zahynuli ve svém domku 2 staří lidé a jejich 3letý vnuk. Jeho otec a 15letý bratr byli zraněni, stejně jako soused, který jim přišel pomoci, ale Rusko na stejné místo udeřilo znovu. Kyjev podle Zelenského zasáhlo 6 balistických střel a v metropoli jeden člověk zahynul. Ukrajinský prezident dodal, že antirakety ve skladech nezachraňují lidské životy a znovu poprosil partnery o jejich urychlené předání Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Turisti měli v červenci větší zájem o jihočeské památky než loni. Národní památkový ústav eviduje nárůst o 3%. Nejnavštěvovanější byl Státní hrad a zámek Český Krumlov. Od začátku roku tam zavítalo 133 tisíc lidí, dodává mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
7: Hned za ním následuje zámek Hluboká s více než 112 tisíci návštěvníky. Zajímavé ale je to, že právě v červenci byla Hluboká dokonce o něco navštěvovanější než Český Krumlov. Bylo to zhruba o 3 300 lidí více. Je vidět, že během letních prázdnin láká hlavně české rodiny Hluboká, zatímco Český Krumlov tradičně navštěvuje více zahraničních turistů.
5: Velká vodnická slavnost Čochtanova Třeboň dnes pokračuje na zámku Třeboň. Za pořadatele ze spolku Verichovci o tom informovala Eva Gutová. V zámeckém parku na návštěvníky čeká Čochtanův pohádkový svět. Děti tam budou plnit pohádkové úkoly. V 18 hodin vyrazí průvod vodníků od zámku k rybníku svět.
0: Počasí.
5: Na jihu Čech je polojasno až jasno s teplotami mezi 25 a 28 stupni. Vítr fouká slabý východních směrů. V noci klesnou teploty na 14 až 11. V neděli očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32 stupňů. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní a biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nehodu motorkáře vyšetřují v obci Žabovřesky na Českobudějovicku. Na místě jsou všechny záchranné složky. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
2: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1948, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchýni, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezí, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, ano. Já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let. To bylo v zimě. A obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkáři jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor

0: že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloni, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
1: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
1: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
1: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině. Já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte řebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten řebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na Chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si na...
4: Já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená po dvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl kočár z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, byste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
5: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň a blablabla. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Meteorologové varují před dalšími vedry. Zítra a v pondělí budou teploty nad 32 stupni Celsia. Terénní triatlon Xteraček v Prachaticích nabízí závody pro amatéry i profesionály. Novým americkým ministrem spravedlnosti je republikán Todd Blanche. Je polojasno až jasno a 25 až 28 stupňů. V noci klesnou teploty na 14 až 11. Zítřek bude slunečný s teplotami 29 až 32 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré odpoledne. Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů Celsia, varuje Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Terénní triatlon Xteraček v Prachaticích nabízí řadu závodů pro amatéry i profesionály. Trasa vede od Křišťanovického rybníka směrem na Libín. Po zlaté stezce se sportovci dostanou až do cíle na Velké náměstí. Pro fanoušky tam po celý víkend připravili doprovodný program. Víc o něm řekne ředitel závodu Michal Piloušek.
3: Především chci pozvat na Prachatické náměstí jako takové. Bude tady jídlo, pití, dětský park se vším možným a nemožným, skákacího hradu až po environmentální hry. Dnes večer zahraje v 18 hodin Cirkus Ponorka, kytarista Jan Ponocný, a večer potom slovenská kapela BDHS, která komponuje dechové nástroje s elektronikou a s živou rytmikou.
1: 43-letý cyklista zemřel dnes v noci u Deštné na Jindřichohradecku po pádu do příkopu. Jak informoval jeho český policejní mluvčí Milan Bajcura, muž pravděpodobně nezvládl jízdu a spadl do příkopu, který byl plný kamení. I když měl přilbu, zraněním na místě podlehl. Americký senát potvrdil republikána Todda Blanche jako nového ministra spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa funkci prozatímně vykonával už od dubna. Demokrati i někteří republikáni se dosazení blízkého Trumpova spojence do čela ministerstva obávají. Sport. České volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve druhém přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy. Po čtvrteční výhře 3-0 včera v Táboře udolali soupeřky 3-2 na sety. Domácí hráčky sice ztratili vedení 2-0, ale rozhodující tiebreak vyhráli 15-10. Český výběr před mistrovstvím Evropy, které začne za 2 týdny, se hraje ještě 2 přípravná utkání. V příštím týdnu odcestuje do Srbska, kde se utká s domácími volejbalistkami. Ty pak budou patřit i mezi jeho soupeřky v základní skupině B.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech je polojasno až jasno s teplotami mezi 25 a 28 stupni, na horách do 24. Vítr fouká slabý východních směrů. V noci klesnou teploty na 14 až 11 v údolích k 9 stupňům Celsia. V neděli očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách k 27. Vítr bude foukat slabý jihovýchodní nebo východní a biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 3 osobní auta se srazila na dálnici D3 na 157. kilometru u Dolního Dvořiště a další dopravní nehody vyšetřují na Českokrumlovsku u obce Větřní a na Českobudějovicku v Českých Budějovicích v ulici Plzeňská. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 14 hodin a 5 minut. Písničky, které nestárnou a pohodové sobotní odpoledne, které v krásném letním počasí nemá snad důvod nikam spěchat. Posloucháte víkendový Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Začíná Jihočeské odpoledne. V příští hodině přidáme příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i důvody, proč na chvíli zpomalit, namíchat si osvěžující drink nebo připravit dobrou kávu a zaposlouchat se. Jedno zastavení a stavení v Plavsku u Stráže nad Dežárkou má nádhernou zahradu, ve které si vždycky odpočinu, říká šéfka spolku Přírodní zahrady Martina Petrová, se kterou si budeme povídat v dnešním vydání rubriky Místa v srdci. Dobrovolníci mění chátrající bunkr na Libínském sedle v Nové muzeum. Na obnově pracují ve svém volném čase a teď jim pomůže i finanční podpora města Prachatice. Jaké mají plány a co návštěvníci jednou uvidí, dozvíte se v reportáži. A chybět nebudou ani pěkné písničky. Těšit se můžete na amerického zpěváka Bruce Springsteena, Hanu Zagorovou a právě teď na Lucii Bílou a Pepu Vojtka.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. My se teď vydáme na Prachaticko. Z chátrajícího bunkru může být nová turistická zastávka. Skupina nadšenců na Libínském sedle buduje muzeum lehkého opevnění a postupně vrací objektu jeho původní podobu.
1: Správně tady nebyla bílá barva, ale správně by tady měla být šedá.
2: Lukáš Smola je předseda klubu vojenské historie Libínské sedlo a teď tady velmi zručně nanáší lepidlo na vstupní portál opevnění.
1: No děláme to především pro tu veřejnost, aby veřejnost věděla, že toto opevnění v roce 1937 mělo sloužit k obraně našeho státu. A historie je tady především o tom, že pokud si ji nebudeme opakovat, tak my si ji, nedej bože, jednoho smutného dne zase opět zopakujeme.
2: Vy tady s kolegy do toho investujete spoustu času dobrovolně.
1: Tak zhruba k dnešnímu dni už to může být 500 odpracovaných hodin. Co se týče finančních prostředků, které jsme do toho investovali, tak jsme v tom už k dnešnímu dni za 70 tisíc a všechno to děláme dobrovolně. Nikdo nás k ničemu nenutí.
2: S členem klubu vojenské historie Libínské sedlo Martinem Bahenským koukáme na řopík. Zatím vypadá jako taková hromada hlíny.
3: Postupně zaroste travou, kterou potom budeme sekat a dávat dohromady.
2: Ty nátěry mají ty typické vojenské barvy. První je taková kaki, pak je tmavě šedá, hnědá. Jsou to takové pruhy.
3: Jsou hodně totožný z roku 1938.
2: Bunkr je z roku 1937 a kromě originální výdřevy se zachovala třeba i dopadová plocha na granát. Co to vlastně je, mi vysvětluje místopředseda klubu vojenské historie Libínské sedlo David Maroušek.
4: Vlastně tady tím otvorem zevnitř se vhodil granát. Ten granát dopadl a do 5 vteřin vlastně ten granát explodoval, kde vlastně měl zneškodnit toho nepřítele. Bunkr by pouze jenom lehce poničil, dál by odolával tomu nepříteli.
2: Tak teď vcházíme úzkým vchodem do bunkru.
3: Potom šel úzkou chodbičkou kolem budoucího ventilátoru.
2: Klidně jděte napřed. V celém prostoru té pevnosti by mělo být muzeum.
3: Budou tady původní zbraně, původní lafety, budou tady vlastně veškeré potřeby k té obraně té linie.
2: Pro Martina Bahenského je rekonstrukce řopíku takový ano. Oddych a
3: ano, přesně tak.
2: Chlapská trucovna, jak jste říkal.
3: Ano, ano. Chlapi mají vždycky mít takovou tu svoji prostě nějakou zálibu, nejlépe tu svoji místnost, prostě někdo má dílnu, já mám bunker.
2: Částkou 60 tisíc korun muzeum podpoří i město Prachatice. Potvrzuje místostarosta Jan Kotrba z hnutí Prachatice Společně.
5: Dotace bude sloužit zejména na opravu tohoto bunkru, řízení nových věcí, jako je dobová technika, dobová ukázka a podobně. Samozřejmě to podléhá jednotlivým faktorám.
2: Expozice bude mít i svou venkovní část, kde chtějí členové klubu vojenské historie ukázat, jak vojáci žili mimo bunkr. Poprvé by se mohla pevnost s muzeem veřejnosti otevřít v rámci akce Světla nad bunkry letos 19. září. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Českém odpoledni vybíráme písničky, které nestárnou, o čemž vás za okamžik přesvědčíme Kišbírka a mezi nimi si dáváme prostor i pro příběhy kolem nás. Jeden takový nás po písničce zavede na Česko-Krumlovsko. Scénografka Kristina Novotná zavzpomíná na své dětství v dnešním pořadu Jihočeši.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Náš pořad Jihočeši má podtitul Jihočeši rodem či srdcem. Dnes po 17. hodině v něm bude hostem u mikrofonu Lenky Rybáčkové scénografka Kristýna Novotná, která je Jihočeškou srdcem. Žije na Českokrumlovsku, ale vyrůstala v samém centru Prahy. Máme tu malou ukázku z dnešního večerního povídání, ve kterém Kristýna Novotná vzpomíná na svá předškolní léta.
1: Moje dětství úžasný, protože moje dětství na kampě v Praze. A ta kampa samozřejmě, že je pod Petřínem, že jo, u Vltavy. Takže měla nesmírný půvab. A bylo tam spousta umělců na té kampě. Takže u nás se střídalo v bytě několik velmi významných lidí, který já jsem ovšem jako malé špuntík, no netušila, že jsou to tak významní lidé a byli to tetička, strejček a tak dále. No a setkala jsem se právě jako úplně malý dítě třeba s Františkem Hrubínem, který mi psal básničky, a se Seidlem, který zase dělal Hrubínovy ilustrace, a s Cyrilem Boudou. A prostě ten dům byl plný takovýchhle lidí. Herci se u nás střídali, to zase kvůli mamince. Takže tam krásně prostě cvrčel život. Ale já jsem si toho moc nevážila, protože jsem byla příliš malá na to, abych věděla, že tedy jsou to velcí umělci. Takže já jsem to tak nebrala, až jako velká jsem se dověděla, s kým jsem se setkávala.
2: Český rozhlas

0: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V dnešní době, kdy si mobilním telefonem může doslova každý zavolat kdykoliv, kohokoliv, je následující záznam skutečně unikátní. Před námi je další archivní perla Českého rozhlasu České Budějovice. Nahrávka z roku 1966 zachycuje první použití krátkovlnných vysílaček na stavbě v Českých Budějovicích. A jak telefon, tak krátkovlná vysílačka byly tenkrát velké vzácnosti. Reportáž natočil redaktor Jiří Jelínek v září roku 1966.
1: Tady BQS 1, volám BQS 10, ozvěte se. Přepínám, navazujeme spojení.
2: Tady je BQS 10, slyšel jsem dobře, přepínám.
3: Krátkovlné vysílačky, které jste slyšeli, neslouží ani vojákům nebo dispečerům vlakové dopravy, kde se už běžně používají. Tyto krátkovlnky slouží stavbařům na největším českobudějovickém sídlišti Staré město 1. U řídící stanice je vedoucí proudové výstavby soudruh Milouš Šimon. Ty vysílačky jsou poprvé použity u vás u Národního podniku pozemní stavby zde na sídlišti Staré město 1. K čemu vám slouží, v čem vám pomáhají?
1: Ty vysílačky nám pomáhají k rychlejšímu spojení mezi sebou, mezi jednotlivými úsekovými mistry a mezi vedoucími jednotlivých etap. Protože sídliště je tak rozsáhlé, že bych prostě tady si uběhal bych se po celý den a znamená to rychlejší spojení pro nás, rychlejší vyřizování, protože v letošním roce máme předat něco kolem 700 bytů. Znamená to, že musíme mít rychlé spojení a rychlé vyřizování všech nedostatků.
3: Takže vysílačky používáte jenom mezi vedoucími pracovníky, to znamená vedoucími proudu, vedoucími montáží a mistry?
1: No, teďka je používáme i u montáže, kde jeřábník nevidí na pracoviště, čili jsou použity tak, že vedoucí montážní čety je spojen vysílačkou s jeřábem a dává přímo pokyn.

0: Jeřábu, jak má přesně zajet s panelem a kam má panel usadit.
1: U těch věžových 14 podlažních domů, ano?
0: Ano, to je u těch věžových 14 podlažních domů, protože od 12. podlaží musí u toho být člověk navíc, který ukazuje, a tady v tomto případě to obstará vysílačka, a ta zaskočí jaksi toho člověka tím, že přímo navede ten jeřáb přesně na určené místo, bez jakýchkoliv zdržování.
1: Takže moderní slaboproudá technika zasáhla už i do stavebnictví a jak je vidět, účinně vám pomáhá.
0: No, pomáhá velmi účinně a teď to prozatím zkoušíme, na tom je číslo 6 a doufám, že jako výsledek bude velmi dobrý. BQS1, BQS1, volám BQS10, BQS10, jak mě slyšíte, přepínám.
2: Tady je BQS10, tady je BQS10, slyšel jsem dobře, přepínám.
0: Tady Šimon, soudruh Aníš, tak jak to vypadá na tom staveništi, jak to vypadá, přepínám.
2: Tady je Aníš, v současné době ještě stále vykládáme trailer, který přivez stěnové panely z vrata a jinak křemelinu máme všechno, kromě těch 10 balkonů a těch dvou kusů A32 všechno, přepínám.
0: Jo, tady Šimon, rozuměl jsem všemu, tak já zařídím dál, aby ty balkony dovezly na stavbu co nejdřív těch 10, přepínám, jak mě slyšíš.
2: Slyšel jsem dobře, přepínám.
0: Dobře, zůstaň na poslechu a končíme.
3: Slyšeli jste další archivní perlu Českého rozhlasu České Budějovice. Nahrávku ze září 1966. Archivní perly najdete také na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Malo Habera a skupina Tým na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Zahrady jsou ideálním místem k odpočinku už od dávných dob, kdy se staly i jistou společenskou vizitkou královských a šlechtických sídel. Není proto divu, že si zahrad i zahrádek kolem našich domů, chat a chalup patřičně hledíme. Martina Petrová, která je předsedkyní spolku Přírodní zahrady a žije v Jindřichově Hradci, prozradila autorce rubriky Místa v srdci Mirce Nezvalové, v jaké z nich se můžete inspirovat i vy.
1: Místa v srdci.
2: Tak z těch našich přírodních zahrad je to určitě ateliér Gebrovi v Plavsku, kteří tam mají zrekonstruovanou chaloupku statek a moc krásnou zahradu. Takový malý pokojíčky jsou to různý předzahrádky. Tak jako člověk se vrátí tak nějak do dětských let, jak prostě hezky může takový nějaký souznění té chalupy zarostlý do vsi s rybníkem, tak jako to je taková jakoby krásná zahrada, to je určitě moje jedno z míst v srdci mým.
3: Když šéfujete spolku přírodních zahrad, tak je logické, že se rozhlížíte tam, kde to není příliš kultivované. Máte sama také zahradu?
2: Ano, také mám svoji zahradu. I když musím říct, že někdy kovářová kobila taky chodí jako hodně bosa, ale na co určitě na naší zahradě můžu být pyšná je dešťovej záhon, který jsme vybudovali před pár lety a který moc hezky slouží a kde opravdu máme jako moc hezký kytičky, takže to si myslím, že tím se můžu pochlubit.
3: Teď se ztrácím. Co je déšť, vím, co je záhon, také vím, ale co to je dešťový záhon?
2: No, dešťový záhon je ten záhon, kde právě se chytá ta dešťová voda z toho vokapu, z té střechy, aby mohla zasáknout, aby neodtekla tím kanálem pryč.
3: Každopádně určitě při objíždění těch nejrůznějších přírodních zahrad se rozhlížíte i po krajině, i většinou jihočeská, nebo zabrousíte i z Jindřichova Hradce kousek za hranice, tedy do Rakouska.
2: Určitě inspirace právě pochází z Dolního Rakouska, kde projekt Přírodní zahrada vznikl, takže já cestuji i do Rakouska a kromě té jihočeské krajiny mám ráda i tu v tom Waldviertlu s lesy, s rybníky, která má tak trošku podobný charakter jako ta jihočeská a kde také najdeme spoustu ukázkových přírodních zahrad. Možná, že bych pozvala třeba do klášterních zahrad, protože těch mají za hranicema hodně, čili do Gerasu nebo do Cvetlu, do klášterních zahrad, které jsou přírodní taky.
3: Předpokládám, že zatímco ostatní hosté naší rubriky Místa v srdci chodí relaxovat do přírody, do zahrad, tak vy nejspíše, protože jste stále mezi zahradami, byste měla chodit relaxovat do nějakých rušných míst, tedy do města.
2: Ne, vůbec ne. Moje práce je hodně hlavou a s lidmi, čili mám těch informací přes ten den, který mnou proteče a kdy se musím soustředit na nějakou určitou práci a na formulaci textů a všechno možné na organizaci věcí, tak já potřebuju právě jako si tu hlavu taky vyčistit a zrelaxovat a nejlíp jakoby při práci. Takže já jdu do té svojí zahrady ráda pracovat, protože přitom nejlépe zrelaxuji.
3: Zaboříte prsty do hlíny, které máte, předpokládám, zelené a všechno vám nádherně roste. Máte ještě nějaký cestovatelský sen, třeba navštívit přírodní zahrady po Evropě, nebo jste už je navštívila?
2: Tak my jezdíme pravidelně nejenom do Rakouska, ale i třeba na Slovensko a do Německa, takže letos chystáme zase s přírodními zahradami exkurze a zájezdy ke kolegům do těchto zemí, takže se těším letos na Slovensko, že uvidíme zase nějaký hezký, hodně bych řekla, že tam jsou jakoby takový permakulturní třeba zahrady a zahrady takový, které jsou prostě na ten užitek.
3: Dovedete si představit dovolenou bez zahrad, třeba mořský břeh, pláž.
2: Ano, i to si dovedu představit, ale kdysi jsem byla na Černé hoře a tam jsem viděla krásný olivový háje třeba a viděla jsem tam prostě plantáže, kde se pěstují třeba limetky nebo podobné věci. Takže můj organizační a zároveň cestovatelský sen je udělat někdy zájezd tam s tím, že si prostě necháme něco popovídat o tom, jak tam pěstují tyhle ty věci.
3: Říká Martina Petrová z Jindřichova Hradce, ovšem zároveň je to šéfka spolku přírodních zahrad, který působí především na jihu Čech, ale vlastně i po celé republice. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: I příští týden v tomto čase vám nabídneme tipy na cestování do dalších zajímavých míst, tentokrát od známého kuchaře Petra Stupky.
1: Zahradní orchideje, jejich druhy, nároky a pěstování, anebo veřejná zeleň v Holandsku. I o tom bude řeč v dalším vydání magazínu Zelené světy. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šeberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Zakrátko bude osmdesátníkem skvělý český rockový a bluesový zpěvák, ale také skladatel, moderátor a bývalý politik Michal Prokop, který je stále aktivní. Důkazem je nové album, které jemu a s ním spjaté kapele Framus 5 v červnu vyšlo, a také jubilantské turné Live 80. V jeho rámci vystoupí 28. září na svatého Václava v Táboře a pak 18. listopadu v Českých Budějovicích. Hvězda Michala Prokopa zářila už v 60. letech, kdy byl na prvním československém beatovém festivalu v pražské Lucerně vyhlášen nejlepším zpěvákem této památné přehlídky. Tehdy zpíval téměř výhradně anglicky převzaté riffem bluesové a soulové songy, což dokládá i první jeho album s kapelou Framus 5. Postupně však začal Michal Prokop zpívat česky a na to jsem se jej zeptal.
2: Musím říct, že to pro mě bylo hrozně náročné a těžké s tou češtinou bojovat, naučit se to nějak zpívat, zvlášť když se jednalo o věci, které jsem předtím zpíval anglicky, a najednou některé ty věci jsem zjistil, že úplně ty stejné fráze prostě v té češtině neumím, nedokážu prostě se tam do toho opřít, a tak to bylo dost hrozný. Čili to trvalo dost dlouho, než jsem se vůbec to naučil. Ale než jsem pochopil, jak to s tou češtinou jako se má opravdu dělat, to trvalo ještě dalších x let. A vlastně si myslím, že jsem na to přišel až teprve v roce 83. I když jsem pak nějakou dobu byl v Popíku, kde se samozřejmě zpívalo česky, ale to byly věci, které mě vlastně nebavily, a to jsem už mnohokrát říkal, čili to do toho tak ani nepočítám, do toho objevování jako toho českého zpívání, jak se to má dělat. Pak jsem natočil desku Holubí Dante, která byla vlastně takovým autorským počinem. Tam jsem ještě pořád fungoval takovou tou klasickou metodou, že jsme ty věci, to už byly všechno samozřejmě původní věci, které jsem všechny jsem napsal já až na jednu, a teď jsem to tak jakoby nějak nakvákal v takový nějaký pseudoangličtině, a teď nějaký textaři se do toho trefovali a nějakým způsobem lépe či hůře to naplňovali, a to už jsem to zpíval jakž tak česky uměl. Ale teprve v roce 83 jsem přišel prostě na to, že to je pro češtinu špatně a že je potřeba vycházet z hotových textů. A to je metoda, kterou já vlastně do dneška z 90 nebo možná ještě více procent dělám, když píšu písničky. Je to metoda, kterou vlastně jsem převzal víceméně od Petra Zkoumala, který takhle pracoval. A jsem do dneška přesvědčený, že takhle se to v té češtině dá, a ono vám to potom najednou to zpívání jako dá samo, protože ten text už máte, víte, jak to je. A když si to na to napíšete, podle toho uděláte, tak vlastně jednak už víte, o čem to bude, jednak ono vás to vede, dlouhá, krátká, přízvuk, nepřízvuk a tak. Čili jsem přesvědčený, že pro češtinu v Big Beatu je toto jako ta správná metoda.
1: Zpívání v češtině Michala Prokopa dokumentujeme jednou zajímavostí, nahrávkou z našeho českobudějovického rozhlasového archivu z přelomu 70. a 80. let. A to písničkou, u níž je Michal Prokop autorem hudby a text napsal Jiří Oulík, a která vyšla i na singlu Pantonu. U zrodu tohoto snímku byl také známý budějovický, bohužel již nežijící mistr zvuku Ludvík Fiala. A ještě název Za záclonou bytu číslo 308 a Michal Prokop z Framus 5.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Část vyhořelé budovy číslo 34 ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracech samovolně zřítila. Na 2/5 Čechů nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu, ukázal to bleskový průzkum společnosti Median. Gala koncert Labyrint lásky dnes uzavře 35. ročník festivalu Krumlov. Na jihu Čech je polojasno až jasno s teplotami u 28 stupňů. V noci se ochladí na 14 až 11, zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty 29 až 32 stupňů. Celsia. Dobré sobotní odpoledne, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Část vyhořelé budovy číslo 34 ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracech samovolně zřítila. Sesunula se nejvíc poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta trosky nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku. Demolice byla přerušena od doby, než se usadí prach. Budova 34 začala hořet 9. července, část stavby se zřítila ještě ten den. Hasiči požár likvidovali víc než 2 týdny. Volnější pravidla pro zadlužování státu, která prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů. 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných neví. Vyplynulo to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
3: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
4: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
3: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
5: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
3: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Operní gala koncert s názvem Labyrint lásky dnes v 8:30 večer zakončí program letošního ročníku festivalu Krumlov. Zazní árie a duety z nejslavnějších oper Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho. Informace doplňuje mluvčí festivalu Petra Hrušová.
6: Závěrečný gala večer v Pivovarské zahradě nabídne Pucciniovsko-Verdiovskou operní hostinu. Diváci uslyší velkolepý závěr festivalu v hvězdné mezinárodní sestavě. Daniel Denise, Pavel Černoch, Ester Pavlu a Tomáš Netopil.
1: Velká vodnická slavnost Čochtanova Třeboň dnes pokračuje na zámku Třeboň. Za pořadatele ze spolku Verichovci o tom informovala Eva Gutová. V zámeckém parku na návštěvníky čeká Čochtanův pohádkový svět. Děti tam budou plnit pohádkové úkoly. V 18 hodin vyrazí průvod vodníků od zámku k rybníku Svět.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech je polojasno až jasno s teplotami mezi 25 a 28 stupni, na horách do 24. Vítr fouká slabý východních směrů. V noci naměříme 14 až 11, v údolích 9 stupňů Celsia. V neděli očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách k 27. Vítr bude foukat slabý jihovýchodní nebo východní a biozátěž bude na stupni číslo 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: U Dolního dvořiště na Českokrumlovsku ve směru na Vyšší Brod narazil motorkář do stromu. Motorka následně začala hořet. Na místě jsou všechny záchranné složky. Počítejte s komplikacemi. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je krátce po 15. hodině pokračuje jeho české odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech sobotního Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš. I v této hodině zůstáváme věrni tomu, co k nám každý den patří a co máte rádi, tedy písničkám, které nestárnou. Přidáme k nim samozřejmě i další příběhy a zajímavé informace nejen z našeho regionu, které rozhodně stojí za poslech. Vodní elektrárna Kořensko na Vltavské kaskádě má kvůli suchu stále větší problémy s výrobou elektrické energie. Probíhající přestavba by měla zajistit provoz i za extrémních podmínek. Jak toho vodohospodáři chtějí docílit, uslyšíte v reportáži. Patří k nejkrásnějším okrasným keřům, přitom v našich zahradách stále není úplně běžná. Kalina řásnatá umí ukouzlit bohatými bílými květy i nádhernými podzimními barvami. Čím si získává stále více příznivců, dozvíme se za chvíli v našem zahrádkáři. A jaká bude hudba? Společnost vám budou dělat kanadská hvězda Celine Dion, Pavel Bobek a právě teď skupina Čechomor. Pěkné sobotní odpoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my se teď vydáme směrem na zahrádky. Kalina řásnatá je keř, který má co nabídnout po většinu roku. Na jaře zaujme bohatými květy, v létě elegantním celkovým vzhledem a na podzim výrazně zbarvenými listy. Jaké podmínky ji vyhovují nebo které odrůdy stojí za pozornost? Nejen to se rozvíte v rozhovoru Hanky Šoberové se zahradníkem Pavlem Chloubou.
1: Latinsky se jmenuje Viburnum plicatum a je to rostlina, která si na zahradě zaslouží své místo, protože z toho sortimentu, který máme k dispozici, tak by snad nenašel ani jednu jedinou, která by nebyla hezká.
2: Ona je tím vzrůstem trošičku netypická, že ano?
1: Ve srovnání s jinými kalinami, které známe, tak je úplně jiná. Velká většina těch odrůd roste významně horizontálně. To znamená, že pokládá ty větve v takových jakoby jednotlivých patrech a díky tomu se ta kalina trošku může roztahovat tou zahradou. Jsou odrůdy, není jich moc, které jsou trošku kompaktnější, ale většina z nich bývá často více široká než vysoká. To by mohl být v malých zahradách problém, ale myslím si, že malý, když se to ví. Takže ten habitus je naprosto charakteristický, ale i listy jsou velmi typické, i květy jsou velmi typické a plody, pokud se vytváří, protože ne všechny odrůdy tvoří plody, tak i ty jsou velmi charakteristické a také moc hezké.
2: Zkusíme je popsat, Pavle, možná pro ty posluchače, kteří by si nebyli jisti, jak kalina řásnatá vypadá.
1: Myslím, že jsme trošku už naznačili ten horizontální vzhled těch hlavních větví. Tady vám k tomu ještě jednu takovou malinkou poznámku. Někteří pěstitelé, zahrádkáři bývají někdy vystrašeni, když ze země začíná vyrůstat výhon, který roste kolmo nahoru, protože byli naučeni, že větve rostou vodorovně, tak jak je možné, že roste nějaký kolmý výhon. Ta kalina to takto prostě má. Ona musí udělat nejdříve ty kolmé výhony, které obsadí ten prostor vertikální a potom z těch pupenů, které se tam nachází, na tom kolmém výhonu, tak vyrůstají větve, které rostou horizontálně. Takže ty kolmé výhony, to je vlastně první etapa života tohoto druhu kaliny. Takže toho se nebojte potom, prosím. Listy bývají v době rašení světle zelené. Podle odrůdy můžou mít někdy trošku takový nádych do vínova. A v podstatě za normálních let v polovině jara, zhruba od poloviny května do začátku června se tvoří květy. Ty květy jsou poměrně malé, ale vždycky jsou květy, které veliké. Takže my vnímáme jakoby velké květy. Ve většině případů se jedná o květenství talířovitého vzhledu. Opravdu je to ploché soukvětí, které je velmi dobře patrné z dálky, je to velmi nápadná rostlina, kterou nejde si nevšimnout na té zahradě. Ale je několik odrůd a minimálně jednu bych vám rád pojmenoval za chvilku, která tvoří soukvětí kulovité. A to kulovité soukvětí velmi připomíná tu naši kalinu obecnou, takové ty sněhové koule, taková ta vesnická kalina, která se pěstovala už od dávna v našich zahrádkách. A tato má trochu jiné vlastnosti, co se týká odolnosti vůči škůdcům, proto ji mám tak moc rád.
2: Jaký je tam rozdíl, Pavle, v té odolnosti?
1: Tak ta kalina obecná, která tvoří takzvané ty sněhové koule, ta vesnická rostlina, je velkým magnetem pro mšice. Když je sezona mšic, tak většinou tuto kalinu si ty mšice vždycky najdou a špičky těch výhonů bývají zkroucené, což vede k nutnosti nějakého zásahu, buď mechanicky odstranit, anebo je ošetřit nějakou látkou. A kalina řásnatá ty mšice nebaví. Vůbec na ně nechodí, je to pro ně nezajímavá rostlina, tím pádem je zajímavá pro mě, i když je v nákupu teda něco dražší, tak je pro mě zajímavější, protože ji vnímám jako téměř bezúdržbovou.
2: Určitě bychom měli říct název odrůdy, která má ty kulové květy.
1: Těch odrůd je víc, jedna z nich má moc hezké, dobře zapamatovatelné jméno, ta se jmenuje Popcorn. A tvoří krásné kulaté květenství vlastně za každým párem listu. Ta rostlina, když kvete, tak je nesmírně obalená tím květenstvím. Potom existuje odrůda, která se jmenuje Rozace a taky jedna z těch novějších odrůd, také velmi hezká. A vlastně ty květy mají tento tvar, je to kulovité soukvětí, ale není bílé, ale je takové jakoby šmrcnuté trošku do růžovka, do růžovkova, fialová. Když ten květ ještě není úplně zralý, tak je v tom i zelený podíl barevný a díky tomu je to zase taková jakoby až extrémně zajímavá kalina.
2: Když jsme u těch odrůd, zmiňme ještě nějakou.
1: Tak aspoň jedno hanko, to je taková ta nejznámější, která je asi na trhu nejdelší dobu a asi i nejdostupnější, ta se jmenuje Mariezy. To je kalina, která právě patří do té skupiny velmi širokých. Tam je potřeba pro tu rostlinu vyčlenit minimálně nějakých 6 metrů čtverečních dospělosti, protože ona se rozrůstá do strany, půvabná, je nádherná. Než dorostala do této velikosti, tak ten prostor kolem ní můžete osázet nějakými jednoduchými trvalkami nebo letničkami nebo nějakým obyčejnějším křovím, kterého vám potom nebude líto, když ho ta kalina přeroste. Takže to místo můžeme klidně využít, ale pokud máte to místo na zahradě, máte pro ně dobré podmínky a potkáte se s touto odrůdou v zahradnictví nebo v zahradním centru, tak neváhejte, opravdu je krásná.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

V nedělním Vltavínu uslyšíte reportáž z poutního areálu svaté Anny nad Kraselovem, rozhlednete se tam po jihočeské krajině a pak vám o ní z archivních záznamů budou vyprávět i akademičtí malíři František Peterka a František Roman Dragoun. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Víte, kde u nás najdete nejvyšší vodopád? Odpověď nabídne právě teď Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometru? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: látky, které nestárnou. Teď krátké zastavení u vody. Další životnost a víc vyrobené energie má zajistit modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku. Skupina ČES tím částečně reaguje na stále častější a déle trvající sucha. Elektrárna bude po vylepšení vyrábět energii i za minimálního průtoku.
1: Teď jsme se stoupili do strojovny elektrárny, která vlastně je zhruba na úrovni vody. Tady jsou vidět dvě soustroji.
2: Vysvětluje specialista vodohospodářských projektů skupiny ČES Václav Lágner.
1: Vlevo máme soustroj TG1, které je aktuálně probíhající modernizaci, a vpravo je soustroj TG2, které půjde do modernizace teď od října.
2: Malá vodní elektrárna v Kořensku sloužila od roku 1992 s původním soustrojím, doplňuje Lágner.
1: Tu modernizaci děláme přesně po 34 letech provozu, takže ty stroje už mají něco odslouženo. Byly zasaženy povodní 2002, takže tady všude, kde stojíme, tak byla voda.
2: Do modernizace elektrárny s výkonem necelých 4 MW se podle něho pustili technici už loni na podzim.
1: Některé díly vyrábíme kompletně nové, jako třeba tady oběžné kolo, které je vidět za námi. Některé díly rekonstruujeme, kompletně měníme veškerou část pomocných provozů, to znamená elektročást nízkého napětí, vysokého napětí, včetně rozvodny.
2: Obě turbíny by po opravách měly sloužit dalších minimálně 30 let. Navíc se podle Lágnera podaří navýšit výrobu elektřiny, a to díky úpravám lopatek turbín.
1: Zase čekáme výrazné zvýšení efektivity v oblasti těch nižších a vyšších průtoků než optimálních. To zvýšení bude až někde o 10 a více procent.
2: Elektrárna se v posledních letech potýká s nízkým odtokem z Kořenské přehrady. I na to se muselo při přípravách myslet, říká vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
3: Přibude tam rozvaděcí kolo, tím se zvýší účinnost a bude moct se provozovat při menších průtocích vody. Staré turbíny měly minimální průtok 17 kubíků. To tady u té jedné zůstane, ale u té druhé bude minimální průtok 10 kubíků.
2: Podle něho se stávalo, že elektrárna při současném stavu vody nemohla vyrábět žádnou energii.
3: Protože jsme měli jak vysoký spád, tak jsme potřebovali velkou hltnost a ta voda tady nebyla. Ale protékat musela, takže mohla téct jalově, a to je prostě pro nás nepřijatelný.
2: Skupina ČES se v posledních letech zaměřuje na přestavbu všech svých vodních elektráren, potvrzuje mluvčí skupiny Martin Schreier.
4: Na Vltavě zatím byly zmodernizovány elektrárny Lipno, kompletně Kamík, kompletně Slapy. Ta modernizace z těch velkých vodních elektráren čeká ještě Štěchovice, především Orlík. Tam jsme avizovali přestavbu části kapacity na přečerpávací režim.
2: Modernizace elektrárny v Kořensku bude hotová na konci dubna příštího roku a všechny úpravy vyjdou na 100 milionů korun. Z Kořenska Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Petr Rezek nám sice zaspíval o tom, že prší krásně, ale vydatnějších dešťů se v následujících dnech zřejmě nedočkáme. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Obce v Česku řeší kvůli dlouhodobému suchu nedostatek pitné vody. Třeba na Rakovnicku lidé využívají studny na svých pozemcích, ale ani v nich není vždy vody dostatek. V osadě Bedlno u Jesenice proto vodu obyvatelům vozí cisterna vypůjčená ze státních hmotných rezerv.
1: Máme studnu, ale ta nám už vyschla, je to katastrofa. Hrůza.
2: 80-letá Karla dlouhodobě řeší nedostatek pitné vody. Stejně jako další obyvatelé Bedlna na Rakovnicku.
1: Vodu v zimě vozím z Kladna.
3: To máte docela ale štreku teda.
1: No, tak mám tam být, ale a chodím tam prát. Vozím třeba takhle 6 barelů a jezdím tam teda každý týden.
2: Přes léto místním se zásobováním aspoň částečně pomáhá cisterna na 3 kubíky vody. Každý týden si ji střídá právě Bedlno s nedalekým Chotěšovem.
1: Tady mám teda ještě přikrytou igelitem, aby si mě na to nesvítilo sluníčko, protože týden zase budeme bez toho, takže si musím našetřit, abych měla vodu na teďko pondělí.
2: Bedlno oficiálně patří k nedaleké Jesenici. Podle jejího starosty Jana Poláka za ODS sucho dlouhodobě trápí i další obce v okolí.
4: Jesenicko patří mezi oblasti, které jsou postiženy stínem Krušných hor, to znamená srážkovým stínem, a to podloží, které na tom Bedlně a Chotěšově, tak bohužel není ideální pro studny. Prostě ta voda se tam nezdržuje.
2: Proto si Jesenice už několikátý rok v řadě na léto pronajímá cisternu na pitnou vodu. Obcím ji půjčuje Správa státních hmotných rezerv. Podle předsedy Pavla Švagra se na cisterny v poslední době dotazuje čím dál víc starostů.
5: Funguje to tak, že pokud má obec problémy se zásobováním vodou, tak nás může požádat o pomoc. Pokud není na území kraje nebo republiky vyhlášen nouzový stav, tak tu naši techniku nepůjčujeme bezplatně, ale účtujeme obcím nájemné.
2: Od dubna si cisternu pronajímá taky třeba obec Předslav na Klatovsku. Z Bedlna Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
7: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
6: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
8: Sobotní pořad Jihočeši má podtitul Jihočeši rodem či srdcem. Tuto sobotu po 17. hodině v něm bude naším hostem scénografka, kostýmní a scénická návrhářka a spisovatelka Kristina Novotná. Je Jihočeškou srdcem, žije na Českokrumlovsku, ale vyrůstala v samém centru Prahy. Poslechněte si naše povídání. Zve Lenka Rybáčková.
6: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí je dnes opět báječné, obloha modrá, sem tam nějaký mráček a teploty jsou přesně takové, jaké bychom v krásném letním dni očekávali. Bude tomu tak i po zbytek víkendu a příští týden, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno a i nadále bez srážek. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupně Celsia a v údolích klesnou až na 9 stupňů Celsia. Maximální denní teploty pak budou o něco vyšší než dnes mezi 29 až 32 stupně Celsia, na horách kolem 26 stupňů. Vítr bude slabý, východní nebo jihovýchodní 1 až 4 metry za sekundu a biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Jak odstartujeme příští týden? To asi zřejmě bude zajímat speciálně všechny ty, kteří plánují dovolenou a nebo hlídají vnoučata.
2: Pondělí pak od západu postupně přibude oblačnosti a po většinu dne očekáváme tedy oblačno až polojasno a místy se vyskytnou přehánky, a to zejména na severu kraje. Teploty budou stále stoupat, minima se budou pohybovat kolem 17 a maxima vystoupat až ke 34 stupňům Celsia. Vítr bude zpočátku slabý jižních směrů, odpoledne se potom změní na mírný, jihozápadní až západní, 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude opět slábnout.
1: Jaké počasí nás čeká v úterý?
2: V úterý očekáváme proměnlivou oblačnost a na horách se pak při zvětšené oblačnosti pouze výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Počasí u nás ovlivní studená fronta, za kterou se lehce ochladí. Minima budou stále kolem 17 stupňů Celsia, maxima se potom ale budou pohybovat kolem 27 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, západních směrů 1 až 4 metry za sekundu a již během rána se potom bude měnit na severní.
1: A jak bude ve středu?
2: Ve středu bude jasno až polojasno a již bez srážek. Minima kolem 12 a maxima kolem 27 stupňů Celsia. A vítr slabý, severovýchodní až severní, do 4 metrů za sekundu.
1: Říká Petr Fribauer, kterému děkujeme, přejeme příjemný zbytek služby a těšíme se na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Meteorologové varují, že Česko zítra zasáhne další vlna veder. Dron explodoval kousek od rumunsko-bulharské hranice. Terénní triatlon Xteraček v Prachaticích nabízí řadu závodů pro amatéry i profesionály. V noci naměříme 14 až 11 stupňů, v horských údolích jen 9. Zítra očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí až na 32 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové sobotní odpoledne. Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů Celsia, varuje Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
0: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Dron z Rumunska vletěl do bulharského vzdušného prostoru. Poblíž plynovodu u vesnice Kardam, asi 100 metrů od státní hranice, pak explodoval. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tím, že výbuch nikoho nezranil a nepoškodil žádný majetek. Dodal, že bude nutné posílit bezpečnost strategických míst v zemi a na bulharsko-rumunské hranici. Vpády dronů v poslední době západní vlády spojují s rusko-ukrajinskou válkou. Do rumunského vzdušného prostoru během ní už víckrát vletěly patrně ruské bezpilotní letouny. Letos v dubnu trosky dvou ruských dronů poprvé na rumunském území způsobily majetkové škody. Terénní triatlon Xteraček v Prachaticích nabízí řadu závodů pro amatéry i profesionály. Trasa vede od Křišťanovického rybníku směrem na Libín. Po zlaté stezce se sportovci dostanou až do cíle na Velké náměstí. Pro fanoušky tam po celý víkend připravili doprovodný program. Víc o něm řekne ředitel závodu Michal Piloušek.
3: Především chci pozvat na Prachatické náměstí jako takové. Bude tady jídlo, pití, dětský park se vším možným a nemožným, skákacího hradu až po environmentální hry. Dnes večer zahraje v 18 hodin Cirkus Ponorka, kytarista Jan Ponocný, a večer potom slovenská kapela BDHS, která komponuje dechové nástroje s elektronikou a s živou rytmikou.
0: V kostele svatého Vavřince v Dírné na Táborsku se dnes od 18 hodin uskuteční pouťový koncert. Vystoupí mezosopranistka Edita Adlerová. Na klavír a varhany zahraje Jiří Knot. Podle pozvánky na webu obce zazní skladby Antonína Dvořáka, Johana Sebastiána Bacha nebo France Schuberta. Sport. Párová čtyřka ve složení Terezie Cikánková, Diana Lankočí, Téa Vetešníková a Anita Siručková vybojovala na juniorském mistrovství světa ve veslování v Plovdivu stříbrnou medaili. České kvarteto nestačilo ve finále jen na polskou posádku, která byla o 1,59 sekundy rychlejší. Pořadí v cíli bylo stejné jako na květnové mistrovství Evropy v Brandenburgu, kde Polky zvítězily o necelou sekundu. Taky třetí Rumunky zopakovaly výsledek z Německa. Počasí. V noci klesnou teploty na 14 až 11, v horských údolích naměří jen 9 stupňů Celsia. Zítra očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách naměří 27. Vítr bude foukat slabý, jihovýchodní nebo východní a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto narazilo do stromu u Buzic na Strakonicku ve směru na Blatnou. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Buďte opatrní, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
5: Posaďte se.
4: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
5: Nepovídejte.
4: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
5: Ano, sundejte brýle.
4: Proč?
5: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
4: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
5: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
4: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
5: No podívejte se, tak co pak je vám?
4: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
5: Já už to mám.
4: No sláva.
5: Vy nejste vy.
4: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
5: Všecko znáte?
4: Všechno, ne.
5: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šírem? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
4: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: kašlu a že byl hrd, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pálček a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechníkovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, poslavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. No prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Thank you.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Ta sakra, musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
9: Tady něco vyklape. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 000?
5: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
5: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
5: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom, no co potom, no potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
5: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
9: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
9: No jo, fajn. A fantoma máme na cíl.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval. Takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
10: Prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
11: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
12: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
11: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
12: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
11: No, co bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan vášně.
5: Něco takového.
12: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Jasu, nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno pryč, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpě jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane Nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježík, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Copak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No to je pravda.

0: Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
1: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
0: To si myslíš, papejta?
2: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte ha, a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrd myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: Pardon, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohleto? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece Dechovka z Klatov.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny, v Hanáckém kroji, je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, volch chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Henem nech být. Každý cigán podle své planety hádá. Hmm.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Henem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz. A stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařo.
5: Pane Luši, jú.
4: To je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
5: Já, babi. Toj. Tam vidí, milý synku, přes 3 dní.
3: Kolik? 3? 3.
7: Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A pojď, že ti z Prahy přijedu.
8: Tak, Robi.
4: Čo se, Robečky, napijeme? Lučíme se svobodu.
8: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otrávit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včer stačí šlapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
8: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
3: G.
5: taky zdi, na to jich už je. A kdyby to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
9: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, ne, on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalít do vinných sklenic, jsem nechal nalít alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hled na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo šouplutý, rozumíte? A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalít kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích, jak Utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát, a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou, nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, prosím, říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás si odvíkli karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomývala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji, vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Okay. Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala, páč od švindlova.
4: Já že švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako byčejně vyhrává, on prohrával, protože...
3: Já bych chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, takže jsem vyhrála jenom srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně. Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: No. Já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jéňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl Mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dopravně bezpečnostní akce se včera uskutečnila na Písecku. Řidiči nejčastěji neměli pásy nebo telefonovali. Centrem Prahy dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Sicilská sopka Etna chrlila oblaka kouře a popela. Letiště v Katánii pozastavilo přílety. V noci naměříme 14 až 11 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Dopravně bezpečnostní akce, do které se zapojili i policisté z dálničního oddělení Lety, se včera uskutečnila na Písecku. Akce byla zaměřená především na řidiče nákladních aut. Pro monitorování dopravních přestupků policisté využili policejní autobus, následně řidiče zastavovali policejní hlídky ve služebních vozech i na motorkách. Jak informovala policejní mluvčí Kamila Čuřínová-Ingrišová, jeden řidič byl pod vlivem alkoholu, jeden měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky a následně odmítl i odběr biologického materiálu. Další řidič usedl za volant bez příslušného řidičského oprávnění. Nejčastějším prohřeškem bylo nepoužití bezpečnostních pásů a telefonování za jízdy. Policisti udělili pokuty za 40 tisíc korun. Centrem Prahy dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Policisti v ulicích dohlíželi na bezpečnost. V průběhu pochodu došlo k uzavření všech přilehlých komunikací. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na letecké pláni, ale na ostrově Štvanice. Sicilská sopka Etna vychrlila oblaka kouře a popela. Jedna z nejaktivnějších sopek světa tak přiměla letiště v Katánii pozastavit přílety letadel. Uvedla to agentura AFP. Odlety z letiště v současnosti probíhají normálně. V letním kině v Černé v Pošumaví u Lipna můžete dnes zažít koncert pod hvězdami. Septeto Pražského filmového orchestru zahraje od 8:30 večer filmové melodie. Například z filmů Lotrando a Zubejda, Star Wars, Pán prstenů, Lví král, Hra o trůny, Piráti z Karibiku a dalších. Podle informací na Facebooku obce bude areál otevřený hodinu předem. Sport. Domácí i rakouská špička v letecké bezmotorové akrobacii se předvedla v Jindřichově Hradci. Piloti kluzáků se ukázali v nesoutěžní kategorii freestyle a při exhibicích. 20 pilotů soutěžila od středy ve dvou kategoriích. V kategorii advanced zvítězil Aleš Fera, mladší z Jindřichohradeckého aeroklubu. A v kategorii unlimited vyhrál dlouhodobý reprezentant Přemysl Vávra z České Třebové. ČTK to dnes za organizátory řekl Aleš Fera starší. Bezmotorová akrobacie je podle něj oproti létání v motorových letadlech náročnější. Pilot může pracovat s danou výškou 1200 metrů a poté jen klesá a využívá kinetickou energii kluzáku. Počasí. V noci klesnou teploty na 14 až 11 stupňů, v horských údolích naměří jen 9. Zítra očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Na horách naměří 27 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, jihovýchodní nebo východní a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu, kdy motorkář narazil do svodidel, vyšetřují u obce Nové Hutě na Prachaticku. Na místo míří policie, hasiči i záchranka. Počítejte s komplikacemi, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Dnes máme pro vás v pořadu Jihočeši připravenu reprízu povídání redaktorky Lenky Rybáčkové se spisovatelkou a kostýmní návrhářkou Kristinou Novotnou.

0: Co by scénografka má na svém kontě téměř 200 inscenací v českých i moravských divadlech. Práce pro jeho české divadlo ji zavála do jižních Čech. Je dcerou herečky Ireny Kačírkové a scénáristy Josefa Aloise Novotného. O své mamince napsala v roce 2015 knížku. Kristýna Novotná je také autorkou kostýmů pro film Sněženky a Machři. V Kájově na Českokrumlovsku, kde žije s manželem, se ráda stará o zahrádku a občas napíše povídku. Přijala pozvání do pořadu Jeho Češi a povídala si s Lenkou Rybáčkovou. Srdečně vás vítám v Českobudějovickém rozhlasu. Vím, že tu nejste poprvé, tak se hned zeptám, jaké máte pocity, co se vám vybavuje?
1: Jsem tu ráda, protože když jsem tady byla poprvé, tak je to asi tak 18 let, co jsem načítala jednu svoji právě pohádku klukům, studentům do filmu, protože měli rádi ten text, takže to jsem tady dole prostě četla tenkrát. No a takže vylepšili jste to tady.
0: Každopádně ráda bych se vrátila úplně na začátek toho vašeho života. Jestli byste byla tak ochotná a zazpomínala na vaše dětství. Vy jste už hodně musela povídat a víme, s čím vším je spjato, ale zároveň teď jsme tady, když řeknu vaše dětství.
1: Moje dětství úžasný, protože moje dětství na Kampě v Praze. A ta Kampa samozřejmě, že je pod Petřínem, že jo, u Vltavy. Takže měla nesmírný půvab. A bylo tam spousta umělců na té Kampě. Takže u nás se střídalo v bytě několik velmi významných lidí, který já jsem ovšem jako malé špuntík, no netušila, že jsou to tak významní lidé a byli to tetička, strejček a tak dále. No a setkala jsem se právě jako úplně malý dítě třeba s Františkem Hrubínem, který mi psal básničky, a se Seidlem, který zase dělal Hrubínovy ilustrace, a s Cyrilem Boudou. A prostě ten dům byl plný takovýchhle lidí. Herci se u nás střídali, to zase kvůli mamince. Takže tam krásně prostě cvrčel život. Ale já jsem si toho moc nevážila, protože jsem byla příliš malá na to, abych věděla, že tedy jsou to velcí umělci. Takže já jsem to tak nebrala. Až jako velká jsem se dověděla, s kým jsem se setkávala. A ta Kampa měla ohromný půvab toho parku, té Vltavy, a já jsem milovala Petřín, tam jsme chodili s babičkou a sáňkovali jsme od hora až dolů. Tenkrát se to nesmělo ještě taky, to jako nebylo, že by se to smělo, ale my jsme to s babičkou porušovali a sáňkovali jsme z celého Petřína.
0: Na mě to právě působí velmi hezky, že jste vlastně nebyla vtažena do toho, že žijete něco mimořádného, že jste si to mohla užít právě dobře jako dítě.
1: Já jsem si to strašně užívala, ale bohužel to brzo skončilo a to mě bylo hodně líto, protože já jsem vlastně nevěděla, co se děje, proč se to najednou všechno mění, proč najednou nejsme na Kampě, protože jsme se odstěhovali s babičkou a s dědečkem do velkého bytu v Legerově ulici. A já jsem z toho byla tenkrát dost zmatená a pamatuju si, že ten byt byl veliký, čtyřpokojový, protože říkám, tam jsme žili všichni najednou, bez tatínka teda. A já jsem se tam ztrácela, protože prostě pro mě to bylo moc velikánský, takže jsem vždycky, babí, kde jsem?
0: Je to samozřejmě období, které nebylo moc příjemné, ale vy jako dítě jste se nakonec zorientovala, protože jste měla hezkou péči a hezké vztahy.
1: Já jsem měla výbornou babičku, dědečka taky. Dědeček se mnou obrážel kulturu, protože on to měl hrozně rád. Takže jsme chodili na výstavy s dědečkem, obrázky miloval. On taky, když byl úplně mladý kluk, tak udělal pár obrázků, že byl ve Vídni a tam kopíroval staré mistry, takže dělal pár obrázků takovýhle, ještě mám jeden doma zátiší, jak dědeček maloval. A dědeček mě vodil nejen na výstavy obrázků, ale i na výstavy knih. A dědeček to byl, kdo mě koupil prvního Morgensterna. toho básníka jako malý dítě a já jsem to jako od něj samozřejmě, jsem to ještě neuměla číst. A tak jsem to chtěla, aby mi to recitoval, aby mi to četl a tak. Takže to byl dědeček, který se o tohle staral. Babička se starala samozřejmě o kuchyni. Takže s babičkou jsem dělala samozřejmě všechny možné věci, jako co se týče vaření, cukrovíčko, že jo. Takže babička mě dávala těstíčko, no to bylo úplně černý, že jo, protože jsem z toho musela vyválet nějaký takový potvůrky. Vždycky jsem z toho chtěla mít zvířátko, ono to moc podobný nebylo a bylo to úplně strašně špinavý. Nic se to s tím nedalo dělat, ale to jsem měla na hraní. Takže to babička. No a teď máte pocit, že se mi ztratila maminka, že jo?
0: No, tak zeptala bych se na ní pochopitelně za chvíli.
1: Maminka se nestratila. Maminka byla jakoby všude a nikde, protože maminka vždycky někam mizela. Mizela za A do divadla, přicházela pozdě, to už jsem spala. A to vím, to si pamatuju, že maminka, když jezdila na zájezdy, tak já koukala z okna. No a kolikrát jsem to obrečela, protože přijelo auto, vystoupil nějaký její kolega, dal jí pusu na tvář a já jsem brečela, že mi odváží maminku navždy, že jo. Takže takhle to u nás občas vypadalo. No a jinak maminka, když měla čas, tak jsme řádili. To jsme řádili, takže jsme chodili spolu samozřejmě vůbec nejradši do lesa na houby. To jsme milovali. Chození na houby, to jsme lovili, plazili jsme se křovím a prostě to byla naše vášeň. A pak maminka, protože byla sportovně nadaná, tak si snad myslela, že já jsem taky. A já nebyla. Já jsem byla hrozný nemehla. Myslím, že trošku po tatínkovi, protože tatínek taky byl antisportovec. No a moje maminka třeba vymyslela výlet. To si představte, že nebyl Nuselák, ten most neexistoval. A byla tam ta hradba obrovská až dolů do Nuslí. No my jsme po ní chodili. S maminkou prostě výlet po hradbách. Jo, nespadli jsme nic, naštěstí se nic nestalo, ale jako maminka byla opravdu taková, jakože trošičku byla taková, že kdy byla cedule, vstup zakázán nebo na vlastní nebezpečí, ta maminka musela.
0: Já bych řekla, že to odpovídá tomu, co se o ní říká a píše a byla jako rozhodně odvážná žena. Já bych se zeptala, jak vás tedy formovali. Já vím, že v té době jste si to vůbec nemohla uvědomovat, ale dneska bych řekla, že už můžete říct, kdo vás formoval a jakým směrem v tom budoucím životě.
1: Já mám takový pocit, že to maminka nechávala úplně volně, ale tím pádem, že se mnou chtěla být a já chtěla být s maminkou, tak jsem byla pořád v divadle. Takže maminka mě vždycky posadila nahoru do té lože, co se osvětlovalo, že jo, mezi reflektory. No a já jsem sledovala všechna představení pro dospělí absolutně u vytržení. A maminka říkala, ten pak mi to vyprávěla, říkala, já se nemohla do té lože podívat. To bylo hrozný. Já jsem šla doprava, ty ses naklonila doprava, já šla doleva, ty ses naklonila, teďko já jsem plakala, ty si taky udělala moldánky a prostě ty si celou dobu, a to byla taková legrace, hrála se mnou a tak jako, že samozřejmě jako dítě, afektovaně a prostě srandovně, já se nemohla podívat do té lože, protože jsem se úplně odbourala, paž ty jsi tam dělala hrozný věci celou dobu.
0: A to je krásné, jak jste byli hezky na sebe napojené, protože ona ta profese samozřejmě sebou tyhle věci nese a pro ty děti nevždy je to jednoduché a je dobré, že se svým způsobem pořád vám věnovala, jak jen mohla. Ale k herectví vás to nepřivedlo?
1: No to ne, protože já jsem celkem uznávala to, co říkala maminka. Maminka říkala, podívej se na mě. Jo, my jsme byli stejně veliký, 175 cm. Jo, potom, když teda jako jsem vyrostla, protože já byla největší ze třídy, že jo, vyrostla jsem a byla jsem v tom věku, kdybych třeba mohla jít na nějakou třeba konzervatoř nebo tak. A maminka říká, podívej se na mě, já těžko scháním partnera. na tom jevišti. Já jsem vždycky o půl hlavy větší. Pod dlouhý šaty nosím jenom piškoty, žádný lodičky, abych náhodou nebyla veliká. No a teď se podívej, ty jsi stejně velká jako já, ještě k tomu jsi tlustá, ty bys bourala kulisy. Dělala si se mě legraci, ale měla svým způsobem pravdu, protože jako co bych já hrála? No naivku, těžko, že jo, a čekat někde do 50 nebo tak, tak ne.
0: Samozřejmě, že to berete s nadsázkou. Já věřím tomu, že kdybyste měla to zapálení, že byste se nenechala ani maminkou odradit.
1: No, já jsem se nechávala hodně odradit. Já jsem se nechávala odradit jak od mámy, od herectví, tak vlastně od táty jsem se nechávala odradit, protože já jsem se neodvážila psát. Já jsem se odvážila psát až teď.
0: Tím, jak jste říkala, že maminka nechtěla, abyste byla to protěžované dítě. Tak se teď můžeme dostat. Vy jste se prostě nakonec musela nějakým způsobem odpoutat od té rodiny. Tak řekněte svoji další cestu. Kam jste se tedy vydala?
1: No, já jsem udělala holarák, že jo, to je střední výtvarka. A potom jsem šla na scénografii na DAMU. A to bylo krásný období. My jsme tam měli takový dobrý profesory, který nás mučili, teda myslím, úplně mučili, protože my jsme třeba holky, my jsme tam byli 4, že jo. A my jsme holky večer brečeli, protože samozřejmě jsme zjistili, jak všechno nevíme a který z cizí slova vůbec neznáme. U nás měl pan doktor Jindra, který byl hrozně v tomhle tom přísnej. A my jsme museli číst takový knížky jako od Zicha estetiku dramatického umění. To je, proč někdo udělá 3 kroky vlevo a vpravo a přitom se dívá nahoru. Je.
0: Sešněrování.
1: Opravdu hrozný a my jsme s Janinkou tenkrát chudinky to teda četli a skoro jsme to celý přečetli. Ale nevěděli jsme z toho vůbec nic, protože to se nešlo zapamatovat.
0: Vy jste tu školu dodělala a věnovala jste se té profesi?
1: Věnovala jsem se scénografii zcela radostně. Jako bavilo mě to. To jako není nic ošklivýho, to je hezká profese, protože pořád děláte něco jiného. Musíte se načíst, že jo, samozřejmě do autorů. Ty autory musíte se snažit pochopit, samozřejmě, že to někdy pochopíte po svým, pan režisér po svým, teď jde o to, abyste se setkali. Je to zajímavá práce, rozhodně.
0: No, měla jste spoustu příležitostí, já jsem vzpomínala ten Most, tam to považuji za váš začátek v té práci.
1: Ano. Most byl v jedné věci nepříjemný. On byl hodně komunistický. A já jsem prostě tam nějak nemohla moc být, protože za A mě nutili, protože jsem byla šéf výpravy, že jo, tak jako nomenklaturního pracovníka mě nutili vstoupit do strany. To jsem jim řekla, že ne, že to, jak si to představujou, takže to vůbec. No potom jsem dávala někomu nějaký vzkaz od někoho a ozvala se mi kádrovačka do telefonu a řekla mi, že se nevhodně jako vyjadřuju. A já jsem říkala, dítě je nevhodný, že vy odposlouháváte telefon a já jsem to dostala za úkol jako vzkaz. No prostě bylo to tam takovýhle. Tam jste nemohla nic říct. To prostě bylo opravdu tak, že vás všichni sledovali. A no,
0: to asi nemohlo být ani jednoduché odejít.
1: Ne, ono to bylo jednoduché, protože to mě téměř vyhodili. No, tak
0: jako, právě, jako, ale
1: no,
0: s posudkem.
1: Ano, no, jistě, že s posudkem. Ne, tam zašel můj manžel a řekl tomu člověkovi komunistickému, že si mi dá blbý posudek, takže mu dá doupy. Musím se přiznat.
0: No, to by asi jinak ani nešlo, ne, ale riskoval, ne. Ale je hezké, že se vás zastal.
1: No, zastal se mě určitě.
0: A pak jste teda našla
1: a
0: lepší
1: bylo hezký to, že mě prostě ten režisér slíbil, že budu dělat. Že budu dělat Noc pastýřů, to je o Jakubu Rybovi. A já jsem šla poslední vteřiny vrátnicí prostě k autu, jakože odjíždíme s mým mužem. No, ozval se telefon, jestli nechci dělat Noc pastýřů v Ostravě. Náhoda, něco mezi nebem a zemí. No samozřejmě, jak jsem říkala, na Ostravu ano. Protože tam jsem dělala s Janem Kačerem, že jo, takže to byl úžasný režisér a potom jsem tam dělala s Kovalem. Prostě samý dobrý lidi byli v Ostravě a dobrý herci. Ještě tam mám spoustu kamarádů.
0: Je to hezké, že jste se nevzdala a šla jste ostatečně dál. Myslím si, že to trošinku jste mohla zdědit po vaší mamince, protože o ní se to taky říká. Zpětně se o ní povídá jako o ženě, která byla nesmírně pevná ve svých názorech a silná a přitom skvělá herečka.
1: Byla určitě pevnější ve svých názorech než já. Ona byla statečnější. Já už jsem tak statečná nebyla, abych třeba řekla veřejně, že neuznávám prostě příjezd jaksi sovětské armády a takhle to. Jako jsem veřejně nekřičela a moje matka klidně, jo, takže prostě to jsou hlásila, že jo, když jela armáda, když teda jeli spojené armády tenkrát, že jo, jako přijížděli do Prahy, tak ona hlásila v rádiu. No pak nesměla dělat, že jo, nějaký věci. Měla dělat jenom divadle.
0: A vy jste naopak měla a měla jste i příležitosti, řekněme, jiného druhu. Musíme se zmínit pochopitelně o Sněženkách a Machřích, protože tam jste dělala kostýmy. A musím říct, že jsem na to myslela, že jestli musíme něco stihnout, tak je. Povězte mi, jak jste musela přemýšlet o to, jak obléct ty mladé lidi v době, kdy vlastně na trhu nebylo tolik oblečení, musela jste být hodně svázaná. Teď mi řekněte, jak jste si na to zašla.
1: No, myslím, že tenkrát byl se mnou Karel Smičku nespokojený, protože jsem opravdu nesehnala žádný ty kombinésky a takový, co chtěl. Půjčila jsem si nějakou toperku dole, že jo, od nějakých známých a tak a prostě tlapala jsem s tím nahoru. Toperka teda je bunda, že jo. A tak. No potom si někteří právě, kteří to měli, tak si brali svoje oblečení a podobně. Já jsem to nějak celkem neuměla dát dobře dohromady, ale když se na to dneska koukám, kdybych to bejvala, oblekla podle poslední módy, tenkrát, tak se dneska na to nedalo koukat. Já jsem to oblekla tak, jak prostě to šlo. A právě proto je to dneska koukatelný, protože je to takový free, je to takový jako, jo, studenti si udělali srandu z toho a není to nějak násilný.
0: Vy jste zachovala to mládí totiž v tom, které vlastně je v každé době asi svým způsobem stejné.
1: No, ono tam to v podstatě nebyla chyba. Že se mi to nepovedlo příliš oblíct, tak dneska vidím, že to je dobře.
0: Já si myslím, že určitě. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout vaši knížku o mamince. Vím, že se potom následně natočila i četba na pokračování v rozhlase. Mm-hmm. Připomeňte nám ji.
1: Já se musím přiznat. Já jsem chtěla tu knížku číst sama. Mm-mm, to nejde. Nevím proč. Vůbec nevím proč, protože mě spoustu lidí říká, že čtu velmi dobře, protože to mám po mámě, že jo. A mně přišlo to čtení v tom rozhlase na některé okamžiky příliš tvrdý, protože, a to mě říkali lidi, že ta knížka, že to musí číst buď téměř dítě, nebo úplně starý člověk. Že normální dospělej ne. Že ta knížka je taková, že by to chtělo takhle, prostě tuhletu četbu, hlavně na tom začátku, že by to chtělo, aby to prostě četla vlastně já.
0: Protože je to hodně intimní vlastně.
1: Je to hodně intimní a když já tam prostě píšu, maminko, pojď se podívat, jakou jsem ti namalovala hibišku, protože jsem neuměla, ne? Že jo. Tam byla přes celou stěnu namalovaná marmeládou takový dva ovály a to byla hibiška. No tak to musí číst prostě dítě skoro, že jo, nebo prostě já, no.
0: Ale vás to neodradilo napsat další věci, a které teda směřujete i ven, které nejsou už jenom pro vás. Než se dostaneme k té aktuální knižce, o které určitě budu ráda něco slyšet, tak nám řekněte o tom, jak se vám žije v Kájově.
1: Já jsem naprosto nadšený člověk. A tak jsem byla ráda, že jsme se rozhodli, že se odstěhujeme do jižních Čech. Protože mě tady Jirka Šesták nabídl práci v divadle v Českých Budějovicích. To jsem s radostí přijala. Dělala jsem tady pár inscenací, dělala jsem tady i na Otáčku, že jo, v Českém Krumlově, dělala jsem s úžasnýma režisérama, dělala jsem, a to vůbec na to nejvíc vzpomínám, s Jirkou Menclem, protože toho jsem si zamilovala, protože to je člověk, který opravdu poslouchá, když mu člověk něco říká, a říkal, jo, to je chytrý, to vyzkoušíme. A vyzkouší to, když se mu to zdá, jo, jestli to tam bude a tak dále. Takže jako byl výborný a já jsem měla tu spolupráci moc ráda. No a tak jsme říkali, musíme sehnat domeček. Takže prostě jsem koukala po různých inzerátech všude, až v Táboře jsem viděla tady na náš domeček inzerát. No, nebyl to domeček, byla to ruina, co si budem povídat, tak jsme ji dávali dohromady. Já jsem byla taková holka, která by možná bývala byla ráda, kdyby nedělala tohle, dělala zahradnici. Já jsem byla hrozně posedlá do kytiček, ještě dneska jich hodně umím pojmenovat a poznat a tak.
0: Je vidět, že se vám tam líbí, že už tam začínáte mít domov a i inspiraci. Minulý rok jste vydala knížku Bledě modrý králíček. Připomeňte, o čem je?
1: Já jsem ji začala psát, jako povídky jsem začala psát ještě dřív, než jsem začala psát o mamince, protože mě vždycky něco nutilo. Nevím co, lidi tomu říkají inspirace nebo prostě přetlak, nebo já tomu tak neříkám, ale něco mě nutilo to napsat. Tak jsem si vždycky napsala nějakou povídku. No a ty povídky jsou vlastně něco mezi fantasy, sci-fi i realitou, protože vlastně se týkají také toho, jaký dneska jsme. Třeba tam je jedna povídka o tom, že asi není nejlepší, aby se lidi neustále vycpávali nějakýma umělýma motama, to se jmenuje Gajané, kdy vlastně přijdou prosit o pomoc zpátky k nám na zem, když už to tam přeženou. Pak je tam povídka, jak dámečka prostě svoje věci začne rozdávat po světě, aby poznávala lidi a pozná svýho příbuznýho a vlastně ho trošku vytrestá, protože on je lakomej a chce její majetek. Takovýhle témata jsou tam. Pak je tam jedna hrozně smutná o psovi, protože pes tam je, když je konec světa. Chudáček malinký a zpívá. No a to, jak zpívá ten pes.
0: Paní Novotná, já se vůbec nedivím, že vás to nutí psát, protože jste skvělá vypravěčka. Věřím, že bude ta knížka velmi zábavná a možná, že tedy nebude sama, že možná se ještě časem pokusíte napsat něco dalšího. Co mezi tím budete se starat o tu zahrádku, pochopitelně, a budete se věnovat svým koníčkům. Já jsem byla moc ráda, že jste přijala pozvání k nám do studia a mohli jsme trošku zazpomínat na život jedné šikovné Kristiny Novotné, na kterou si možná budou vzpomínat lidé, kteří třeba chodili do Jihočeského divadla a na Otáčku a možná si scény od vás budou pamatovat. Ať se vám daří, ať jste zdráva, ať máte s rodinou ještě krásné roky života.
1: A já vám moc děkuju, protože to s váma bylo příjemný a mě to strašně uběhlo.
0: Se scénografkou Kristinou Novotnou si povídala Lenka Rybáčková.
2: Hostem nedělní kavárny bude zpěvačka Bára Basiková. Určitě víte, že režisérka Helena Třeštíková natočila právě o ní časozběrný dokument. A právě o něm jsme si povídali v kavárně, kterou si poslechnete v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
3: V nedělním Vltavínu uslyšíte reportáž z poutního areálu svaté Anny nad Kraselovem, rozhlednete se tam po jihočeské krajině a pak vám o ní z archivních záznamů budou vyprávět i akademičtí malíři František Peterka a František Roman Dragon. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
4: Zahradní orchideje, jejich druhy, nároky a pěstování, anebo veřejná zeleň v Holandsku. I o tom bude řeč v dalším vydání magazínu Zelené světy. Poslouchejte v neděli po 11. do

0: Jen ty pěkné letní pozdravy vám, přátelé, posílám na začátku dalších koncertních ozvěn od Tří lvů. Moje jméno je Jiří Kasal. Před týdnem jsem v tomto pořadu u příležitosti nadcházejících 70. písničkáře Jaroslava Samsona Lenka, které připadají na 12. srpen, vzpomínal na jeho solový koncert ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice. A mluvil jsem také o tom, že je to pouze jedna z jeho hudebních tváří. V tomto případě šlo o jemnější písničky, hlavně o lásce. Dnes upneme pozornost na další folkrockovou v rámci seskupení Samson a jeho parta a přiblížíme vám i jako zajímavý dokument doby vystoupení, které se konalo v červnu před 18 roky v areálu památníku Jana Žižky v Racnově v rámci 0. ročníku jednodenního festivalu nazvaného Potlach u Jana Žižky a nebe vítání léta. Bohužel zůstalo pouze u toho jednoho ročníku, ale je skutečností, že se na tomto jeho českém pódiu sešla v skutku atraktivní rozmanitá sestava. Robert Křesťan s Druhou trávou, Tomáš Linka s Přímou linkou, Texmeni, Cop, Pavlína Jíšová, Přátelé, Kamelot, František Nedvěd, Nezmaři a také Jaroslav Samson Lenk a jeho parta. Celý festivalový program jsme tenkrát natočili a tak vám dnes můžeme nabídnout k poslechu několik písniček z veskrze letně naladěného a uvolněného koncertu Samsona a jeho party. Ta první písnička má vhodný název Dovolená.
1: A tak ohu, přátelé, a krásné modré jezeře. Nad hladinou visí měsíc, něco si přej. Přej si věcí třeba tisíc a

zlatí, jsme na tom vždycky v podstatě stejně. Hovk. Jasně. Tak, vzpomeneme jednou takovou písničku.

na jednoho z básníků mezi námi, textaři, který už mezi námi není. Franta Stráčinský žil tak rychle, že byl v 37. na konci, to s ním švihlo a bylo po něm. Vzpomínka na Františka, to bylo zvíře, jak mělo být. Může? Raz, dva, tři, čtyři.

Tak všichni vás tady vybízeli k hromadné konzumaci piva. Prosím vás, pijte to, ale ne tak, abyste z toho zblbli. V podstatě i ta moje přezdívka Samson je takovým pozůstatkem toho, jak jsem mladý pubescent utkal s alkoholem Samson 10. Prohlal jsem to 16.0 na půl litry, tak není to nic se starým zákonem ani s novým a s židovským králem už vůbec ne, prostě tak. Je to prostě jenom pozůstatek z doby neřízeného mládí, tak. Dáme takovou písničku, která je právě o tom chlastu. Kdybyste se v tom, pánové, někdo poznal, věřte, že pro vás nemůže nic udělat.

jestli píseň znali, dejte ji s náma. Nevím, proč se zrovna týhle písně stala taková správná odruhovačka k ohníčkům, já tím nic zlýho nemyslel. Prostě možná proto, že to má refrén, který si zaspívá i ten, kdo to nezná, protože nemusí moc řešit text. Ten refrén je tam vyřešený úplně jasně. Jo?

My budeme pomalu končit. Co říct na závěr, jenom mějte se dobře, něco pro to dělejte, ať se u toho moc nenadřete a nikdo vás při tom nechytí.

0: Děkujem, mějte se hezky.
1: Finální písnička hlavního bloku koncertních ozvěn se jmenovala sice Jaro, ale Samson a jeho parta se stávající vedle kapelníka, zpěváka a kytaristy Jaroslava Samsona Lenka, také z jeho bratra, baskytaristy Jiřího Budvárka Lenka, zpěvačky a klávesistky Jany Šneberkové, kytaristy Jiřího Šneberka a bubeníka Radka Getze, ji předvedla na začátku léta 21. června roku 2008 při jednodenním festivalu nazvaném Potlach u Jana Žižky aneb Vítání léta v Trocnově. Jako předtím skladby Už to nenapravím, Nechte nás, Hloupej chyméry a Na začátek Dovolená. A v samém závěru nezapomeneme ani na to, že je legenda české folkové a tramské hudby, srpnový jubilant Jaroslav Samson Lenk zpět také s věhlasným triem Hop Trop spolu s Ladislavem Hubertákem Kučerou a Jaromírem Šroubem Vondrou. Hop Trop udělal radost svým příznivcům u Tří lvů v lednu roku 2015 a samozřejmě nevynechal ani jeho velký hit Amazonku, jehož je Samson spoluautorem. A Amazonka také uzavře dnešní koncertní ozvěny o Tří lvů, jež pro vás, přátelé, připravil Jiří Kasal, který vám děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu jen to dobré.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT 2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Řeky v povodí Vltavy mají kvůli suchu minimální průtoky. Maďarská vládní strana TISA vybrala za kandidáta na prezidenta bývalého předsedu Nejvyššího soudu. Lionel Messi ztratil otce v 68 letech, podlehl těžké nemoci. V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí k 32 stupňům Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobrý podvečer. Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách. Pracovníci povodí Vltavy musí podle generálního ředitele společnosti Petra Kubaly upouštět přehrady, aby navýšili hladiny v tocích pod nimi. Nedostatek vody v přehradách ale podle něj nehrozí. Vládní strana TISA nominuje na příštího maďarského prezidenta právníka a bývalého předsedu Nejvyššího soudu Andráše Baku. V tajné volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
4: Životní cesta 73-letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISA Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fides bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák. Český rozhlas.
2: Terénní triatlon Xteraček v Prachaticích nabízí řadu závodů pro amatéry i pro profesionály. Trasa vede od Křišťanovického rybníku směrem na Libín. Po zlaté stezce se sportovci dostanou až do cíle na Velké náměstí. Pro fanoušky tam podle ředitele závodu Michala Pilouška po celý víkend připravili doprovodný program. Sport. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi přišel o otce, který byl jeho hlavní oporou od začátku kariéry a provázel ho i jako agent. Jorge Messi zemřel v nemocnici po dlouhé nemoci ve věku 68 let. Agentuře Reuters to potvrdili členové rodiny. Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finishmenka Linda Bodková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy. Počasí. V noci klesnou teploty na 14 až 11 stupňů, v horských údolích naměří jen 9 stupňů Celsia. Zítra očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách na 27 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý jihovýchodní nebo východní a biozátěž bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda osobního auta komplikuje provoz u obce Březí u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku ve směru na Novou Ves. Na místo jede policie a autobus s autem se srazili v Chlumu u Třeboně. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut, posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď startují vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. Příjemný poslech a sobotní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

18 hodin a 9 minut. Ladíte sobotní Melodie podvečera. Příjemný podvečer do Českého rozhlasu České Budějovice. Chtěla bych pozdravit Magdalenku a její kamarádky Justy, Aničku, Elišku, Terku, Áďu a Nelu po návratu z japonského tábora v Karově u Blatné. Doufám, že si i přes velká vedra tábor krásně užili. Velké poděkování patří také všem vedoucím. Přejeme všem krásný návrat domů a posíláme písničku pro Majdu a celou její partu. Veru, Frida, Radek a Štěpánek. A my z Českého rozhlasu České Budějovice přejeme našim mladým posluchačkám hezký zbytek prázdnin.

Zdravíme vás do Českých Budějovic a prosíme o zahrání písničky Pro radost. Ta bude zároveň i poděkováním naší obětavé a laskavé mamince a babičce paní Marušce Krejčové z Klínovic u Strakonic, která ve čtvrtek 6.8. oslavila 65. narozeniny. Maruška je ta nejlepší hlídací babička, která svým vnoučatům vaří, peče, smaží, jezdí s nimi na výlety, na koupaliště a na zmrzlinu. A to nejen o prázdninách, ale během celého roku. Milá maminko a babičko, moc za všechno děkujeme a do dalších let všichni přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí a radosti, klid i pohodu. Za rodinu všech tří synů pak vinčují Vojtík, Kamilka, Krištůfek, Anetka a Emy. Babička má ráda všechny vaše písničky, tak prosíme o zahrání třeba nějaké společné písně Lucie Bílé a Karla Gotta. Předem děkujeme a připojujeme přání klidných dnů. Alena Braťková. Tak tady je píseň a my děkujeme za báječné přání.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a sobotní Melodie podvečera. Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela Zmoška o živé vodě pro pana Jiřího Podrouška k narozeninám. Ať je léto nebo mráz, přátelé, máš vždy v nás. Ať hvězdy jsou ti nakloněné a prožíváš jen samé chvíle spokojené. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji pěkný večer. Není zač a tady je píseň.

0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMSku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
2: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. V zítřejším Vltavínu uslyšíte reportáž z poutního areálu svaté Anny nad Krasalovem na Strakonicku. Zdejší kostel byl totiž v dobách rekatolizace postaven u léčivého pramene a stal se dominantou širokého okolí. Proto se tam rozhlédneme po jihočeské krajině. Tady je ukázka, v níž redaktora Zdeňka Zajíčka provádí kolem areálu Miroslav Šobr. Ten má k místu i osobní vzpomínky.
3: Tohleto místo pro mě osobně je významný tím, že už jako malý klučík mě sem vodila moje babička na veliká setkání, nebo tomu se říká ty poutě, na pouť u svaté Anny, protože ta v širém okolí tady Strakonicka patřila k největším. Takže už pro mě, když jsem začal vnímat a pamatovat si 5-6 let, tak svatá Anna to je vůně kadidla, hlas poutě, vůně klobásy, babička, která nás nabára, ať v kostele jsme sticha a nemluvíme, a to místo ve mně zůstalo. Stejně tak inteligence mluvila o léčivé studánce nebo kouzelné, ona byla léčivá. Ta studánka je tady doposud, když popojdeme tady kousek za jednu z těch věží, tak na ní uvidíme. A ta voda tam byla natolik léčivá, že o století později, co se postavila svatá Anna, tam byly založeny klimatické lázně. V té době se to začalo šířit po vzoru Vincence Prysnice z Jeseníků, takže tady už to bylo také, kdy lidé, kteří sem jezdili, léčila se tady hlavně dna a revmatismus.

0: organismus, tak byli léčeni jednak pravidelným režimem, pravidelnou pitnou kůrou, fyzickou prací, ať už těžší nebo méně těžší, pravidelnými procházkami, odpočinkem, vzduchem a vůbec tím géniem loci téhle krajiny.
1: Po reportáži o poutním areálu svaté Anny nad Kraselovem se rozhlédneme po jihočeské krajině. Oni vám ve Vltavínu budou z archivních záznamů vyprávět i akademičtí malíři František Peterka a František Roman Dragoun. Více si poslechněte zítra ráno po zprávách v 9.

0: kluby, jak žil bych rád.
1: Pokračují sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Hezkou sobotu 8. srpna. Dnes má 45. narozeniny australská zpěvačka Vanessa Amorosi, která zazářila na letních olympijských hrách v Sydney v roce 2000 s hitem Absolutely Everybody. To bychom si teď mohli pustit. Poznámka na okraji. Vanessa Amorosi loni vystupovala v Liberci na festivalu Benátská noc jako doprovodná zpěvačka Davea Stewarta. Soběslavům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům přeje jen to nejlepší Sylvie z Prahy. Děkujeme a hrajeme.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Je podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: I ta další píseň má svého speciálního adresáta, paní Marii Velkovou z Konopiště. Vše nejlepší k 81. narozeninám, které oslavila v úterý 4. srpna. Hodně štěstí a zdraví do dalších let přeje za obecní úřad Lipovice starostka Anna Malá. A my přejeme také všechno nejlepší.

Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Indiánská píseň lásky pro paní Miluši Brejškovou z Českých Budějovic k jejím krásným 86. narozeninám. Především hodně zdraví a pohody přeji spolužačky z ekonomické školy v Jindřichově Hradci. Děkujeme. Nemáte zač, my posíláme a přejeme jen to nejlepší.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Desítky tisíc lidí se dnes zúčastnili letošního pochodu hrdosti za práva sexuálních menšin. Francouzské obce kvůli suchu omezují spotřebu vody, problém mají i elektrárny. Gala koncert Labyrint lásky dnes uzavře letošní 35. ročník festivalu Krumlov. Noc bude jasná s teplotami mezi 14 a 11 stupni a neděle slunečná, naměříme 29 až 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin dnes prošel centrem hlavního města. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem dnes vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost.
2: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
3: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
4: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
3: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
5: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
3: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Nedostatek vody je kvůli dlouhotrvajícímu suchu v částech Francie. Čtvrtina malých a středních toků napříč zemí dokonce úplně vyschla. Obce tak omezují spotřebu nebo objednávají cisterny s pitnou vodou. Sucho trvá ve Francii už několik měsíců a červenec byl podle meteorologů nejteplejším měsícem v zemi od začátku měření. Problém mají i elektrárny, které přicházejí o zdroj chlazení. Operní gala koncert s názvem Labyrint lásky dnes od 8:30 večer zakončí program letošního ročníku festivalu Krumlov. Podle mluvčí festivalu Petry Hrušové zazní árie a duety z nejslavnějších oper Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho. Závěrečný gala večer se uskuteční v Pivovarské zahradě. V letním kině v Černé Pošumaví u Lipna můžete dnes zažít koncert pod hvězdami. Septeto pražského filmového orchestru zahraje od 8:30 večer filmové melodie, například z filmu Lotrando a Zubejda, Star Wars, Pán prstenů, Lví král nebo Piráti z Karibiku. Podle informací na Facebooku obce bude areál otevřený hodinu předem.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná s teplotami mezi 14 a 11 stupni. Na horách naměří 13 až 10. Neděle bude jasná nebo skoro jasná, teplotní maxima 29 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměří 24 až 27. Vítr bude foukat slabý jihovýchodní nebo východní a bio bude na středním stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na 98. kilometru dálnice D3 u Dráchova ve směru Veselí nad Lužnicí Soběslav Tábor brání provozu odstavené porouchané auto. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci neboli voraři si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství. No.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo vorařství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na vorařství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro vorařství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhaly chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vorařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku. A oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, který sloužili od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splas nebo vaziště, a tam se vlastně připravoval stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak, tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili. Takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové vorařské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální vorařské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejde udělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, kde ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Kdy jste říkal, že ten vrátný, takzvaný, který byl tedy vpředu, hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špediterské lodě nebo špediterská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě, no a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda, nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vůr, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vůrů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavily se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských.

0: Několik typů. Kromě návštěvy muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy muzea spolku Vltavan v Davli také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem voru neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Loni jsme vyhráli první cenu v soutěže Kokozy a dostali jsme ty vyvyšené zachonky všechny. Půjdu na nářadí, kompostéry a kalibutku. Takže to všechno, taková infrastruktura tvrdá na zahradu, byla už tady v rámci první sezóny.
2: Kdo by řekl, že to mluví bohémistka a ne inženýrka zemědělství? Jmenuje se Natália Šelachovská a je naší dnešní hostitelkou. Pochází z Polska, žije v Praze skoro 10 let a právě tady mohla svůj vztah k přírodě přeměnit z teorie v praxi. Oficiální název tohoto díla je Žižkovská komunitní zahrádka. Pozemek navštívila a dnešní pořad natočila Goránka Oljača, která vám přeje příjemný poslech. Zahrádku jsem našla na Žižkově mezi ulicemi Malešická a Piterová. Už na mě čekala paní Natália Šelachovská se svou mladší dcerou, milou a něžnou holčičkou. Hned se laskavě ptala, jestli jsem se bez problému orientovala na tomto pražském sídlišti.
1: To jsou takové velké baráky a asi to sídliště se jmenuje Central Park.
2: A vprostřed je vaše zahrádka.
1: Ano, Žižkovská komunitní zahrádka.
2: A je to krásný kus země. A teď chozdoby, kytičky, rajčátka, maliny, které nemají rády horko. Že jo? No, bylo hodně horko.
1: Ale protože to je komunitní zahrádka, tak skoro každý den někdo tady je a zalívá. Většina členů má každý svůj zahonek. Máme tady vyvyšené zahonky, takové dřevěné, a pak chlubinné do země. A že dyně prosíme, aby byly jenom v jednom místě, protože se pak křižují. Každý má pronájem zahonku na dobu roku. A pak to prodlouží, buď to zruší. Občas někdo se zapojí a pak nemá čas. A takový zahonek pak předáváme dalším lidem.
2: A je zájem o záhonky?
1: Naštěstí jo. Máme skoro 40 členů a kolik lidí používá ten záhonek, je to na něj. To může být rodina, můžou být kamarádi.
2: No to je zajímavé. Ukážete mi svůj záhonek, co vy tam máte?
1: Je strašně divoký. My jsme odjeli na dovolenou a nechali rajčata a okurky a tak jsme se vrátili. Takže já vám teď to ukážu.
2: Tak a máme tady kamarádku. Půjdeš s námi se podívat na záhonek? Ukážeš mi to, prosím tebe?
1: Záhonek?
2: Jak se jmenuje?
1: Josefinka. Tak tady máme dyňoviště. To je...
2: No a dyně krásné.
1: A to už je druhý rok, co to tak máme. A měli jsme z toho tolik úrody, že jsme dělali pak svátek dyní na podzim.
2: No. Už jsou zralé?
1: Ještě ne.
2: Ne?
1: Většinou v září.
2: Jsou už... takové výstavné. Papriky také máte.
1: Tady to zarostlo.
2: Josefinko, co to je? Cibulka nějaká?
3: Jo.
2: No a tady?
3: To můj obrázek.
2: A obrázek? A myslíš, že kytičky a zeleninka mají rádi obrázky?
3: Ne.
2: Co roste, miláčku?
3: Rajčata.
2: Rajčata. A je to na salát?
3: Jo.

0: loni, když jsme měli první sezonu, tak jsme dělali losování. Každý vybral si číslo a pak podle toho měl ten zahonek. A tak už teď to zůstalo. Je to skvělé, že ten pozemek je velký, ale je oplocený. Takže já nemusím hlídat malou celou dobu. Já ji tam vidím, vím, že tady může se pohybovat a je to taky pro ní taková možnost se cítit samostatná v tom.
1: A bezpečná. A vysvětlujete jí, jak to v přírodě chodí? Už to pochopila?
0: Proto to dělám. To byl takový důvod, proč jsem se do toho pustila. My jsme dostali teď dárek, teta nakoupila holkám rukavice na zahradu a Josefinka dneska celý den ji skoro nosí. Když přijde tata, tak budeme tady pracovat. Příběh ze zahradky můžu vám říct, že loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky, takže a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho. My to moc neomezujeme, spíš chceme, aby to bylo na základě permakultury. Což je takový způsob, když ty rostliny samé trošku vědí, jak tu zahradu nejlíp jako podle sebe. My se snažíme je taky nějak propojit mezi sebou.
1: Ale není to jen o dětech a o tom, že se mají za mála naučit, co to je život v přírodě. To je i o dospělých. I oni se tady, řekla bych, něco naučí. A není to jednoduchý recept.
0: To máte pravdu. My většinou začínáme na jaře, když máme brigády. Tento rok tu zahradu musíme nějak udržovat, čistit, sekat trávu, doplňovat zahonky, anebo hlídat ten kompost. To je několik prác, které snažíme se rozdělit mezi sebou, aby ta zahrada byla funkční a byla prostě takovým příjemným prostorem, ve kterém lidé chtějí trávit čas.
1: Když říkáte jarní brigády, kolik lidí se účastnilo těch brigád?
0: Potřebovali bychom víc. Máte teď pozvánku. Brigády jsou otevřené. Pokud někdo má chuť se stavit a udělat něco, přispět, anebo prostě strávit čas v takový užitečný způsob, tak my to většinou hlásíme. Řeknu ještě jednu věc, to je taková zajímavost, že máme ježky na zahradě. Ježky. My jsme je adoptovali, tam je domeček pro ježky. Ona občas si to používají. Ale mají taky svoje místo z druhé strany, které mají rádi. A my jsme trošku jako se báli, že ty ježky tady se přestěhují. Zjistí, že všude kolem je hodně jiných možností, ale one se zvykly na tu naši zahradu. Jsou tady na večer. Mají tam takovou dírku, kterou proházejí. Mají zdroj vody další, protože my na zahradce taky máme. Ale pak si projdou kolem a se vrátí.
1: Domů.
0: Domů. Na zahrádku.
1: Ano. My a oni. Už je čas, abychom se dozvěděli, kdo jsme my a kdo oni v dnešním příběhu o založení spolku Žižkovská komunitní zahrádka.
0: Náš spolek, to jsou hlavně 3 osoby. Já, Kateřina Stupecká a Marcela Plíšková. A my jsme tu komunitní zahradku spolu zakladali. Katka zahradnictví teď studuje. Teď to musí dostudovat na zemědělství, anebo spíš tu architekturu zelení. Marcela je spíš od administrativy a řešení urgentních situací. A já jsem zodpovědná za komunitu a za fundraising. Snažím se, abychom měli nějaké dotace. Kromě toho dostáváme taky podporu z Prahy 3.
1: To založení zahrady netrvalo krátkou dobu.
0: A trvalo to tak dlouho, protože to bylo poprvé, což místní čas se rozhodla, aby takový pozemek zpřístupnit na tento účel. A až na koncu jsme mohli podepsat smlouvu, v rámci které pronajímáme ten pozemek. A my máme to na 5 let.
1: Ale vy jste plánovali tady koncerty, setkávání, kamarádství. Co s tím bylo?
0: Všichni členové, my se snažíme jich motivovat k tomu. To je všechno vedené na dobrovolnické bázi. Je to omezené časově. Všichni máme svoje práce, všichni máme svoje rodiny a ten čas, bohužel, který zbývá, je opravdu omezený. Proto setkání jsou. Občas někdo se nám ozvě a že bude dělat nějakou akci. Bylo setkání pro lidi, kteří žijí na Žižkově, ale pochází z různých států. Byl ještě nějaký workshop.
1: Máte nějaké sousedské vztahy?
0: Máme dobré sousedské vztahy, takže například teď sekačku máme v garáži u jednoho z členů, který bydlí tady v okolí.
1: Kolik je z těch 50 členů cizinců?
0: Já jsem cizinka. Já si myslím, že je tady 4 nebo 5 osob. Komunikujeme většinou česky a vím o dalších členech, se kterými spíš komunikuju anglicky. Já si myslím, že všichni členové bydlí tady někde v okolí, protože jinak to nedává smysl. Že ta komunitní zahradka je o tom, aby to bylo blízko.
1: Jsou to Žižkováci.
0: Žižkováci, ano.
1: A jako poleno.
0: A tady je takové typy pro děti, takový stánek pro děti.
1: A kromě Josefinky, objevují se tady ještě nějaké děti?
0: Dneska není to vidět, ale většinou je tady 3 nebo 4 další děti a oni se už mezi sebou znají. Mají se rádi, většinou si hrají. Občas ani nevíme, co tam mají v plánu. Jdeme udělat pro děti zahonek zvlášť.
1: Být na své zahrádce.
0: Přesně.
1: To je také nějaký hezký pocit, že?
0: Určitě. Mě to strašně baví. Já si myslím, že ten život v městě je takový dynamický. A ta zahradka je většinou o tom, aby se na chvilku zastavit. Že já a nakonec setkám tady za členy, začneme se o něčím bavit, na chvilku si sednu a pak koukám a už jsou 2 hodiny pryč.
1: No, začalo pršet. Musíme se schovat někam.
0: No právě, že to je ten problém, že to ještě nemáme. Zefinka říká, že ona je pod stromem a my ne.
1: No, u nás už neprší. Strom je krásný deštník. A má člověk tady jakoby pocit, že je doma?
0: Já si myslím, že tady se setkávají lidé, kteří mají podobné myšlení o životě, o planetě, takže je to takový pocit, že se sobě rozumíme. Je to trošku jako doma. Já jsem původem z Polska, tak nemám pocit, aby ten dům byl moc daleko. Že ty kultury a jazyky jsou docela blízko. I ty rostliny, které tady máme, já je znám z doma. Tento týden nás oslovil asi pracovník zemědělské univerzity, že by rád tady udělal svůj zahonek podle italských odrůd a chtěl by tu kulturu tady vyzkoušet. Tak uvidíme, jak to dopadne. To by bylo něco, co by mu připomínalo domov.
1: Končíme u pojmu, se kterým se v pořadu stále setkáváme. A není to jen otázka, kde domov můj, kterou příchozí zpívají společně s Čechy. Děkuji dnešním hostitelkám Natálii a Josefince Šelachovským a už se těším, že se znovu sejdeme. I příští sobotu vás od mikrofonu ve stejném čase pozdraví Goránka Oljača.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Téměř 2/5 obyvatel České republiky nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu. V Karlovarském kraji pozvolna ubývá orná půda a počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Volnější pravidla pro zadlužování státu, které prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů, 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných uvedla, že neví. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
3: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
4: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
3: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
5: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
3: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: V České republice ubývá zemědělská půda. Například v Karlovarském kraji se plocha polí za posledních 10 let zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku, říká ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
6: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
2: V Olomouci postupně pokračuje přestavba vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce zhruba za 120 milionů korun trvají už více než jeden rok. Opravené pokoje by měly studentům začít sloužit v příštím roce v září, upřesní rektor univerzity Michal Kohajda.
7: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky. Nicméně z hlediska obsazování kolejí předpokládáme, že ten hlavní náběh by měl jít až v září 2027. Sport.
2: Fotbalisté Teplic vedou neúplnou tabulku nejvyšší domácí soutěže. Do čela se posouvají po remíze z Plzní 5-5. V dalším utkání 3. kola Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2. Před několika málo minutami začalo utkání v Mladé Boleslavi, kde domácí Středočeši hostí pražskou Spartu.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima ještě docela osvěžující, většinou to bude mezi 15 a 11 stupni v údolích a také na severovýchodě republiky kolem 9. Zítra čekáme slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima většinou 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 53 před Pohořelicemi na příjezdu ze Znojma je do noci uzavřená v obou směrech, a to kvůli dopravní nehodě. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský dal Borgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Velčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na choceňskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta takzvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 48 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 48 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to pravděpodobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu protizámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každej skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a

0: z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
1: Proč se jízdárny dělaly?
0: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
1: A vy jste jeli podle které školy?
0: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
1: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
0: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
1: Umíte všechno?
0: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
1: Co z toho vám jde nejlíp teda?
0: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
1: táhla
0: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
2: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
1: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
0: Je trošku jiný.
1: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
0: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro 2 pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
1: Jako můžu za váma?
0: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
1: Jako fakt můžu dovnitř?
0: Jasně.
1: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak. A
0: jo, zkuste to, já udržím kočár.
1: To je hodně houpavý.
0: Ano.
1: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
0: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
1: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
0: Ano, ano.
1: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
0: Ano, ano.
1: A bylo soukromí.
0: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
1: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
0: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
1: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
3: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Záchranáři v České republice upozorňují na zvýšenou aktivitu bodavého hmyzu. Prahou odpoledne prošel pochod hrdosti za práva sexuálních menšin. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Záchranáři v těchto dnech upozorňují na velkou aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce totiž může nastat i nečekaně, říká mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
3: U osob s alergií může během několika minut dojít k závažné anafylaktické reakci, která bez rychlé léčby představuje přímé ohrožení života. My jako záchranáři doporučujeme chránit se před bodavým hmyzem používáním nějakých repelentů, zvýšenou opatrností při venkovní konzumaci jídla a zejména teda sladkých nápojů.
2: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku letošního léta už 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která může být smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování, potvrzuje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
4: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
2: Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho několik desítek tisíc lidí. Duhovým průvodem tak vyvrcholil týdenní festival, který chtěl upozornit například na to, že menšinová komunita stále nemá v České republice stejná práva jako většinová společnost.
5: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
6: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
7: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
6: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
8: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
6: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v Česku slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, maxima mezi 29 a 33 stupni, na severovýchodě kolem 27. Vítr zpočátku slabý, během dne místy mírný od jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na Moravě, silnice číslo 53 u Pohořelic do Znojma zůstává po vážné nehodě stále v obou směrech neprůjezdná. Objíždí se to přes Vlasatice. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
10: Medicine man

0: magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, sýraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy. Protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. On na těchto těch odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda Sláva Podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu Slávu Podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnout tý klacek nějaká hůlka a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval dál dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivo z třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky

0: dáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
0: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
0: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který združoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
0: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
0: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinnou potravou? Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
0: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
0: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
0: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
0: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
2: Smluvčím a především pamětníkem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální anebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to? A co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Je to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu?
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky. Ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka. V době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit. Jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se

0: Rýmkářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
3: Meteorologové v Česku opět varují před vysokými teplotami. Téměř dva roky po velké vodě stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Fotbalisté Mladé Boleslavy ve třetím kole nejvyšší soutěže porazili Spartu a počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Část České republiky už zítra přes den zasáhne další vlna veder. Ve středních Čechách, v Plzeňském kraji a také v části Jižní Moravy by teploty měly stoupat nad 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se pak vedra rozšíří na velkou část území České republiky, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území České republiky také stále platí výstraha před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Meteorologové doporučují nerozdělávat ohně v přírodě a sledovat místní vyhlášky. Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v Praze začnou jezdit dříve, než dopravní podnik původně plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
5: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
3: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam totiž stavěl novou trať z Vinohradské ulice směrem na Václavské náměstí. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude také v novém školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale skončí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, říká ředitel Dominik Liberda.
6: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu Živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy dnes večer ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže porazili pražskou Spartu 2-0 a jsou v čele neúplné prvoligové tabulky. V dalších dnešních zápasech třetího kola Teplice remizovali s Plzní 5-5 a Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno, další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště, maxima většinou mezi 29 a 33 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu, o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pražský okruh je až do zítřejšího poledne v obou směrech neprůjezdný, a to mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Jezdí se přes Barrandov a po jižní spojce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
8: Posaďte se.
7: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
8: Nepovídejte.
7: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archivu, v rozhlase i v televizi.
8: Ano, sunejte brýle.
7: Proč?
8: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
7: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
8: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
7: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
8: No podívejte se, tak co pak je vám?
7: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
8: Já už to mám.
7: No sláva.
8: Vy nejste vy.
7: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
8: Všecko znáte?
7: Všechno ne.
8: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to, Žašíre? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
7: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: šlu. A že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, ale že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému.
6: Jo.
2: Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár člověk a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putími na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechníkovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavým. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. No prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takoví ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Takový, ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa. A vážně, oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
0: Thank you.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra, musí se snažit.
8: No jo, ale znáš ho, ne?
9: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To bychom musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 000?
7: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
7: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
8: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
7: Buď klidnej na mě, spolehne.
9: No jo, fajn. A Fantoma máme na cíl.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
8: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
10: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
11: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
10: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
11: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
10: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
7: Něco takového.
11: Oh, to je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
12: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dejl a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsem nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěž pambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No,
3: fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicový kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč je si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Jenže, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen, zkusí to.
4: Nelejzo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
3: no.
4: Abych nespolk, plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musíš být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde, nazbíral?
3: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte ha, a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrd myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch, 3 samečky a 2 samce.

0: Děd Moch, říkáš? A jak spozná, že to byly zrovna tři samičky? No to víte, ty tři seděly na zrcadle a dvě na sklince očlivovice. Víte, můj stric byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Striček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Čišničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomouce, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
1: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás šest se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
2: Tonda přijel.
3: Tonda zase někde ukrad, co?
2: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
3: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
2: Enem nech být. Každý cigán podle své planety hádá. Hmm.
4: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
3: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
4: Enem, aby jsme neušpinili.
3: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stav, fůru, peněz.
4: A já.
3: Ale stavíš jsem se cestou na přehradě.
5: Ukaž, Mařo.
4: Pane Luši,
3: to je.
4: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
5: Kusí, co? Jedu. Já.
2: Aspoň tu štíku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
3: To znáš, Mařo.
4: Ona já.
3: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
4: Já, babi. Toj. Dá vidí, milý synku, přes
2: tři
4: dní.
2: Kolik, tři? Tři. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
3: To je roba. Správná roba.
4: Škoda, že nepřijedu vše ty vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A tvoj, že ti z Prahy přijedu.
6: Tak, Robi.
3: Čil se, Robečky, napijeme. Lučíme se svobodu.
6: Vejdi do života a neškoď.
4: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
2: Tondo, přivez si to na svatbu.
3: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
4: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
2: Ukažte to, chlopi, já to schovám.
4: Tak, a máš to.
6: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
2: Gizdi, na to jich už je.
4: A kdyby to ani chlopi nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
1: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
7: Hládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubi, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, ne, a říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě takový nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svatební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkal, no Láďa menšík. On říkal, jaký menšík, já žádného menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
1: Tak máme za sebou jednu svatební sérii. A před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
8: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládinek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích, jak Utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát, a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou, nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte? Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkali karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím, děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala, páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: No to není dohromady, prosím, když někdo Švindluje, jako obyčejně vyhrává, on prohrával, protože...
3: Já jsem chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně. Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: No, já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
5: Prosím.
2: Jak jste se s tímto tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
5: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, všichni se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuli na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, vysílá Praha, Honza Macoun, tady Karlínská budova Českého rozhlasu. Zdravím vás dnes lehce postižen také nejen tématem, ale taky tím, co bych chtěl všechno říct, ale vím, že to není o mě, ale hlavně o vás, protože to dnešní téma noční linky pro nadcházející dvě hodiny je moje posedlost železnicí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Legendární skupina Pacific Ďáblův vlak otevírá noční linku při sobotě 8.8.2026. Ve studiu je s vámi Honza Macoun. Dnes na téma železnice, anebo abych byl přesný, nebo tak, jak jsem to pojmenoval, a tak, jak jste si zároveň přáli i vy, někteří posluchači noční linky, moje posedlost železnicí. Já chápu, že pro někoho je vlak jenom dopravní prostředek, který má přijet včas a pokud možno bez zpoždění. Pro jiného je to všem vášeň, koníček, vzpomínka z dětství a někdy skoro způsob života. Železnice má zvláštní kouzlo, staré nádraží, ranní mlha nad kolejemi, hlášení z amplionu, zvuk motoráku, pára, rychlík mizící v dálce, lokálka mezi poli nebo stará cedule se jménem stanice. Někdo jezdí vlakem jen z nutností, jiný jede schválně delší trasou, jen aby projel oblíbenou trať, zahlédl určitou lokomotivu nebo si připomněl cestu, kterou zná od dětství. A někdo je posedlejší ještě víc. A já jsem rád a mám takové zvláštní cítění, že je vás moc, kdo právě teď posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Poda. Takže myslím si, že kolega humoriádník Knop by řekl asi tohle.
1: Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Milujete vlaky, sledujete lokomotivy, fotíte soupravy, sbíráte jízdenky, čtete jízdní řády nebo znáte tratě na spaměť, poznáte vlak podle zvuku nebo čekali jste hodiny u kolejí, vyrazili jste kvůli jedné mašině, dojímá vás nádraží, jak těžce nesete, když se ruší provoz na nějaké trati. A vůbec, víte, kdo je to? Urvínek, žehlička nebo brejlovec?

0: Ano, i kaskadérské kousky zvládá ten, který abnormálně miluje železnici a vůbec vše, co se kolem železnice točí. A o tom to dnes je. Jsem postižen železnicí, když to vezmu jinými slovy, jiným názvem. Dnes v sobotu 8. srpna ve vysílání Českého rozhlasu. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A píše mi Boumil, já se přiznám, že vlaky mám pod kůží od dětství. Já jsem vyrůstal u tratě a dodnes poznám některé mašiny podle zvuku dřív, než je vidím. Rodina se mi směje, protože když někde zahlásí zvláštní vlak, jsem schopný vstát ve 4 ráno, vzít termosku a jet přes půl kraje jen kvůli jedné lokomotivě. No a schválně, jestli vy poznáte, kvůli které to tenkrát bylo. To už jsem si našel. No je to brejlovec. Stál 2 hodiny v mlze u přejezdu a manželka mi pak řekla, že normální člověk by si radši pustil video na internetu. Jenomže to není ono. Ten zvuk čekání, světla v dálce, pak ten okamžik, kdy vlak projede kolem, to se nedá nahradit obrazovkou. A to je fakt. Já vám fakt rozumím. A kdo otevře telefonicky noční linku, čekám na vás. 731 800 900. A jste to vy. Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Honzo, já si slabím rádio.
0: Dobře, kdo pak volá?
1: Volá Jarda Stořimová.
0: Jardo, prosím pěkně, jak to vypadá s železnicí u tebe?
1: Já se moc těším, že jsem vyhrál vstupenky na Country Radio jejich narozeniny a tam vlastně ta cesta vlakem přímo bude.
0: Dobře, ale tady jsme teď na jiné rozhlasové stanici, tak pojďme k tomu nějakému životnímu možná posedlému chování, možná posedlostí.
1: Posedlost úplně na vlakách nemám, ale jezdím si mám docela rád. Kdyby to bylo, preferuji ho spíš než autobus, ale... Tady z té Vysočiny se moc na tu stranu nikam skoro nedá, jo? Musí se hodně přesedat.
0: A co vůně páry nebo starých motoráků, vůbec to nic neříká?
1: Ale ty tak nějak nepamatuju, že by bylo nějakých 42 let, tak můžu pamatovat nějaký motoráky.
0: No tak a proč ne? Takový hurvínek dřevěný nezastavujeme, máme zpoždění, ten jezdil až do roku kolik 80... Ne, 89, možná ještě v nějakých zálohách, ale jezdil poměrně dlouho, ale neříkám, že jen on, ale vůbec. To zkrátka, to cestování vlakem je lepší než autobusem. Tím bychom to mohli uzavřít.
1: No, my takhle určitě, a teď jak se chystáme, že vlastně do té Prahy pojedu taky vláčkem, že autobus mi tam nevyhovuje, nesedí mi časově a o to rádia vlastně vede přímo country vlak vypravený, kde veze 350 lidí poveze.
0: Dobře,
1: tak to se moc těším.
0: Dobře, ať to dobře dopadne, třeba se tam potkáme. Přeju hezký večer, dobrou noc.
1: Hezký večer, dobrou noc.
0: Pro vás ostatní vypadá to jak, jste posedlí železnicí, máte někoho kolem sebe, kdo je opravdu takovým tím typickým šotoušem. A že nevíte, kdo to je šotouš, třeba se dozvíme právě od vás. Honza u telefonu, kdo je u telefonu teď?
2: Krásný dobrý večer, pane Honzo, moc vám zdraví, Jirka.
0: Jirko, povídejte, jste blázen do železnice, nebo tak umírněný?
2: Tak, no, asi možná oboje, pane Honzo. Miluju železnice a miluju vlaky, ale samozřejmě já to miluju hlavně i kvůli tomu, že to je pohodlnější doprava a hlavně se hrozně rád kochám přírodou. Protože si myslím, že v autobuse, v autu a tak prostě absolutně nemáte šanci a je to doopravdy krásný. Poznáváte i plno lidí, se kterými jste se třeba neznali. Hlavně je to moc třeba, ještě o tom takhle, pane Honzo, mluvím, protože my jezdíme tady, já jsem vlastně v kousek od Trutnova a máme tady vlastně železniční trať Trutnov a Praha, hlavní nádraží.
0: Ano.
2: A kdo to tady zná, tak je tady vlastně i přestupní stanice Starkoč. Mají to tam moc nádherně pomalované vláčkama všechno. To normálně úplně jak když se vpravíte do pohádky o vláčcích a mašinkách. Výpravčí, mašinky, všechno ručně namalované, je to hrozně moc krásné.
0: A náhodou, není tam taky přestup na trať do Žacléře?
2: tak to je zase za Trutnovem.
0: To je až za...
2: Ale jinak jak máte tam jako přestupy také, ano, Liberec, Žatřev, všechno vlastně a dodatý přestupy tam také jsou.
0: Tam to teď se snaží dát dokupit tu železniční trať, ještě jsem se tam nikdy nebyl podívat, ale ta příroda je tam nádherná. To je fakt.
2: Je nádherná, já to doopravdy hrozně moc miluju, já prostě doopravdy, já jsem takový ten kochatel, já se hrozně rád kochám přírodou a hlavně je to pak hrozně třeba i fajné, když jedete třeba vlakem do Prahy, přijede to do Hradce Králové, tam už pak funguje ten minibar, tak tam se můžete ještě občerstvit, ne, je to prostě fantastické a hlavně když si sklopíte to okýnko a teďka vykouknete z toho okýnka, i když dneska už to moc nejde, protože to jsou takový jenom ty polostáteci okýnka, ale dřív, když to ještě takhle šlo a foukal vám vítr do vlasů, musel se si samozřejmě dávat pozor na... na lampy, aby vám to neutrhlo, jak se říká, hlavu. Já si myslím, že si ještě na to dodnes všichni určitě vzpomínáme, tak prostě má člověk fantastické vzpomínky. A i ty průvodčí. Já si třeba, pane Honzo, nedokážu doopravdy představit, když to tenkrát chtěl udělat jako nějakou digitálně, ale prostě máte vztah k těm lidem a vidíte tu červenou čepičku, pozdravíte se, usmějete se na sebe, no je to prostě fantastický.
0: Ale jste umírněný v té zálibě železnice, protože kdybyste byl úplně nejvíc postižený, tak mi řeknete zcela vážně, že ty otevírací, nebo ta otevírací okna, ty jezdí v těch a těch vlacích, těch a těch číslech a jezdí ještě stále a je jich poměrně dost, takže beru to jako umírněnost, nevidím to úplně tak.
2: Umírněnost, ale hlavně mě se hrozně krásně překvapuje, protože já rád poslouchám Český rozhlas a když je noční linka právě s panem Knopem a vy jste to hnedka vlastně na začátku dal, protože pan Knop vlastně také hlásí ty různé zastávky a s tím se mě udělal neuvěřitelně velkou radost.
0: Ještě mám připravené další, ale všeho do času. Já děkuju za telefon, popřeju dobrou vlakovou noc.
2: Děkuju moc, rád jsem vás slyšel, rád jsem se po dlouhý době dovolal. No a budu se těšit na další příběhy s dalšími posluchači.
3: Noční linka.

0: Česko má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Podle zprávy železnic měří naše tratě nějakých 9300 kilometrů. Samozřejmě to jsou koridory, regionální tratě, nádraží, zastávky, mosty, tunely, tisíce přejezdů. Takže nejde jenom o koleje mezi velkými městy, ale o rozsáhlý systém, který propojuje Prahu, krajská města, menší obce, průmyslové oblasti i turistické regiony. Tou silnou stránkou naší železnice je tedy hustota. Dá se říct, že do každé obce pomalu vede nějaká ta železniční trať. To, že ta trať má zastávku s názvem vaší obce, ještě taky kolikrát neznamená, že je u té obce. Tak musíte jít i x kilometrů, než do té skutečné obce toho názvu dojdete. Jaké máte příhody s železnicí? Případně jste posedlí železnicí, no tak pak je dnešní vysílání určené právě pro vás. Kdo je Šatouš? Nehlašte se, prosím, všichni.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O železnici dějou se věci také v rámci nočního vysílání i písničky tematicky k tomu zvolené, alespoň některé. Našel jsem teda jednu zásadní písničku Hany Zagorové. No, jestli si vzpomenete i vy na nějakou takovou železniční, nostalgickou, jednu takovou a zcela zásadní pro dnešní vysílání právě Hana Zagorová ve svém repertoáru měla a jsem rád, že jsem ji v archivu našel. Teď ale pojďme k příspěvkům, nežli se někdo dovolá a bude chtít přepojit do vysílání a bude v uvozovkách tak nějak posedlý tou železnicí, tak třeba příspěvek od Michala, který napsal, když jsem ten výraz ohraničený hláskou eš slyšel prvně, tak mi připadal jako neslušné označení jisté intimní části lidského těla. Nadšenci do železnice, proto raději říkám vlakista, což je moje úprava výrazu autista. Autista samozřejmě není ten, kdo obdivuje auta. Jednou jsem sledoval dokument o autistech, tedy lidech s poruchou autistického spektra. Jeden z nich miloval železnice, znal typy lokomotiv, uměl jízdní řády nazpaměť. Já taky se přiznám, ale to už jsem asi zmiňoval. Jeden záběr ukazoval, jak stojí na nástupišti a svou radost z přijíždějící soupravy vyjadřuje bizarními tanečními kreacemi. Autista, vlakista, artista, já osobně nemám k železnici zvláštní vztah. Můj pradědeček z Pražské Michle ale pracoval celý život na dráze. Přikládal zepředu žár, zezadu chlad, odnesl to tenkrát na zdraví. Já vlakem jezdím výjimečně. Jedna z mých posledních cest kolejovým vozidlem se uskutečnila v roce 2019 na území Lotyšska. Cesta z Rigy do Jurmaly, vlak čistý, ale zdaleka ne tak moderní jako ty, které dnes jezdí na hlavních tratích ve středočeském kraji. No řeknu vám, ty vlaky ty už se tam teda změnily, jo, tam v okolí Rigy. A jestli se nepletu, tak tam jezdí vlaky z české Škodovky. No to je sympatie. No my popojedeme samozřejmě dál.
1: Noční linka.
0: A budu rád, když se připojíte i vy. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, kdo nám volá?
2: Jen Karel.
0: Milý Karle, povězte, jste praštěný železnicí?
2: No, tak nejsem posedlý, ale bydlel jsem u železnice, jo, koukal jsem na nádraží takhle přes pole a jinak to téma mě teda posadilo, dneska jste mě vytáhli z postele, takže jsem si říkal, musím zkusit zavolat. A mě docela ten člověk, který říkal, jak se rozvíjela svobodně okýnka a tak dále, jak jsme jezdili, bylo to bezvadný. A chtěl bych říct jednu věc. Je krásný seriál Velké železnice světa, že železnice i přispěly teda k rozvoji civilizace, to je jedna věc. A když jsem byl v Mise v Bosně rok 2000, tak tam se otvírala železnice, ta znova otvírala železnice mezi Bosnou a Chorvatském.
0: Ano.
2: A to bylo vlastně znamení míru. No. Takže já jsem prostě zažil stříhání pás mezi Bosnou a Chorvatském, že vlastně to byl takový příznak normalizace, že už zase teda můžou jezdit vlaky a nemusí být zaminovaný a lidi se nemusí bát, jo. Tak nějak v duchu říkal, jak to bude teda u těch našich východních hradů slovanských domů.
0: To je samozřejmě ano, to je otázka. Já se tam chystám taky na jednu železnici, vlastně Vinetuovskou železnici, která byla zrekonstruovaná poměrně, to, dejme tomu, do 10 let zpátky. Jezdí tam do, nebo nejezdí, ona je tam opravená do Vyšegrádu, ale každopádně jsem taky ochoten udělat lecos pro železnici. Co vy? Jste ochoten si radši vybrat vlak nebo autobus pro vaše cestování?
2: Určitě vlak, já jsem zastánce vlaku, jo, jednak se tam člověk může projít, potkat ze spoustu lidí, pobavit a tak dále. Jo, mám rád vlak, konkrétně když jsou kupé, že se člověk jako může tak nějak intimně podívat. A ještě jsem chtěl říct jednu epizodu, jestli můžu využít.
0: Ano.
2: Ale když jsem byl v jazykovém kurzu v Krumlově u mírových sil, tak jsme jezdili pravidelně Bechyňkou.
0: Ano.
2: Bechyní. Bechyňka to je něco, jo, to se zase bylo u letěšního praporu Bechyni, byl taky výborný. Ale když jsme jezdili do toho Český Krumlova, tak tam jsme jednou jeli s nějakou várkou Američanů. My se jeli podívat na Krumlov, protože podle OSN žil krásné město. A když jsme jeli vlak, tak už byli v šoku, že tam byly nějaký trampové, tam hráli na kytáru. Tak to nevěřili, to se nás ptali, jestli se něco filmuje. Nebo jestli takhle jezdíme normálně, jak jsme řekli, že u nás se normálně běžně takhle čundruje, že tak jezdí. A když jsem zastavil na těch vesnicích, nebo prostě na těch místech, jak jste říkal, že někdy vesnice i daleko, jo, tak třeba zastávky. Je tam byly třeba jen dvě lípy, mezi tím byla lavička, tam seděli lidi a ty Američani se mohli opravdu zbláznit, jo.
0: No oni sami nevím, moc velkou síť železniční nemají, tak k tomu vlastně nemůžou mít ani vztah.
2: Jinak příznivcům železnice doporučuju technický muzeu, teďko sezónní výstava výborná Rakouská železnice, jo, takže po Rakousku jsme podívali poměrně krásné železnice a já jako dítě říkám, když jsem jezdil konkrétně teda z Mimoně do Liberce, tak jsme jezdili přes Františkou údolí a prostě ty mosty. A, jo, má to i jednotný design, jo, je to prostě krásné.
0: Děkujeme za pozvání a za zavolání a taky za další rozměr do dnešního vysílání. Ať se daří, dobrou noc, Karle.
2: Je to moc hezky a děkuji vám za vaše témata a vůbec. Vaše večerní pořady. Já jsem takový nespalec.
3: Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že ve všech prostorách železniční stanice je vyhlášen zákaz kouření. Děkujeme za pochopení.
0: Jdeme domů, Báru, já tady nebudu.
4: Můj vlak je prý rychlík, kdo mi to říká? Čas kupé vůbec

0: Eva Pilarová. S vámi noční linka Českého rozhlasu Společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes téma posedlost železnicí. No, železnice je zvláštní svět. Na první pohled jde samozřejmě jen o koleje, nádraží a vlaky, které někam vedou, jedou. Ve skutečnosti je to ale jeden opravdu z nejpřesnějších systémů, jaký člověk vymyslel. Vlak nemůže jednoduše uhnout doleva nebo doprava, musí mít volnou trať, správně postavenou cestu, zabezpečení návaznosti a přesný jízdní řád. Slovo přesný dávám do úvozovek. No, je taky spousta zaměstnání nebo profesí v rámci železnice, které už dneska nejsou nebo jsou na vyhnutí. Já chtěl vždycky šroubovat závory. Vždycky. Nepodařilo se, ale je fakt, že vyzkoušet si to můžete v kdejakém muzeu. Třeba muzeu Českých drah v Lužné, tam to jde, ale když jsem tam byl naposled, tak mi to nebylo umožněno. Ne, protože bych nechtěl, ale byly tam nějaký děti nebo tak nějak, nevím. No. Zkusíme dál. Halo, halo, Český rozhlas, Honza, kdo je na druhé straně?
1: Tady zase Věrka, se vám volala do rádia.
0: Ano, zdravím, Věro.
1: Já mám dneska jsem byla jinde, ale dneska jsme byli v Plzni, protože tam byla snídaně s Novou, tak jsem přemýšlela, jestli mám jít s vlakem a nebo to. Ale stalo se mi tohle, že jsme jeli, že přítel, kterýho jsem si teď našla, jel z Prachatic do Čičenic, Čičenic do Novýho Údolí vlakem a prostě jel s ním kamarád a ten měl jak se to jmenuje, peníze takhle u sebe, no a prostě si tu, jak se dávají kolem pasu, tak prostě si ty doklady nechal ve vlaku. A obvinil toho mýho přítele, že mu je ukradl.
0: No, to jsou prostě teda zážitky, to teda není tak, velká posedlost.
1: Na policii, jinže jeho peníze s peněženkou, s občankou jeli až do Čičenic a z Čičenic do Novýho Údolí a zase zpátky. Jinže v Novým Údolí ty doklady jako našla ta, co tam uklízí, nebo ta to, a vrátila tomu dotyčnímu, zavolali, že ty doklady a všechno má ve vlaku, no že tak to nechal. A obvinil tohodle, to se mi jako nelíbí. A nakonec je to můj příbuzný, jo, to se mi nelíbilo, tak jsem mu to řekla, jak se to nedělá. No. A právě, že když jedete z Prachatic do Novýho Údolí, tam v Novým Údolí je taková mašinka jako vláček, a tam si můžete koupit magnetku, jo, všechno možný, takovým jako vlaku udělaný. A tam si koupí a pak jedete do Novýho Údolí a jdete pěšky, jo, tak do toho města.
0: Jo.
1: A zase jdete zpátky, no a na hranicích si zase můžete něco koupit německých a zase přejdete trať a už jste zase na českých hranicích.
0: To je
1: a
0: fakt.
1: Zase vlakem zpátky, jo, takže takhle Nový Údolí, no a zítra, zítra je pou ve Slunkovicích nad Blanicí, tak pojedu zase vlakem Prachatice a Husinec, Slunkovice nad Blanicí. Tam je pouť velký.

0: sebe.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a teď se bych chtělo říct střední Čechy, ale když už to říkám, mateřská má stanice, ve které vysílám povětšinou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, anebo takhle v noci do celé republiky v rámci noční linky. A dnes téma, které fakt miluju, nebo téma, které se mě hluboce dotýká, o kterém je řeč, moje posedlost železnicí. No tak v tom případě tady nesmí chybět dynastie Nováků.

Pavel napsal, dobrý večer Honzo, i posluchači, má posedlost, trvá už půl století a patrně s ní i zemřu. I když vlaky už ve většině nejsou to, co to bývalo, to znamená otevřu okno a poslouchám cvakání kol o kolejnicové spoje, vítr do vlasů a tak dále, protože dnes už je skoro všude klima a uzavřená okna a také bez stykové koleje nebo spoje kolejnic, stále je to pro mě nejromantičtější typ dopravy. A já také jako prostatický stařík s přibývajícím věkem stále více než kdy v mládí oceňuji, že je ve vlaku možnost dojít si na záchod. A ještě byste mohlo, Honzo, dát někdy téma, jaká je vaše nejoblíbenější trať a proč? To by mohlo být zajímavé. Vlakům zdar a noční lince zvlášť. Pavel. Aleš napsal, původně jsem neměl zájem přispět vzpomínkami do dnešního pořadu, protože nejsem opravdový šotouš, nicméně asi před hodinou jsem na netu objevil rok starý příspěvek plný fotek na téma Zábřeh. A okamžitě se mi vybavila stařičká tramvaj do Pískových dolů, která málo kdy zastavovala na zastávkách, protože zastavovala u vrátek trvalých obyvatel. A když utichl provoz tramvaje, dýmali

nám před okny parní mašinky, které táhly vagóny naložené cihlami z místní cihelny. A jako děti jsme tu cihelnu navštěvovali a po tamnější úzkorozchodné dráze jsme často absolvovali spolujízdu na parní mašince mezi hliníkem a cihelnou. A protože jsem měl v branži vždy dost známých, mohu se pochlubit i kilometrem na hlavním nádraží, kdy jsem usedl za kontrolér, bobiny, nebo držel se několik stovek metrů na regulátoru rosničky na Přerovském trianglu. Kdo měl nebo má takové štěstí? A parní mašinky mi opravdu voní, ta kombinace kouře, páry, kolomazy je jedinečná. Už 20 let bydlím na opačném konci republiky s dvěma železničními expozicemi. Tou Chomutovskou a Drážďanskou obě navštěvuji pravidelně. Aleši, děkuji. Ale hleďme, bobina se tu nachází. No a hned k ní i ta, která k tomu dnešnímu tématu má taky co zaspívat.

0: Česká železnice není malá síť pro pár hlavních tahů, patří k nejhustším v Evropě. Eurostat uvádí, že Česko mělo v roce 2024 vůbec nejvyšší hustotu železniční sítě v Evropské unii. Tak se vydáváme po kolejích směr Brno nebo s cílovou stanicí Brno. Kdo nás tam poslouchá, pěkný večer.
1: Tady Jana z Brna, dobrý večer, pane Maco.
0: Jani, tak...
1: Celý svůj pracovní život jsem žila v železnici.
0: Ano.
1: Začínala jsem jako 14-letá žákyně střední průmyslové školy dopravní ve Valticích. Po jejím absolvování 5 let jako výpravčí ve stanicích Brno. Přerov nebo Brno, Břeclav. Později potom jako vedoucí vlečkového areálu, to znamená závodové dopravy, celý svůj pracovní život, to znamená téměř 40 let. Dneska jsem 26 let důchodu a v železnici žijí pořád.
0: Co to znamená ve finále, když železnicí žijete doteď? Protože to, že jste žila železnicí, co vás to tenkrát vlastně jako popudilo? To znamená, že rodina vás k tomu dotáhla, nebo jste měla ráda tu železnici jako takovou?
1: Ne, absolutně ne, ale tatínek miloval železnici, když byl profesí úplně něco jiného, ale měl 3 děti nebo 4 děti, vlastně jednoho syna. A chtěl jeden z nás, abych byl železničář. Bohužel padlo to na mě. Já jsem byla nejmladší.
0: Ano.
1: Bylo mě 14 let, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu.
0: No počkejte, tak padlo to na mě, tak jste hráli hru Černý Petr, nebo...
1: No, tak když je vám 14 let a tatínek rozhodne, že jdete na střední školu železniční, tak jdete jistě. A autorita taková, že prostě žádný vzepření a říct nepůjdu.
0: To je fakt. Ale počkejte, a ta záliba nebo ta láska, no tak to musela být láska, ne? Když je to do dneška.
1: No, já vám řeknu, jak to začalo. To byla škola, kde bylo 460 žáků, z toho 36 děvčat a jinak sami chlapci. Protože to bylo vyloženě profese nebo příprava těch žáků pro profesi výpravčí. Jo, a prostě výpravčí tehdy byli vesměs kluci, jo? Takže my jsme byli víceméně takový jenom jedinců pár, 36 děvčat, že? Ale řeknu vám asi tak, tam byla výchova tak, bych řekla, přísná, že my jsme byli vychováváni na zodpovědnou práci výpravčích. A prostě za ty 4 roky vás se byl zpracován tak, že skutečně jsme se na to těšili a dělala jsem to tu výpravčí velice ráda.
0: A tatínek ten za vámi chodil jak často do práce?
1: No nechodil. Tatínek mě z dálky sledoval, jo, protože řeknu vám asi tolik, když je vám 18 let a nastoupíte jako výpravčí do stanice, řídí dopravu výpravčí a na hlavním tahu Brno-Břeclav bylo 120 vlaků za 24 hodin. A tyto vlaky řídí skutečně výpravčí.
0: No a to, že vás takhle hned šoupli do hlavního nádraží nebo na hlavní tráť, no, to ne, je zvláštní, nebo není?
1: Začínala jsem v Karlicích.
0: Jo,
1: to byla jednokolejka, Brno-Břeclav, ale Brno-Přerov. Ale protože jsem byla docela šikovná, tak po roce a půl mě přeložili na 2 kolejku na hlavní tah Brno-Břeclav.
0: Jsem byla docela šikovná, ve mě zbuzuje, že žádný vlak se vám tam nestratil, nenaboural, tak vás hned posadili, nebo žertuju špatně teďka?
1: Řeknu vám asi tak, za těch 5 let, co jsem dělala výpravči, ani jeden překlep, ani jedna nehoda, nic. Jo? A na základě toho potom jsem přišla, v Modřicích byl vybudován průmyslový areál a 11 fabrik se združilo na vlečkový areál, kam jezdili prostě vagony pro tyto firmy a Ferona jako taková, protože byla největší, tak byla hlavní vlečkařem a já jsem tam celý svůj profesní život 30 let dělala vedoucí provozu.
0: No tak dneska v dnešní době, když říkáte, že milujete železnici dál, s tím, jak ubývají výpravčí ve stanicích, tak to musí vlhnout trošku oko smutkem, ne?
1: No, zírám, co se děje na železnici tak jako, jo? V dobrém slova smyslu i v tom méně dobrém. Ale protože když tolik let to děláte, tak to vám nedá. A můžu vám říct, jsme spolužáci, ve třídě nás bylo 46, maturovalo, dneska už je nás jenom 17. A po roce se stále scházíme a i když všichni už jsme 83-letí důchodci, tak pořád to v železnici žijeme.
0: Která lokomotiva byla podle vás ta nejkrásnější?
1: 556, to byla nejsilnější parní lokomotiva, protože já jsem začínal na parní lokomotivy, když je viděli.
0: Takže co to je, Štoker?
1: Ne, to není Štoker. 556 byla mohutná, silná, nejsilnější lokomotiva.
0: Aha. No?
1: A můžu vám říct, byla to perla jako parních lokomotiv.
0: Je to Štoker, teď jsem se kouknul, teď jsem si to rychle vyhledal na internetu. 556 je Štoker a Bugatka se jí taky říkalo. A vidím tady jenom, že nejsilnější parní lokomotivy, mezi které se řadila, nebo řadil tahle lokomotiva, tak vozily vlaky těžké i 4000 tun. No,
1: ano, ano.
0: To je hodně.
1: Můžu vám říct, a ještě vám povím takovou maličkost, když jsem začínal v těch Karlicích, tak tam byly normální, tam na vysoký metr, prostě ve kterých se topilo uhlí. A protože tyhle lokomotivy silní, parní, jezdily na kvalitní černý uhlí, takže pokud jsem chtěla si zatopit na noční, tak mě hodil strojvedoucí balvan černého uhlí a prostě... I toto byla výhoda těch parních lokomotiv.
0: Děkuju, Jano, zdravím vás do Brna, milá železničářko, rád jsem se s vámi seznámil, ať se vám daří a pěknou parní noc.
1: Vám též děkuju za rozhovor. Naschánou.

0: Posloucháte vysílání společné regionální, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tu noční linka. Vysílání s Honzou Maconem a téma Moje posedlost železnicí. Jsem rád, že posloucháte a kdo jste se připojili pozdě, máme ještě půlku vysílání před sebou.
1: Noční linka.
0: Vítáme neděli 9. srpna 2026. Koukám se taky do kalendáře, kdo slaví. Ano, už to všechno zjišťuji. Tak dneska je to chlap jménem Roman, nebo tady vidím ještě Romeo. V neděli podle příjmenáře na 9. srpna slaví uhlíř, takže milí uhlířovi i vám všechno nejlepší. A jednu vlakovou pozdravní posílám právě vám, ať se daří. A kdyby náhodou jste ve své paměti vykutali nějakou železničářskou vzpomínku, tak jsem s ní. A když budete posedlí železnicí, anebo nedej bože šotoušem, no tak jsou vám tady naše telefonní brány otevřené, ale i ty po písmenkách. Na linka@rozhlas.cz nebo pod pozvánku na internetu na stránkách rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku, dnes téma posedlost železnicí. Tak už tady několikrát zaznělo, kdože je to ten šotouš. Tak pro vysvětlenou, jak ho poznáte? Šotouš je člověk, který má mimořádně silný zájem o veřejnou dopravu, hlavně o vlaky, tramvaje, autobusy nebo metro. Nejčastěji se tím myslí železniční nadšenec. Někdo, kdo nevidí jen vlak, ale pozná typ lokomotivy, číslo soupravy, rok výroby, trať, výlu, kunátěr i to, jestli má vůz, správné dveře. Šotouš často stojí u trati s fotoaparátem, čeká na mimořádný vlak, sleduje jízdní řády, ví o nasazení historické soupravy dřív než běžný cestující a dokáže se radovat z věcí, kterých si ostatní ani nevšimnou. Třeba, že přijela bardotka, brailovec, stará tramvaj, zvláštní vlak nebo souprava v původním nátěru. Slovo šoto už se někdy používá posměšně, ale nemusí být urážlivé, záleží na tónu. Pro někoho je to diagnóza v uvozovkách, pro jiného čestný titul. Šotouši často dokumentují dopravu, fotí, natáčejí, sbírají informace, sliní, teda to už dodávám jenom já, uchovávají paměť provozu, který se rychle mění, takže kdo je to šotouš? Člověk, který jede na výlet nejen někam, ale hlavně čím, něčím. A někdy mu nejde tolik o cíl cesty, protože největší zážitek je samotná jízda.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající do noční linky. Kdo to je? Pěknou noc přeji.
2: Krásnou noc přeju. Zdraví vás Dana.
0: Ano, Dano, zdravím. No, tak povězte, jak jste na tom?
2: No, já miluju železnice od malinka. Dá se říct od malinka. Já prostě miluju i jízdní řády, takový ty ještě klasický, co bývávaly ty bubny.
0: Ano.
2: Tučící. Já jsem se v tom vždycky velice ráda orientovala, ale hlavně já jsem jezdila 200 kilometrů tady odtud až do Ústí nad Labem, takže jsem zažila parní lokomotivy.
0: No.
2: My jsme jezdívali vždycky prostě do Březnice, což je nejbližší stanice tady z mého kraje, vlastně z mého bydliska. A pak jsme přesedli teda tam už na rychlík. Tehda už to mělo i vlastně jídelní vozy.
0: Ano.
2: No a tou parní lokomotivou vlastně, jo, v Praze jsme museli přestoupit, přeběhnout, to ještě se přebíhalo z nádraží hlavního na Prahu střed.
0: Mm-hmm.
2: Vlastně. A pak jsme teda jeli už vlastně na to Ústí tou parní lokomotivou. Nezapomenutelný zážitky. Několik roků jsem takhle cestovala. A teda, když jsme jeli odtud do Ústí, tak to bylo takový, že se neustále měnil směr, jako vždycky lokomotiva se musela převést na druhou stranu, ale z té Prahy vlastně do toho Ústí nad Labem to byla přímá lokomotiva, teda takhle.
0: Já vám rozumím.
2: Lokomotiva parní.
0: Ano.
2: Lokomotiva parní, ale tahla třeba, já nevím, taky i 8-10 vagónů, což teda pak jsem obdivovala vždycky. A mám k tomu velice kladný vztah do dnečka.
0: Okénka u parní lokomotivy nechala radši otevřena a měla vlasu plnou těch zbytků spáleného uhlí, no, popela.
2: No víte, co bylo nejhorší, když třeba jsme vykukovali z okna, tak občas letěl nějaký ohýnek, plamínek, občas nám to spadlo i do oka.
0: Jo, taky pamatuju.
2: Taky byla docela legrace. No.
0: No tak hezké vzpomínání. Dneska, když je někde tam u vás pár a vlastně vy jste z toho místa prakticky nezastavujeme, máme zpoždění, jde se dál, vystoupíte se až ve Volení, že jo? To je taky ta trať.
2: Ano, no to Voštice, pověstní tím. No jako já mám ráda do dneška prostě i lokálky, protože Blatná vlastně má nádraží, odkud teda se dá jako na půl cesty na Plzeň, anebo teda potom na Strakonice, že jo, v podstatě.
0: Nepomuk Blatná, si tak nějak jako uvědomuju, říkám to správně, Nepomuk Blatná.
2: Ano.
0: Jo.
2: Nepomuk Blatná, anebo Strakonice a Březnice. A tam jsme vždycky právě dosedávali, když jsme jezdili tím jídelním vozem, tak tam jsme prostě přesedli na vlak a to bylo zvláštní, protože tam se vlastně několikrát byly to, myslím, Beroun, tam ještě se jelo jedním směrem, ale vím, že to mě vždycky fascinovalo, jak se prostě musela ta lokomotiva převeclovat. A i když to byla motorová teda, na cestu tam. No a jak se musela přepojit prostě a vlastně se měnil neustále směr asi 4x za tu cestu do Ústí nad Labem. Jsme vlastně měnili směr jízdy.
0: No,
2: to je taky fascinující.
0: V dnešní době, když víte o nějaké události, jdete se podívat?
2: No, já jsem, bohužel včera jsem to nestihla, ale tady odtud jel někam parní váček, ale já jsem si říkala, to mám na nádraží docela daleko a v tom horku se mi teda nechtělo šlapat někam a jet parní váčkem někam až doražit, já nevím kam, za Strachonice. A tak jsem si říkala, to už nechám prostě mladým cestovatelům, mladým dětem, ale když takhle tady jede ta parní lokomotiva, což bývá jednou za rok, tak se chodím dívat.
0: Dano, já bych se nejenom chodil dívat, ale taky i fotografovat, ono to je prostě, no.
2: No to já mám taky samozřejmě uložený fotografie, ano. To je fascinující.
0: Děkuju, Jano, jsem...
2: Pro mě to je fascinující. Honzíku, pro mě to je fascinující ano. Do dneška.
0: Ano.
2: I když už nejezdím příliš ani tím vlakem, že říkám na nádraží, to mám docela daleko, už píš.
0: Ale jako, dráhou postižená jste, to zase nemůžete upřít. Dráhou
2: zasažená jsem na celý život.
0: To jsem rád. Taky díky za popovídání a posílám písničku.
2: Mějte se dobrou. Krásnou noc všem.
3: Upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

0: Noční lince i Marie Rotrová, teď je další volající posedlý železnicí a bude to Standa. Pěknou noc přeji.
1: Já také přeji všem posluchačům. Já jsem přímý aktér za těch časů československých a potom českých drah. Jezdil jsem na všem, co bylo v chebském depu. Jsem chebák teda, vedoucí. Někteří kolegové mi třeba poznají podle hlasu, tak je zdravím.
0: Ano.
1: I ty třeba z Bělý a ty, kteří patří chebskému depu, jak se říká, Sokolováci, Varáci. Všichni jsme museli být stejná parta taková s obrovskou důvěrou, jeden na druhýho. Protože bez toho by to nešlo, ta práce. To ještě byla taková ta zlatá doba té dráhy.
0: Ještě jezdíte nebo už nejezdíte?
1: Mě 75 let jezdit takhle, já to klidně řeknu, já v noci jezdím s vlakama ještě dneska.
0: Takže no. Jezdíte?
1: Ne, no v noci.
0: Jo, tak jo? To jo, tak už to chápu.
1: No, chápete to, jo? No.
0: Jasně.
1: A nejhorší, že vždycky se mi zdají takový ty sny, ne, aby to bylo klidný, pěkný, málo kdy, většinou nějaký průšvih.
0: Ale...
1: Jo? A litu ty kolegy, kteří někoho přejeli, já mám jako svýho jednoho, který mi chodil strašit půl roku, rozhodí to tlak, rozhodí to život, rozhodí to všechno. Tak ten, kdo to poslouchá, pro Boha, neskákejte pod vlak, zvolte jiný způsob,
0: jo.
1: A ne pod vlak, protože na té mašině je jenom člověk.
0: Který má taky svoje takhle. Problémy, svoje nějaké duševní rozpoložení a tohle tomu nepřidá.
1: První zákonitou zkoušku, v té době se musel dělat zákonitý zkoušky, nevím, jak je to dneska, na jednotlivý řady vozidla s mechanickým přenosem výkonu, s hydraulickým přenosem výkonu, s dieselektrickým přenosem výkonu a potom byly elektriky. Stejnosměrný, střídavý podle toho, na kterých tratích se kde jezdil a potom byly ty dvouproudové lokomotivy. K tomu už jsem se nedostal ve své době k těm dvouproudovým lokomotivám, protože jsem byl starý, neperspektivní, ale o to nejde. Jezdil jsem rád, jezdil jsem ze vším, jezdil jsem s Hurvajzema, s Kerezencema, když se zvlášť 60-kama. Na Karkulích, na Rosnách, jo. No, topil jsem parní lokomotivy, jo. Když jsme začali, tak právě jsem topil i toho Štokra, jo. Nádherná lokomotiva, topil jsem Kremáka.
0: Já miluju Kafemlejnek, to je moje nejoblíbenější parní.
1: No, Kafemlejnek ten nebyl v Chebu.
0: No.
1: Ale topil jsem čtyřkoláka, vlastně ten jezdí po Sázavský Pacifik. V Chebu byla ve stavu 176 a tam je 186, ne? Po Sázavský Pacifik. 434, 270, 186.
0: Je, vy jste tak hezky praštěnej tou železnicí, to je tak hezky, víte, jak nám teďka vůbec nikdo nerozumí.
1: Já jsem praštěný, já jsem se potatil. Můj otec byl první člověk, který bez těžko to náží vlak mezi Pánví a Plzní. Jo, protože jeden jeho kolega to měl domluvený a na tátu přišli v noci, říkali, hele, on ten člověk to má domluvený, když by z toho byl nějaký průšvih a on to nechtělo dojet, nebo tu den co. On říkal, i toho jeho topiče jsem znal, jo, s jeho synem se kamarádím, když se potkáme, tak se hezky pozdravíme, jo, že ty až japonácký rodiny i takhle drželi při sobě, jo, protože když měl někdo servisního topiče, tak to by byla vlastně druhá rodina, jo, to nešlo.
0: Řekněte, dneska čeho si všímáte třeba, když jdete po nádraží, nebo chodíte ze sentimentu po nádraží nebo po depu?
1: Chebský depo z půlky je zlikvidovaný, tam se postavila nová hala. Byl jsem se tam jako z té lávky podívat.
0: Takže jo, byl.
1: Protože samozřejmě, jo, byl jsem se i podívat na rozloučení s chebským depem, to se zbogralo, muselo se to nějak, samozřejmě nemůže se jít, jak se říká, žít v historii, jo, musí se taky něčím dopředu. A mě třeba moc vadí, jo, že některý lidi pořád dupou na tom, že Výtoň, ten most musí být zachovaný. Kdyby tam měla být zachovaná historie, tak ten most tam vůbec nebude, pač ty vlaky tam nikdy nejezdili. Vlaky tam jezdí 150 let, dejme tomu. No asi takhle, jo. Tak zase to moderno by mělo jít taky i tímto způsobem dopředu. Mm-hmm. Jo, nejenom je to samozřejmě hezký pohled. No,
0: to jsme skočili teďka z Vídně, z Chebu do Prahy, ale já rozumím tomu, no. Jsem rád, že jste zavolal, že jsme si řekli to zásadní, no. Že jste praštěný železnicí a to mě vyhovuje.
1: A co mi jako hodně vadí, jo, není dopravní koncepce vlády vůbec, jo, když se podívám na tom, v tom pohledu. Já nevím, kolik je dneska dopravců, možná 120 už je na kolik dopravců, jo. Kde byl vedoucí, kde byl ten personál k tomu, jo. Já jsem vyučený, jo, v plzeňském učilišti a potom jsem ještě dělal dálkově Lokeckou strojárnu, jo, protože jsem se potřeboval rozšířit jako to vzdělání ještě, mm-hmm. jo, a mě dneska vadí to, že
0: na to není dostatek vzdělání.
1: Že na to není dostatek vzdělání, jo, my jsme museli jezdit ze všim, jo, my jsme museli jezdit od těch motoráčků, z těch roadwiseů, jo, a v depu se začínalo na posun na těch 211, jak se tomu říkalo, modrejší, nebo já nevím jak, malej bejček, jo, tomu já nevím, všichni ty námožní názvy, jo.
0: Stando, tohle si myslím, že je docela dobré téma, které probrat, myslím obecně o vzdělanosti no. v současné době a budu rád, když se třeba připojíte, ale teď už musíme končit, páč čekají další vlaky.
1: A který? No, tak... Já vždycky jsem říkal, vlaky, které dojedou, jsou včas.
0: Jo,
1: když jsem přijel třeba do Plzně 15 minut nebo do Chebu, tak říkám, jděte to pěšky. Já jsem to z té Plzně do Chebu udělal nejvíc za 19,5 hodiny. Jo, jinak jsem to dělal kolem 23 hodin, šel jsem to možná tam 10, 15, já si to nepamatuju.
0: Děkuju, Stando, za zavolání, zase se uslyšíme třeba příště, ať se daří, dobrou noc a zdravím vás.
1: Přeju, ať ty kolejničky nám vydrží co nejdýl.
0: Lída z Moravy mi napsala, ráda sedím na nádraží na peronu a koukám se na přijíždějící vlaky, prostě mě fascinují. Vydržím tam dost dlouho, až se mě lidé ze soucitu ptají, kam chci jet a že jsem se asi ztratila. Ale já se nestratila, jenom se kochám, zdravím všechny, Lída z Moravy. Eva z Prahy, zdravím všechny posluchače a vás, pane Honzo, bydlím u tratě na Plzeň a ještě tu máme 6 kolejí vlečky. Zde vyrůstal i můj syn a vlaky si zamiloval už jako malý, neopustila jej tato láska dodnes, miluje vlaky, má železniční učiliště a stále na železnici pracuje, fotografuje vlaky. Já bych ještě chtěla poznamenat, že jsem měla to štěstí se podívat do Curychu a několik dnů se projet vlaky po Švýcarsku, je to zázrak. Co tam se na železnici dokázalo. Už samotné nádraží ve 3 úrovních a kam všade železnice vyjede. No jo. A Michal z Prahy, dobrý večer. Honzo, cestování vlakem pro mě bylo vždycky spojené se specifickou atmosférou jednotlivých nádražních budov a také s klasickými nádražními hospodami. Dneska už typické nádražky v podstatě neexistují. Kromě toho také vymizel historický ráz mnoha nádražích kvůli dementní nutnosti všechno zateplit podle norem EU. Je to podle mě obrovská škoda, protože mnoho nádražních staveb tím úplně ztratilo svoji duši. Posedlost železnicí, to je téma dnešního vysílání Noční linky, s vámi Honza a třeba za chvilku i vy.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Další volající do noční linky, je to Maruška. Váš hlas neznám, krásnou noc.
1: Já vám volám z Podhůří Jeseníku z Krnova.
0: Ano.
1: A prosím vás, já jsem přišla v nějakých 30 letech k dráze. Dělala jsem nejdřív 3 měsíce zácvik na průvodčí, pak jsem si musela udělat zkoušky z dopravy, z přepravy a pak jsem začala jezdit jako průvodčí. No, nějaký rok jsem jezdila tady v Krnově, to byly osobní vlaky, spěšné vlaky, ale bylo to jenom Krnov, ten Olomouc, jo, prostě, nebo na druhou stranu do Jeseníku jsme vozili až vlaky a podobně. A protože mně se to líbilo, jak se zajímalo mě, po čem to jezdí, jak to jezdí, jak to brzdí po té technické stránce, tak mě tady jedna moje, to byla starší kamarádka, navedla na to, ať si udělám z dálkově železniční učiliště v Krnově, ano, to dopravní.
0: Ano.
1: No a tak já jsem tam šla dálkově studovat, 2 roky jsem dělala dálkově, vyučila jsem se železničářka, no a pak jsem se ještě udělala na stavbu s maturitou, 2 roky nahoru, no a pak jsem teda, protože jsem byla vyučena, tak jsem až do důchodu jezdila na těch vlacích. Ale ještě to musím říct, že já jsem tu práci strašně milovala a já jsem chtěla jít jezdit na hlavní tah, abych prostě tady to stalo u každé vrby, ty osobáky, jak se říká. Jo?
0: Ano, rozumím.
1: A protože ano, chtěla jsem poznat celou republiku a to, takže jsem se potom po nějakých letech jsem se nechala přeřadit pod stanici Olomouc, hlavní nádraží.
0: No, to už jste byla paní, která jezdila těma rychlíkama, že jo?
1: Ano, a já jsem byla ta paní, která vozila ty mezinárodní rychlíky na Slovensko ještě, než se rozdělila republika, že? Takže to byly dlouhé šichty tehdy i 12 hodin v kuse. No, vozili jsme vlaky, spávala jsem různě na Nucežnách, v Žilině, na Slovensku, v Půchově, no v Praze asi na 4 Nucežnách, no vozili jsme takové ty noční vlaky, většinou jsem hodně jezdila do Vihorlata a já nevím, no prostě ty na Slovensku.
0: Jinými slovy, takové ty vlaky, kde se hodně kradlo, kam vždycky hodilo hodně zlodějů.
1: No, tak jako to, ale víte co, já jsem tam měla jako i hodně těch takových cestujících, kteří byli jako s něma někdy problém na vlaku, že? To byly ještě noční vlaky, no ale tam to bylo jednoduché. Já jsem přišla do kupé, že? A tak já jsem vždycky neřekla předložte jízdenky. Já jsem vždycky říkala dobrý večer, dovolíte jízdenky a to a tak oni a teďka třeba. A když jsem vám vidně znáte, anebo někteří. A i naša těta přišla, jo, z těch Slováci. Taká těta, já vás vůbec neznám, předložte mi jízdenky. Však mě znáte, ne? Tak pak jsem jim řekla, že první, druhé, třetí kupé je kuřácké na vlaku.
0: Ano.
1: To byly rychlíky, že dříve. No a ostatní vůz, že je nekuřák a je chytím, že zaplatí pokutu a teď se tam ozvá, teď nezaplatím, no teď nezaplatíte, tak si vezmete batožiny a vystoupíte si na první zastávce. No a můžu vám říct, že jsem měla vždycky na vlaku pořádek. Já jsem se na ně smála, každému i Romovi jsem poděkovala za jízdenku, protože když měl jízdenku a choval se slušně, tak to byl jako každý jiný cestující, ano?
0: Řekněte,
1: tak jsem nedělala mezi tím rozdíly. A oni si to ocenili a já už jsem 20 let v důchodě, já mám 77 let a když mě tady poznávají z Krnova, jsem vozila ranní vlaky Havíře do Ostravy, tak když mě třeba někteří poznají, tak mě vždycky, jo, se zdraví a říkám, vy mě znáte. A, no, vy jste nás vozila na Havírňu do Ostravy, jo, ale vy jste vždycky se usmála, ale vždycky jste měla pořádek, jo, na vlaku. No, nic.
0: Maruško, jenom musela, poslední věc. Jenom, ano, omlouvám se, poslední věc. Řekněte, z vašeho okolí, která je ta trať úplně nejkrásnější, teda ještě v dobách, kdy jste se nuceně potkávala s pravidelnými cestujícími ze stejných zastávek a stanic prakticky každý den, ale měla jste možnost kouknout i po té přírodě, tak která trať byla nejhezčí?
1: No, tak jako, já nevím, u nás, já říkám, že v naší zemi, v republice, je všechny místa krásné, jenom se musí člověk umět dívat, jo? Že se vždycky něco krásného všude najde. Jo? Mm-hmm. Takže mně se líbilo i na hlavním tahu, já jsem tak bydlela 15 let v Olomouci, nechala jsem se přeložit do olomoucké stanice a jezdila jsem na hlavním tahu, jak jsem už říkala, na Slovensko. Vyvozili jsme ráno z Prahy, ze Smíchova, třeba rychlík až do Luhačovic, jo? Nebo jsem vozila z toho až do Plzně jsme vozili vlaky. To byly dlouhé šichty. Stávala jsem, měla jsem v tom Olomouci nástup u vlaku třeba v 1 hodinu v noci, na ose jsme se střídali, jo, takže k vlaku na 1 hodinu jsme to předali a vezli jsme to, já nevím, do kraje, tak z kraje zase v noci spát.
0: Maruško, děkuju. Děkuju vám za váš život na železnici. Musíme se rozloučit. Zase tady čeká další vlak. Tentokrát bude vlak vedoucím a strojvedoucím zároveň Roman Horký z Kamelotu. Dobrou noc vám přeju.
1: Dobrou taky. Příště zase zavolám. Naschledanou.
0: Posedlost železnicí, to se dneska probírá, ještě máme přibližně půl hodinu, 731, 800, 900, co nějaký šoto už byl by? No, to jsem já, protože jenom já byl schopný vyrazit, no ne, tak ne já, ale tam jsem si uvědomil, že blázen do železnice jsem asi pořádný, když jedu na takzvanou kukučku do Gruzie, která už dneska není v provozu, s covidem byla uzavřena, kde jezdili vlastně po celou dobu té elektrické éry lokomotivy vyrobené v Dubnici nad Váhom a byly to takové takzvané odklízecí lokomotivy a ty tam tahly osobní vlaky do nádherných hor. Řeknu vám, byla to tenkrát nádherná cesta a jsem rád, že jsem se tam byl podívat, protože kukučka byla jedinečná.

0: Tak Pragotron mi tady hlásí, že máme další telefon. No a je to přerovský telefon. Honza, halo, no. Halo.
1: Volám z Přerova, tady Jitka.
0: Ano, zdravím vás, Jitko, povězte, jak jste praštěná železnicí.
1: Já jsem s váma ještě nemluvila, protože já mám hroznou trému. Já
0: nevadí.
1: Volám po druhý po dlouhé době.
0: Nebojte.
1: Ale chtěla jsem říct jedno, že já nejsem nějaký významač veliký jako v vlaku, ale mám takovou už od dětství, protože my jsme bydleli jako útratě. A naši sousedi, náš soused byl jako na dráze pracoval a už jako malou holku mě brával do toho depa. Jako,
0: ano.
1: Když chodil na noční na službu. A mě ta vůně tam toho depa jako provázela hrozně moc dlouho. A já už jsem starý člověk, já už mám přes 80. Ale chtěla jsem vám ještě říct, že ráda jsem vždycky jezdila vlakem, nebylo toho mnohokrát, ale zase vám řeknu, že já si pamatuju, že se jezdilo, to byly dřevěný tam ty lavice, jako v tom kupé.
0: Ano.
1: A pamatuju si, jak se na tom, to bylo tak strašně klouzavý, jo, jako, že jsme se na tom klouzali.

0: jako děcko. Jo? Mm-hmm. Takže to bylo tak jako no. No. A potom taky, když jsme třeba jeli s rodičema třeba večer vlakem, jako, tak ty jiskry, jak lítali, jo, to taky jsem byla u vytržení. Tak to jsou moje vzpomínky na dráhu.
1: No to já vám děkuju pěkně.
0: Byla jsem ráda. Mm-hmm. Ráda jsem ještě tohleto. Ráda jsem jezdila, jenomže bohužel teď už jako jsem ležela jako dlouho jako nejezdím, je mi to líto, ale říkám, nebyla jsem nějaký živá šílenec jako do železnic, ale máme vždy vzpomínky tady ale na to jako.
1: Děkuju vám za tu vaši vzpomínku, vážím si toho a dobrou parní noc, ať se daří.
0: A myslel jsem, že budu koktat, když budu
1: ne,
0: s
1: váma poprvé, ale
0: s váma příjemně se je hovoří.
1: Děkuju.
0: Tak se mějte hezky.
1: Taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou, do Přerova, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Aby nám to časově vyšlo, tak já ještě vezmu jeden telefon do vysílání. Kdo nám volá teď?
3: Dobrý večer, tady Daniela z Brna.
1: Daniela, dobrý zdravím. Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
3: Já vám můžu říct jedině to, už nikdo myslím neposlouchá. Já jsem jela vlakem, když mě byly 3 nebo 4 roky, do Rumunska.
1: Ježíš Maria, to byly ty.
3: Tak tam pracoval.
1: to jste jela tím.
3: Tak tam pracoval.
1: Jo, takhle.
3: Tam se stavěl. No ale tak v 30. roce, když se museli vracet, to bylo ze zbrojovky pracovníci. Hmm. Tak to mám zase pořád v hlavě, jak jsme museli, rychle se museli vracet, protože už měl vzniknout protektorát, to bylo. V únoru jsme se vraceli. To si pamatuju, jak jsme přijížděli do Brna a rodiče a pán, protože to byla celá skupina, jak říkají, už jsme v Brně a já vám si pamatuju ty světla na Petrově. No ale vlak mě zůstal, jako měla jsem ho ráda. A ještě k tomu, že můj muž nastávající tenkrát, když jsme spolu začali chodit, miloval drať a učil mě, co znamenají číslo na té lokomotivě, takže my jsme chodili na rande tady z Krpolí na nádraží a musela jsem mu říkat, co ty čísla na té lokomotivě znamenají.
1: No hezké tedy. Neměla jste nikdy tužbu jet do Rumunska vlakem?
3: No a víte, že jsme jeli až do Bulharska. Potom
1: jeli jo. To byly ty letní k moři, že? Asi předpokládám.
3: Moři, no a zpátky potom.
1: Je, to si vůbec neumím představit, to snad jezdili jenom nádražáci.
3: No, já nevím už ani kolik to bylo hodin. No,
1: to se jelo 300 let určitě, to není možné. Ale je fakt, že to bylo.
3: Já kdybych si děl vzpomínala, tak to spočítám, kolik jsme tam, jak dlouho se jelo do toho Bulharska.
1: No děkuji i vám za milé vzpomínání, taky těšilo mě moc.
3: Pamatuju právě ještě, když sršeli ty jiskry večer, když se jelo, že tak z okna jsme se dívali a sršeli jiskry od komína kolem vlaku.
1: Samozřejmě, no, jako to už dneska
3: už
1: není.
3: Já už nejezdím dneska,
1: no a
3: ani elektrikou už já spadně chodím, takže už nikam manžel už nejde.
1: Ale vzpomínky máte tak. A tak člověk s tou taky může
3: žít. Vzpomínky říkám vám, těch 5 let mě bylo, když jsme přijížděli do toho Brna, vidím pořád ten Petro posvětlený.
1: Tak děkuji i vám za zavolání, přeju pěknou dobrou noc.
3: Taky vám dobrou noc.

0: Katapult. Já nesnídám sám v noční lince. Miluše napsala dobrý večer, přeji všem krásné téma, pane Honzo, tak přidám k vzpomínání na parní lokomotivy v zimě, se i ve vagónech topilo kamny na uhlí. Vzpomínám si, jak průvodčí do nich přikládala. Bylo to na regionálních tratích, například Ostrava Kujetín. Taky Rostě, zdravím všechny posluchače a linkaře, vlakem jezdím z Třince do Huštěnovic se psem Jackem, černý pes, špic, kříženec, poslouchám pravidelně přes den zpětně. Ano, i to je taky možnost. No a ještě tady vidím třeba, tedy doufám, že jsem ještě neříkal, Václav. Dobrý večer, dráha mě fascinuje už dlouho a spíš, než bych nějakou historku si s dráhou spojím komunitu lidí, ve které jsem našel spoustu přátel. S jedním kamarádem nás dráha spojila natolik, že každý rok v létě vyrážíme na cesty za všelijakými lákadly dráhy. Letos nám vyšel čas, že vyrážíme v neděli, dnes, a jsem rád, že tohle téma noční linky vyšlo těsně před začátek naší letošní cesty. Tak děkuji za tohle téma a přeji všem krásný zbytek noci. Václave, taky děkuju. Je pravda, a nevím, jestli se to ještě koná v současné době, ale taky byla taková akce každoroční, dovolená s motoráčkem. No, to jsem taky kolikrát chtěl jet a nějak mi to nikdy nevyšlo a zase, ale já to lituju a to je právě to mé šoto srdce pláče. Honza u telefonu, krásnou noc, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Rostě.
0: Ano, Rostě, povídejte, jak moc jste praštěný železnicí.
1: No, já jezdím vlakem, jako do Huštěna, jak jsem to psal. Jako
0: ano, to jsem teďka zmiňoval, tak ještě něco dalšího.
1: Já jsem vás viděl, pane Matroun, i na kameře.
0: Jo, děkujeme, má vám. Tady.
1: Vy máte psa, že?
0: Ano, tady mi...
1: Já jsem mluvil a vy jste se našel koudit a bára šla zabava.
0: Ten mi tady spinká tady pod stolem a čeká, až zabelím, že končíme, což bude už za chvíli.
1: Já mám takovou černou psa špízu, celkem prostě budeme se jednat z roku.
0: Ano. Rostě, máte náhubek pro svého psa?
1: Mám.
0: Cestování se psem tady vždycky?
1: Náhubkem.
0: Ano, ale jestli jezdíte s ním často.
1: No, do těch Huštěnovic tam je, já pocházím z Huštěnovic, tam je.
0: Takhle. Dobře, Rostě, jezdíte i starými vlaky, máte je rád, nebo vás to mine?
1: Já jsem jezdím osobákem a tím rychličem, víte, pana Macovny.
0: Vím, a do historie páry rád se necháváte přenést.
1: To taky znám, pamatuju, jak to jezdívalo v Huštěnovicích a to, když byla třeba na Klobile, tam prostě a to, ta sláma chytla. Prostě,
0: no? Umíte si představit jet na dovolenou v motoráku?
1: Už ne.
0: Dobře, no. Děkuju vám za to.
1: Popadne, tak dovolám. Děkuju, dobrou noc, pane.
0: Taky Matovi, dobrou se. Noc, děkuju za zavolání, za napsání. Co ještě další? Někdo z vás, kdo se dovolal nebo volá na 731 800 900 sem k nám do studia Českého rozhlasu. Tady Praha, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Marie Brno.
0: Ano, Maruško, poprosím vypnout rádio, aby jsme si rozuměli.
2: Já jsem nechtěla volat.
0: A proč?
2: Najednou jsem se vysvěla, jak tam říkáte, že nádražáci byli zblblí, jako cestovali těma lehátkovýma vozem.
0: Ano.
2: No, my jsme se najezdili, až to pěkný není. Sedli jsme v Brně a na Štrbském plesu jsme vystoupili. Jeli jsme zubačkou nahoru, zlížovali jsme 2 dny a jeli jsme domů.
0: No jo.
2: Byli kluci velcí, tak samozřejmě to platilo, že byli nádražáci, tak ráno brzo sedli na vlak v Brně, na Ramzově, vytáhli lyže a lyžovali. Večer přijeli domů a tak jsme to řešili celou zimu.
0: Mm-hmm.
2: A jezdili jsme taky, jak říkáte vy, lehátkama a díky těm lehátkům. Jsme byli v Turecku, v Itálii, všude možně.
0: Řekl bych poloviční blázen. Vy jste poloviční blázen, ta rodina.
2: No, protože jsme toho využili plně a můžu vám říct, že jsem byla prvně v 70. roce, to bylo asi s manželem bez dětí, bez kluků, oni byli ještě malinci, tak jsme přijeli do Říma a já jsem najednou viděla, že přijela taková strašně velká lokomotiva, že jsem si připadala jak vrabec vedle ní. A ten strojvedoucí seděl nahoře jak pán na trůnu a já se manželovi říkala, prosím tě, můžeš se podívat nahoru, díváš se na toho strojvedoucího, vy v té špíně, v tom blně všecko to máte zapatlaný, Ježišmarja, ty naše dráhy, jak vypadají, nechceš tady zůstat, že bych se potom... No, mně se ty mašiny líbily, tam už jezdili takový ty, co tady dneska jezdí, já už vlakem nejezdím, takže ale tady to jede Praha, Brno, ty velký krásný lokomotivy, vidím to jenom...
0: Vy jste byla vždycky taková promoderní, taková jakoby progresivní.
2: No, já jsem mu říkala, nechceš tu zůstat a říkám, podívej se, jak on sedí, jak čistý, všechno kolem je čistý. A já, když jsem viděla mu ta uniforma, tak slušela manželovi, že jsem prostě byla úplně zhlídnutá v tom. A já, ty dvě děti, že by jsme přes ten kříž dostali. On mě řekl, že v žádném případě tak jsme jeli zase dolů, teda domů. Ale děkuji vám za téma, bylo to hezky.
0: Já vám děkuji taky za milou vzpomínku. Rozhodně, když někdo řekne, že prostě ta uniforma mu slušela, jako kdybyste to říkala, no. Mně mám z toho radost a to jí nemám. Ano. Teda. Dobrou noc. Děkuju.
2: Dobrou.

Tři minuty nás dělí od jedné hodiny, končí dnešní noční linka, ta sobotní, která byla na téma posedlost železnicí. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste napsali. Zdravím Danielu, Marii, Jitku, Standu, Danu, Janu, Alenu, Karla, Věru, Jaroslava, Jirku, zkrátka úplně všechny. Ještě jednou velké díky, když budete chtít napsat nějaké to téma, které by se dalo probrat v rámci noční linky, tak napište třeba mně jan.macoun@rozhlas.cz. Končíme téma posedlost železnicí. Mě to moc bavilo. Jsem rád, že jste byli se mnou a že bylo vyprodáno. Když se podívám dál do programu, co na vás čeká, kdo na vás čeká, tak v té další noční lince, která bude už dneska hodinu před půlnocí, bohyně z Prahy, moje bohyně z Prahy, jaké jí říkám, Jitka Lukešová, a téma letní výprodeje, ano, tak se připojte zase hodinu před půlnocí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, vysílání noční linky. Společně se uslyšíme, tuším, až v sobotu za týden, tak pěkné sny, dobrou noc, ať se vám daří. A doufám, že jste upustili páru v rámci dnešní dvouhodinovky a že jste si nejenom zavzpomínali, ale taky si udělali radost z nostalgie a třeba záliby nejen té vaší, ale celé rodiny.

0: stanice Praha, hlavní nádraží. Rychlík přijel k nástupišti číslo 1, služebně kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
3: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
2: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
3: Nevím.
2: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
3: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
2: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
3: To či ono.
2: No, tak co?
3: Nevím, opravdu nevím.
2: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
3: To je od vás falešné, opravdu.
2: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
3: Neotravujte mě pořád.
2: Petr Martinák nás bude bavit.
3: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Petr Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase, v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to Ptáček, Felix Slováček, no jo, já ho znám, rozumíš, no. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to Ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějak usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to Ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkruje, šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake, protože Korn a těm návrat k těm kouzelníkům je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
3: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudidam, tudidam, tudidam, tudidam,
2: tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, Hotel Ritz je světový. To se ví, že svět to ví, společenský standard má. A tak krásná apartma, vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da, da, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotelric. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Jo. Je, pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím, teda. No.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No. To je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě, Holičkej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: to je falešné.
3: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, Holičky, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu. Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, Holičky. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidní, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropos, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, Holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás, Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku najednou, mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jak si restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. Já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on. Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta.
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobný, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? No. A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Madě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned, no, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: Pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahlejte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu Televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, no. Protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a...

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra,
1: dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili.

0: Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Pán si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 Prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
1: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holcmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat.

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, 2 týdny, 2 týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková 2 dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: e, prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říct, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: k vám tedy nikdy, musím říct, jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
5: Ale prase je taky zvířátko. A taky trpí.
0: A to už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.